0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítě Troníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul,

Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul ho zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal a

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

stará vesta. Já jsem člověk spontánní, vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času pořím,

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Ať je nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

poprvé přijdou, zvonek zvoní, učitel stiskl kliku. A vilné víly, vily věnce, zavily.

0: knížce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň sveskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude na

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: Abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se, věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Jo. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, Miroslava, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo. A zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspět, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povl prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom čtyřhodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal, pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale taky je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... No, zítra kandinku... No, zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale ne. Běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se učesal.
0: Hezky se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je, v něčem to je, s tebou mě baví svět, nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vem si
1: no
0: jenom halenku.
1: Nestihne to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to, no ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak o těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat ano, jako...
0: Ale zkusíme to s cenkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovou scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera, a vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak jste říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo. To,
4: dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku,
4: no,
3: tak to je
4: ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si toho, dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Hanuše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Přeučil.
5: Tak Ačko dám. No,
2: děkuji. Nenechal se zvyklat, přidal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, no, shledan.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se ještě dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umí tak krásně tu kyselnu heru novou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
2: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho
4: Přeučila. Dáme Přeučila,
2: dobře. Zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá všechno říkat, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! A já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel. Takhle.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem došel. Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo, a moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by to
1: ženy
0: mělo
1: by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, když jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou, ano.
1: No, já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no, takže nás přihlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat nahej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa paní Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru. Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
1: Naschle.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem z Olomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal, oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko, tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web

0: Rádia Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady Jana a já bych...
0: Ano.
1: Dávala Bčko.
0: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka. Dobře. Děkujeme.
2: Ano, pan Kostelka, dík.
0: Naschledanou. Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše, že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
2: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
3: Já bych vás, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
0: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
2: Ano.
0: Vzpomínáme na ně. Díky ano. za připomínku.
2: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
0: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
0: Dobrý den.
4: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
0: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
4: Zbytek ne, zarec.
2: Čau, chlapi.
0: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
5: Dobrý den, při.
0: Výborně.
2: Ano.
0: Kdo pak je s námi?
2: Dobrý den.
5: A mám takový dotaz.
2: Ano.
5: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
2: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
5: Jasně.
2: A víte, jak se jmenuje?
5: Ano.
2: Jak?
5: Tak hlasu pro Bčko.
2: Tak jo.
0: Tak to byl prýma rozhovor.
5: Víte se moc hezky.
2: Díky.
0: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
2: No, to u Karla Šípa jsem,
0: jo.
2: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
0: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Halo?
6: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
0: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: Karel Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
2: Dobře. Ano, díky.
0: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
8: Děkuji, Zoltánu, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý Slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě, abychom se dozvěděli o

0: tvůrčí současnosti, pane Hanuše? Na čem teď pracuje?
1: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Micky Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
0: Kam to dát?
1: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
0: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky. Mě
1: jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
0: ale nechtěl
1: zakládal,
0: naštvat faninky, tak...
1: Jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
0: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé, a to no. Si to hraje vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chleb jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky buřta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, znovu zdar. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbče a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný
2: díky,
1: den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obyvatelé světa hlasují o nejlepším projektu sdíleného rozpočtu. Ochránci přírody z České Třebové monitorují výskyt křídlatky na území města. Koaliční poslanci navrhují změnu zákona o střetu zájmů. A dnes bude zataženo až oblačno, objeví se přehánky, teploty do 18 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Třetí ročník sdíleného rozpočtu ve Svitavách vstupuje do závěrečné fáze. Ve veřejném hlasování se o podporu obyvatel uchází 12 projektů, které usilují o finanční podporu města. Odborná komise je vybrala z 18 podaných návrhů, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Občané Svitav starší 12 let mohou vybírat například mezi pořízením uzamykatelných cykloboxů, novými houpačkami v lesoparku v Rajzově ulici nebo například návrhy zaměřenými na rozšíření a modernizaci workoutových hřišť.
0: Ochránci přírody z České Třebové pokračují v monitoringu křídlatky. Tato invazivní rostlina potlačuje růst jiných ve svém okolí. V České Třebové se podle posledního mapování vyskytuje na skoro 80 místech. Skupina dobrovolníků ve sledování pokračuje, říká předsedkyně Ekocentra Podrodlicko Anna Grundová.
3: V té mapovatelské skupině je 9 lidí. My pomůžeme městu s tím zmapováním v součinnosti s technickými službami, které dostávají naše podklady. Máme sdílenou mapku a oni zase na těch místech provádějí zásah a dávají zprávy zpětně nám.
0: Čtvrtý pardubický městský obvod tento týden zahájí každoroční postřik chodníků proti prorůstajícím plevelům. Práce začnou současně v Pardubičkách a Měticích. Příští týden budou pokračovat v Pardubičkách a následně se přesunou do Černé Zabory a Žižína. Obvod použije přípravek s příznivým ekologickým a toxikologickým profilem v dávkách ověřeným vznik z předchozích let. Ošetřené ulice označí informační cedulky s datem postřiku. Zákon o střetu zájmů, známý jako Lex Babiš, by se mohl dočkat zmírnění. Novelu vložili do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobné by to bylo i u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
4: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka, než aby on sám změnil svůj přístup k nakládání se svým majetkem a využívání veřejných dotací.
0: Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek svolat opozice mimořádnou schůzi sněmovny.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s dopravním omezením na vedlejších silnicích u Sezemic na Pardubicku kvůli výstavbě obchvatu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Finále hokejového Stanley Cupu je po dnešku srovnané na 2-2 na zápasy, protože Carolina vyhrála na ledě Vegas 5-3. Tak uvidíme, jak nakonec se dopadne tahle finálová série. Ještě doplníme dnešní třetiny 1-3, 2-0 a 0-2. Tak to byla informace pro hokejové fanoušky, jinak zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty po 5. hodině ve středu 10. června. Možná si ještě pamatujete pěstitelské práce na základní škole. V takovém Lánově na Trutnovsku je tenhle předmět dodnes velmi oblíbený a někteří školáci dokonce chodí do zahrady a skleníku pomáhat i ve svém volném čase. Reportáž nabídneme za chvíli. A z muziky jsme připravili Lenku Filipovou a Gie Show, taky budou Rybičky 48 a Marek Ztracený, Bonnie M, Jaromír Nohavica, Čechomor a teď Jiří Korn.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojuje.

0: Za 4 minuty bude 17:15, přejeme pokud možno pěkné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice ve středu 10. června. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to na síti X oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Íránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla, že íránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny USA v regionu Perského zálivu, mimo jiné na velitelství americké 5. flotily v Bahrajnu. Další zprávy nabídneme o 17:30. A teď mnohem klidnější téma. Základní škola v Lánově na Trutnovsku uspořádala zahradnické trhy, na kterých sami žáci prodali stovky sazenic, které sami vypěstovali. Byl to výsledek jejich snažení v hodinách tradičních pěstitelských prací. Ve skleníku i na zahradě se starají o zeleninu, pečují o květiny a učí se, jak správně zahradničit. Reportérka Kateřina Kohoutová je u toho natáčela.
1: Dneska rozdělíme se. Kluci by mohli jít tam na ty brambory. Ne, nepotřebujeme kopat teďka lopatou. Potřebujeme, dívejte, jak už z těch vršků rostou brambory. Ale už tam rostou i to, co tam být nemá, a ty plevely. Tak to budete vytahovat opatrně.
2: Paní učitelka Jana Rindová právě rozděluje šestákům práci.
1: Víte, co máte dělat, jo?
3: Jo, vytrhávat plevel.
1: Jo, vytrhávat plevel takhle v těch bramborách, jo?
2: Marku, jak to jde?
3: Celkem dobře. Musíme ten plevel vytrhat a tenhle nástroj jako na to ideální.
2: Děvčata zůstávají ve skleníku.
1: Já vám ukážu, jak dáme oporu té okurce. Možná se ještě narovnáme ten zapichovák, aby to bylo pokud možno rovné. A připíchneme to k tomu. Necháme to tam.
3: Jako tady, to mám tady.
1: Jasně, opatrně.
2: Matěj, pomohl holkám tady dát podpěry? Není to úplně jednoduchá práce.
3: Není. Máme tu rajčata, saláty a ostatní rostliny. Venku máme brambory, cibuly.
1: To je jedno, jako... Aha.
2: V současných teplech je pochopitelně potřeba vše důkladně a pravidelně zalévat. Vypadá to, že šestáci už jsou zkušenými zahradníky.
1: No, vypadá to. Doufám, že budou. Přesně se z toho odnesou.
2: Děti tady kromě moderního skleníku mají také zahradu, políčko, spoustu keříků, je tady to hodně.
1: Je tady strašně moc práce, že to ani nestíháme. Takže tady máme třeba záhon pro motýly, to je taková nektar party jako pro hmyzáky. Brambory, dali jsme cibuli.
2: Žáci tady připravili opravdu od malinkatých semínek spoustu sazenic, ať už zeleniny nebo letniček. Vypěstovali to a nabídli k prodeji.
1: My už si děláme i seznam, co šlo nejvíce na odbyt. Řekla bych, že letos šlo hodně na odbyt, hlavně ta zelenina, potom až ty kytky, že ty teďka bych řekla, jsou víc praktičtější.
2: Výdělek poslouží dobré věci.
1: Výdělek jsme letos poslali teda neziskové organizaci Justice for Nature a pomáhají chránit divoký zvířata v terénu, přímo v terénu, v ekosystému, takže to je prostě úplně nejlepší.
2: Žáci se tady o veškeré plodiny budou starat až do konce zahradnické sezóny. Z Lánova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. She's crazy like food.

0: Irán v odpovědi na údery USA vyslal podle Axiosu nejméně 4 balistické střely a několik dronů na základny USA v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Situaci dál sledujeme, zprávy uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice za 12 minut, to bude 17:30. V kalendáři je středa 10. června. Dnes nás bude zajímat i tisková konference k 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Ten se koná od tohoto pátku 12. června až do 5. července. Měli bychom se dozvědět jméno prezidenta festivalu od roku 2028. Tiskovku hostí hlavní budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12, konkrétně Radio Café. My jsme o festivalu mluvili taky s našimi hosty ve vysílání, tak si rozhovor můžete najít zpětně na webu pardubice.rozhlas.cz. A ještě doplníme informace od sousedů, protože do Hradce Králové přijíždí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Čeká ho zahájení stavby kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice, tam s ním bude i ministr zdravotnictví taky za ANO Adam Vojtěch. Kromě návštěvy fakultní nemocnice a briefingu bude i na návštěvě generálního ředitelství státního podniku Lesy České republiky s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Mimochodem ten bude naším hostem v příštím týdnu, tak ani to si nenechte ujít. Ale zpátky k Andreji Babišovi, v Hradci Králové bude i návštěva Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany a konečně debata s občany v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí. Ta začíná v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Deštivo a chladněji, takový je výhled pro dnešek v Pardubickém kraji. Zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občas déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky dobré, místy mírně nepříznivé.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice, 7 minut před 17:30 ve středu 10. června. Kongres Spojených států schválil návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů na prosazování imigrační politiky. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP. Návrh teď míří k podpisu k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Možná naše vysílání teď poslouchají pravidelní sázející příznivci loterie. Nezlákal vás třeba nedávný úspěch jednoho z Čechů, který vyhrál skoro 3 miliardy korun? Jaká čísla byste vsadili? Možná třeba data narození někoho z rodiny, někdo preferuje náhodný výběr, anebo prostě čísla oblíbená. Právě o nich si s dětmi teď popovídá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaké je vaše nejoblíbenější číslo?
2: Moje stovka.
3: Moje 10.
4: Moje nekonečno.
1: Umíte už počítat?
5: Jo, já umím počítat do nekonečna.
1: To nejde, když to nekončí, ne?
5: Jo, ale já umím počítat do 20.
1: A už se to učíte ve školce?
6: Jo.
1: A proč musíme umět počítat?
3: Protože, aby jsme se aspoň učili počítat.
5: Aby jsme se i naučili plus 2 a plus 3.
4: Protože aby uměli ve škole to pak dělat a aby věděli, jak jdou čísla za sebou. A ten jeden, co už se to naučil sám od sebe, nebo jak to dávno věděl, tak to naučí, kdo toho neví moc.
1: Co počítají vaši rodiče?
5: No, oni počítají peníze. A nebo dýška.
7: Život je šat

0: Tolik skupina Smoky a my už jdeme na zprávy, které přináší Otaku Twirt. Je středa 10. června. Půl šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ode dneška bude v Pardubicích ve Staročernsku úplně uzavřená část ulice Na Brázdách. Dělníci tam budou opravovat vodovodní a kanalizační přípojky. Omezení potrvá do pátku. Uzavírka se týká úseku mezi domy číslo 8 a 16. Obnova Michalského parku v Chrudimi by měla začít do 2 let. Město má na kompletní rekonstrukci slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Úprava parku má navazovat na další etapu opravy sousední sportovní haly. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně 50 000 fanoušků. Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě ministra zemědělství Martina Šebestyána za SPD. Kromě otázek zemědělství se věnovali i aktuálnímu suchu. Letošní jaro je totiž zatím podle statistik nejsuší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení na silnici mezi Brandýsem nad Orlicí a Olešnou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, blížíme se ke 6:45, tento čas tady bude za 5,5 minuty, je středa 10. června a nahlédneme do dnešních novin společně s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ještě donedávna působila jako nenápadná kulisa rušné křižovatky. Budova ze 70. let na nároží ulic Karla IV. A Jiráskova teď vstupuje do poslední kapitoly své dosavadní existence. Dělníci v Pardubicích dokončili vyklízení interiéru a už zanedlouho odstartují samotnou stavbu rezidence Karlovina. Kromě nových bytů přinesou prostory taky kavárnu a obrodou projde i vnitroblok. Nároží ulic Jiráskova Karla IV. V Pardubicích tedy čeká proměna. Stavba bytů a kavárny se blíží a je to jedno z témat dnešního pardubického deníku.
1: Území severozápadně od Vysokého Mýta bylo v minulosti opakovaně osídlené od pravěku až po novověk. Prokázal to pokračující archeologický výzkum, který předchází stavbě napojení silnice druhé třídy číslo 312 na novou dálnici D35. Odborníci odkryli rozsáhlou vrstvu s vysokou koncentrací archeologického materiálu z doby halštatské, uvedl pardubický kraj v tiskové zprávě. Nový přivaděč odvede značnou část transitní dopravy z Vysokého Mýta a zajistí řidičům přímé napojení na dálnici. Součástí projektu je překonání řeky Loučné a železniční trati Směrchoceň. Se zahájením samotné výstavby kraj v ideálním případě počítá na jaře příštího roku, informuje Mladá fronta.
0: Janské lázně v Krkonoších se koncem června promění v centrum světového horského běhu. Od 26. do 28. června se tam uskuteční mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Do horského lázeňského města přivede skoro 1000 závodníků z 38 zemí světa. Výjimečné sportovní klání spojí špičkové výkony, atmosféru horské přírody i otevřenost vůči všem, kteří si chtějí pohyb užít po svém. Další detaily najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Pěkné ráno, ve 6:45 přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice středa 10. června. To je den, kdy bude zámek plný knih v Pardubicích. Za akcí stojí Východočeské muzeum a bude od 10. do 18. hodiny s titulem Příběhy prostoru. Knižní veletrh se letos poprvé má uskutečnit pod širým nebem, ale proti stojí předpověď počasí. Každopádně ten titul zůstává a návštěvníky zavede na malé nádvoří, kde se setkají tradiční vystavovatelé, prodejci i příznivci odborné a populární literatury. Pokud by bylo špatné počasí, tak se to odehraje vevnitř. Téma architektury a proměn staveb se promítne do doprovodného programu pro veřejnost i školy. Hlavním hostem bude od 17 hodin architekt, moderátor a teoretik Adam Gebrian. S ním se tedy budete moci potkat na besedě a taky mu budete moci sami položit otázky. Drobná výstava v pokladně Východočeského muzea s názvem Kniha oblečená i svlečená vám umožní nahlédnout do útrob knihy, přiblíží knihařské řemeslo od první vysázené litery až po hotovou vazbu. Součástí bude taky prezentace unikátních knihovních fondů muzea, sbírky uchovávající knižní kulturu pro budoucí generace. Zámek plný knih ve Východočeském muzeu v Pardubicích od 10. do 18. hodiny. Taky bude součástí setkání s médií k představení a spuštění nového pardubického architektonického manuálu. To je odborně popularizační online databáze a průvodce, který mapuje významné architektonické i umělecké objekty, soubory staveb a veřejná prostranství v Pardubicích od konce 19. století po současnost. Projekt vznikl ve spolupráci města Pardubice a Východočeského muzea jako součást celostátní platformy Architektonický manuál. To setkání s médií bude o 14:30 odpoledne a i tam budeme s naším mikrofonem. A ještě doplníme muzejní akademii, tu taky na dnešek nachystalo muzeum v 9 a v 15 hodin s přednáškou Havěť ve vodě a u vody s Janem Dolanským. Voda je v krajině přítomná v mnoha různých podobách a tam, kde jí je dostatek, většinou příroda kypí životem. Vodní prostředí bylo domovem prvních organismů, mnoho z nich vodu nikdy neopustilo, ale i řada z těch, kteří vodu během evoluce opustili, se do ní po čase znovu vrátili. Na různých příkladech si ukážete nejenom rozmanitost vodních a mokřadních živočichů, ale i to, jak je voda formovala a ovlivnila způsob jejich života.
1: Počasí.
0: Nějakou vodu z nebes dnes taky očekáváme v Pardubickém kraji, protože obloha bude zatažená až oblačná. Během dne od jihovýchodu občas déšť nebo přehánky. Teploty budou celkem nízko, mezi 15 a 18, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia.
2: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
3: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
2: Ano, a co ještě?
3: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
2: Taky. A to hlavní?
3: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
2: To je ono.
3: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
2: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
3: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
2: Už ve středu 10. června
3: od 9 do 12
2: se na vás těší Jitka
3: a Mirek.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: A s vámi je Český rozhlas Pardubice. Klidné středeční ráno přejeme s datem 10. června 7 minut po 6:15. Provázení v josefovském podzemí v Jaroměři slaví 100 let. Jde o nejrozsáhlejší komplex pevnostních podzemních chodeb v Česku. Mohli jste tam minulý týden přijít v dobové módě a zažít jedinečný den. Výročí připomíná červen 1926, kdy začal klub československých turistů Josefov s oficiálním provázením návštěvníků. Vy se tam dál můžete vydat na 60-minutovou trasu labyrintem chodeb. Návštěvníci procházejí kasematy a minovými chodbami s průvodcem v dobovém kostýmu, často za světla svíček. Otevírací dobu je vhodné si ověřit na webu. Máme tady i důležitá doporučení pro návštěvníky. V podzemí je celoroční chladno, teplota okolo 7 stupňů Celsia a vlhko, proto je nutné teplé oblečení a pevná obuv. Vzhledem ke stísněným prostorům a tmě trasa není vhodná pro lidi s klaustrofobií a pohybovými obtížemi. Tak jsme se vydali do josefovského podzemí, do Jaroměře, byl to typ od sousedů z Královéhradeckého kraje. A teď pokračujeme informacemi o dnešním dni, což je Den památky obětí vyhlazení obce Lidice. Po 13. hodině v pořadu Alex a host bude policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý. Alex Minářová se ho bude ptát i na to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během svých příprav zjistil spoustu zajímavých informací. Co se třeba dozvěděl o Lídě Bárové?
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Mínil nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor se spisovatelem Pavlem Černým si poslechněte dnes, začínáme po 13. hodině. Není

0: představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Letní sezóna na koupališti ve Svitavách začne v pondělí. V obci Dobré na Rychnovsku dochází zásoby pitné vody za plýtvání, hrozí pokuta. Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. A dnešek bude oblačný až zatažený se srážkami, teploty do 18 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Svitavy zahájí sezónu na letním koupališti 15. června. Ceny vstupného se nemění, navíc návštěvníci budou moct na jeden lístek využít i krytý bazén, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
4: Novinkou letos bude kombinovaný provoz venkovního koupaliště a krytého bazénu. V srpnu tak budou moci lidé při nepříznivém počasí využívat krytý bazén, což doposud možné nebylo. Pokud bude hezky, bude v provozu pouze koupaliště, ale zpřístupněn bude také vnitřní interaktivní tobogán.
3: Obec Dobré na Rychnovsku zpřísnila kvůli nedostatku vody pravidla pro její využívání. Nově platí zákaz zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů z obecního vodovodu. Pitnou vodu mohou lidé používat pouze k běžným domácím a hygienickým účelům. Opatření vydal vodoprávní úřad v Dobrušce a platí do začátku září.
5: Obec se s nedostatkem vody potýká už několik týdnů. První omezení zavedla na začátku května, teď ale po dohodě s vodoprávním úřadem zpřísnila. Důvodem je klesající vydatnost místních zdrojů a obavy, aby pitná voda zůstala dostupná pro všechny obyvatele. Vodu zatím není nutné do obce dovážet. Situace se ale podle provozovatele vodovodu a vedení obce postupně zhoršuje. Za porušení zákazu hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta až 50 tisíc korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman.
6: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
3: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji zatoženo až oblačno, během dne od jeho východu občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dlouhodobé dopravní omezení na silnici u Lanšperka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A zamíříme i na Svitavsko. Moravská Třebová začne obnovovat značení hřebeňských důlních stezek. Městu přispěje i Pardubický kraj. Podrobnosti nabídneme za chvíli. Je středa 10. června, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Pardubice. A těšit se můžete na písničky, které nestárnou. Nebe peklo ráj v podání Věry Martinové, taky třeba Eláni, Rangers a nebo Petr Rezek.
2: Dobré ráno.
0: ráno s Jakubem Malým.

0: Za 3 minuty bude 6:45, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice do středy 10. června. Střídající útočník Lionel Messi v generálce před fotbalovým mistrovstvím světa pomohl gólem z penalty Argentině k výhře 3:0 nad Islandem. Jednička Kovář, dvojka Horníček a trojka Staněk, golmánská hierarchie v české fotbalové reprezentaci před startem mistrovství světa jasně daná a právě o tom uslyšíte v našem vysílání kolem 6:50. Mimochodem, šampionát v Mexiku, USA a Kanadě nabízí letos fanouškům zápasy v neobvyklých časech. Česká reprezentace v základní skupině se hraje 3 duely, 2 nad ránem a 1 večer. Restaurace a sportbary proto chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. Řeší náročný provoz i zajištění personálu přes noc. Třeba o tom píše dnešní Mladá fronta Dnes. Teď každopádně od fotbalu pojďme za slíbeným tématem do Moravské Třebové, konkrétně se vydáme na Hřebické důlní stezky, které dostanou nové značení. Naučné trasy pro pěší i cyklisty měří dohromady přes 70 kilometrů a vedou po Hřebeckém hřbetu a jeho okolí. Vznikly před 16 lety v krajině, kde se dřív těžily žáruvzdorné jíly a lupek a dodnes připomínají tamní hornickou historii. Podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Stezky jsou značené modrým proužkem pro pěší turisty a pro cyklisty s žlutým a oranžovým.
2: V oblasti cestovního ruchu jsme uspěli s dotační žádostí, kdy nám Pardubický kraj pomůže zafinancovat částkou 500 000 korun obnovu turistického značení Hřebeckých důlních stezek.
1: Vysvětluje financování obnovy značení místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: My jsme to rozdělili na několik dílčích etap. Součástí té letošní etapy bude výměna navigačních sloupků a informačních cedulí.
1: Čím jsou podle vás tak zvláštní?
2: Tam je velkou výhodou, že se tam kombinuje hned několik aktivit. Jedna je poznávací, spojená s historií, hornictví a důlních aktivit ve vazbě na Mladějovské průmyslové muzeum a Mladějovskou úzkokolejku. Je to místo často navštěvované nejenom pěšími turisty, ale je tam několik značených cyklotras, takže i z pohledu cykloturistiky je to zajímavé místo. My jsme letos nově zpřístupnili i takzvanou měsíční krajinu, což je unikátní místo v přírodě, kde se vytěžená hlušina proměnila povrch, který neuvidíte nikde jinde v Česku.
1: Pan Miloš jezdí po hřebeckých důlních stezkách výhradně na kole.
3: Jsou tam krásná místa, ze kterých jsou nádherné výhledy na celou Moravskotřebovskou kotlinu.
1: Jsou pro vás ty stezky jako cyklistu náročné?
3: Určitě jsou lepší pro ty, kteří vyznávají elektrokola, ale samozřejmě jsou dostupné i v rámci vlastních energií.
1: Místostarosta Dokoupil potvrdil, že značení dovede turisty na vyhlídky.
2: Máme tam vyhlídku Strážný vrch, což je samostatná rozhledna, a je tam také vyhlídka Nad doly, což je spojení chodníků a takové vysuté plošiny, kde lidé mohou sledovat krásné výhledy na okolí.
1: Kdy s obnovou značení začnete a kdy skončí?
2: Ta obnova bude pravděpodobně probíhat až v závěru turistické sezóny na podzim a zároveň začneme chystat další etapu tak, abychom postupně celý ten systém Hřebeckých důlních stezek dali zase do pořádku.
1: Obnova značení Hřebeckých důlních stezek bude stát město přes 1 milion korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak takhle zněl Billy Ocean ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 10. června, 4 minuty po 6:15. Za moment Eláni znova sama dotkni a my se dotkneme městských slavností v Pardubicích, protože začíná Zrcadlo umění, potrvá až do zítřka. Pokud patříte mezi milovníky umění, hudby, tance a divadla, tak je pro vás určená tahle akce. Společně se budete moci ponořit do víru kreativity a talentu v samém srdci Pardubic. Čeká vás bohatý program plný nadšení, originality a uměleckých počinů, za kterými stojí šikovní amatérští umělci všech věkových kategorií. Můžete přijít podpořit tvůrce, kteří do svých vystoupení a děl vkládají srdce a užít si tuhle neopakovatelnou atmosféru města, které ožije radostí z umění. A konkrétně se to bude všechno odehrávat na Prenštinském náměstí, ale nejenom tam, třeba i v Gočárově galerii v domě u Jonáše. Tam budou mít od 16 hodin program nazvaný Byl jeden domeček, od 16 do 17:45 konkrétně ve vnitřním atriu anebo ateliéru v domě u Jonáše pro rodiny s dětmi. Tam můžete dorazit na tvořivé setkání, v dílně si postavíte vlastní domek, může mít podobu plošného obrázku anebo i složitějšího prostorového modelu. Bude se stříhat, lepit, skládat, kombinovat papír, textil, barvy i přírodní materiály. Tenhle malý architektonický ateliér se stane místem objevování a hravého experimentování. Počasí. Dnešek by měl být deštivý a chladnější, většinou zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne i s přeháňkami, teploty jenom do 18, na horách do 12 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, postupně místy dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Johann Budek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, ve spotřebitelském servisu Českého rozhlasu Pardubice vás dnes zajímají podmínky vrácení zboží. Kolik peněz prodejce musí vrátit, to už vypočítá Josef Černý.
1: Dnešní docela zajímavý dotaz přišel od pana Vládi, který píše, pokud reklamují zboží po roce a půl a ukázalo by se, že je neopravitelné, tak by měl obchodník vrátit peníze. Může snížit vyplacenou částku za opotřebení zboží nebo musí vyplatit celou částku. Třeba boty by za 2 roky mohly být teoreticky hodně opotřebované, ale televize naopak ne. Pane posluchači, teoreticky máte pravdu, ale je to takhle. Pokud je věc, kterou vracíte běžně opotřebená, pak máte nárok na vrácení plné kupní částky, takže běžně opotřebené boty ano, rozpárané nebo jinak poničené nikoliv. Tam by vám ale zase prodejce poslední reklamaci neuznal a peníze by vám nevracel.

0: námi jsou další zprávy, které přináší Ota Gutwirt. Hezké ráno.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Promítání v letním kině u Lonkovem mostu v Pardubicích je opět nejisté. Podle radnice se jim přestal ozývat provozovatel, který projekci pořádá několik let. Město mu kvůli dluhu na nájemném vypovědělo smlouvu na stánky s občerstvením. Pozemek na promítání má ale vypůjčený ještě na 3 sezóny. Polička bude rozšiřovat síť cyklostezek. V posledních letech ve městě vznikly 3 nové trasy a další jsou v přípravě. Radnice teď pracuje na projektové dokumentaci, řeší výkup potřebných pozemků i zajištění spolufinancování. U Všestar u Hradce Králové začali řidiči jezdit asi po 1 kilometru budované dálnice D35. Silničáři na dálnici převedli provoz ze souběžné silnice 1. třídy, aby mohli dostavit napojení přeložky a nového nadjezdu právě na zmiňovanou dálnici. Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Vláda financování veřejnoprávních médií projedná v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání se šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Pardubice ve směru od Chrudimi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Věřím odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: 7 minut po půl sedmé, takový je aktuální ranní čas ve středu 10. června roku 2026. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice a podíváme se do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
3: Statečnému počínání tří mužů paravýsadku Silver A se po svém poklonil sládek Martin Vojtěch z Pardubic. Na jejich počest připravil 12-stupňový ležák nazvaný právě po něm. Od malého fascinovali paravýsadky z Británie a zvlášť Silver A pro svou důležitost, který je navíc spojený s Pardubicemi. Proto se rozhodlo, že jim vzdá poctu a uvaří pivo věnované nejenom jim, ale všem, kteří jim pomáhali a často za to zaplatili životem. Víc najdete v deníku Právo.
0: Modrá hvězda neotevře. To hlásí Mladá fronta dnes. Kvůli onemocnění v souboru dnes ruší Východočeské divadlo Pardubice na plánovanou reprízu inscenace Hotel Modrá hvězda. Představení bude uvedené v náhradním termínu, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Tolik tedy Mladá fronta dnes.
3: NASA už představila čtveřici astronautů, kteří se mají zúčastnit příští mise programu Artemis 3. Ta je podle současných plánů naplánovaná na rok 2027. Posádku mají tvořit 3 Američané a 1 Ital. Detaily mise v článku rozebírá web britské veřejnoprávní BBC. NASA stále počítá s tím, že Artemis 3 odstartuje v roce 2027 jako demonstrační mise. Přistání astronautů na měsíci by pak mohlo následovat během Artemis 4 už v roce 2028. Řada odborníků ale považuje tento harmonogram za velmi ambiciozní. Na NASA zároveň tlačí geopolitická konkurence.

0: Když jsme tady mluvili o vesmíru před chvílí a o kosmonautech, tak ještě doplníme, že tričko předpovídající stresovou reakci mikroskopické roboty, kteří čistí těžko dostupná místa i experiment zkoumající imunitu, připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Vyplývá to z informací na stránce Česká cesta do vesmíru, která přípravu mise podrobně sleduje a propaguje. Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé polovině příštího roku. Další zprávy nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 7 hodin. Na dnešní dopoledne jsme naplánovali přímý přenos hned ze 3 obcí na Litomyšlsku, Dolní Újezd, Morašice a Příluka. Zaměříme se na bohatý spolkový život, na lidové tradice, které tam ožívají. Prohlédneme si třeba historicky unikátní most v Dolním Újezdu a v Morašicích oslavíme s obyvateli 800. výročí založení obce. Jitka Slezáková, Miroslav Hruban a určitě i Zdeněk Novák se vám přihlásí živě dnes mezi 9. a 12. hodinou.
1: Počasí.
0: Počasí nic moc, dnes bude deštivý a chladnější den, zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne i s přeháňkami, teploty jenom mezi 15 a 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, předpokládané množství srážek je od 2 do 10 mm, rozptylové podmínky se budou postupně místy vylepšovat.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v

0: 6.50 jsme si připomněli Karla Gotta ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 10. června. A jdeme na fotbal. Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid. Ten za příchod 63-letého kouče zaplatí v přepočtu asi 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informuje na webu. Real se zatím nevyjádřil. Mourinho už v Realu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul. O jeho návratu se spekulovalo delší dobu a příchod portugalského trenéra v předvolební kampani slíbil i nedávno znovu zvolený šéf klubu Florentino Pérez. Čeští fotbalisté dnes v podvečer odletí do mexické Guadalajary, kde v pátek ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa. Na místě je už teď reportér Lukáš Michalík. Úvodním soupeřem národního týmu na šampionátu bude Jižní Korea. Reprezentace půjde do utkání v brance s hrdinou penaltových rozstřelů v baráži, golmanem Matějem Kovářem.
1: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář.
2: Bylo mi nasíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to půjde, a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
3: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
4: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece jenom ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře a mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
3: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Pardubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát
6: brouka do hlavy,
5: tak jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
3: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice zatím neví, jestli se letos bude promítat v letním kině. Provozovatel přestal s městem komunikovat. V Hradci Králové začíná festival Rock for People. Organizátoři očekávají 50 000 návštěvníků každý den. Status studenta mají absolventi středních škol až do 31. srpna. Existují ale výjimky. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 18 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Promítání v letním kině u Vonkova mostu v Pardubicích je znovu nejisté. Podle radnice se jim přestal ozývat provozovatel, který projekt si pořádá několik let. Město mu kvůli dluhu na nájemném vypovědělo smlouvu na stánky s občerstvením. Pozemek na promítání má ale vypůjčený ještě na 3 sezóny, vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
4: Pokud nenajdeme nějakou dohodu, že bychom ji třeba ukončili, mohli vypsat řádné výběrové řízení na nového provozovatele a třeba by to od příštího roku bylo jinak. Ale pokud se nedohodneme, tak je platná tedy ještě na letošek plus 2 roky.
3: Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 5denní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně až 50 000 fanoušků.
5: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
3: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerství kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Bárta chce s úředníky vést dialog do nových kanceláří, by se měli přesunout 1. července. Studenti by si měli při zajišťování letních brigád dávat pozor i na to, kolik si vydělají. Za absolventy středních škol totiž platí zdravotní a sociální pojištění stát až do 31. srpna, ale jejich příjem nesmí překročit finanční limit. Ten je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Pokud absolventi nepokračují na vysokou školu a nenastoupí do zaměstnání, musí si zdravotní pojištění hradit a zároveň to nahlásit své zdravotní pojišťovně, jinak hrozí pokuty. Sociální pojištění naopak není povinné pro všechny, říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
6: Pokud nebude absolvent zaměstnaný, nemá ze zákona povinnost platit sociální pojištění a proto za jeho neplacení žádné sankce nehrozí. Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S tradiční kolonou počítejte mezi Pardubicemi a Chruďmí.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Jak už jsme říkali ve zprávách, promítání filmů Pod širým nebem u Vonkova mostu v Pardubicích je letos znovu nejisté. Dlouholetý provozovatel letního kina prý přestal komunikovat s městem. Pozemek na projekci má ale dál k dispozici. Tématu se budeme podrobněji věnovat za chvíli. Je středa 10. června, ladíte Český rozhlas Pardubice krátce po 7. hodině a čeká vás i Holubí dům Jiřího Schellingera nebo Pokáč, Roxette, Petr Spálený a na začátku této hodiny Stanice Svět. To je Radim Flender a Lucie Vondráčková. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
8: Konečně.

0: Mistr zkratky Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 10. června. 4 minuty zbývají do 7:45. Nejistota kolem letního kina u mostu Pavla Vonky v Pardubicích trvá i letos. Dlouholetý provozovatel přestal podle města komunikovat. Přitom má pořád vypůjčený pozemek, na kterém promítání pořádal. Radnice mu navíc vypověděla smlouvu na pronájem stánku na občerstvení, protože jí dlužil na nájemném. Podrobnosti k tomu zjišťovala reportérka Anna Svobodová. Přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaká je teď situace kolem letního kina?
1: Letní kino u mostu Pavla Vonky zatím nezveřejnilo program na letošní sezónu a ani město neví, jestli se v něm vůbec budou filmy promítat. Já jsem o tom mluvila s náměstkyní primátora Jiřinou Klčovou z Hnutí ANO a ta mi řekla, že radnice nabídla současnému provozovateli Janu Motičkovi, že by promítání převzali jiní zájemci, kteří se na město stále obrací. Motička si podle Klčové vzal čas na rozmyšlenou a pak se přestal ozývat. Jeho vyjádření jsem se opakovaně snažila získat i já, ale na žádný z pokusů nereagoval.
0: Může město do fungování letního kina nějak zasáhnout?
1: Moc ne. Motička má totiž od města ještě na 3 sezóny vypůjčený pozemek, na kterém letní kino funguje. Dokud od smlouvy neodstoupí, nemůže radnice hledat náhradu, vysvětluje Klčová.
2: Pokud nenajdeme nějakou dohodu, že bychom ji třeba ukončili, mohli vypsat řádné výběrové řízení na nového provozovatele a třeba by to od příštího roku bylo jinak. Ale pokud se nedohodneme, tak je platná tedy ještě na letošek plus 2 roky.
1: Motička přitom nemůže na místě prodávat občerstvení. Město mu totiž vypovědělo nájemní smlouvu na stánky.
2: Na této smlouvě je dluh za nájmem, který byl splatný a ani na výzvu nebyl zaplacen a město tuto smlouvu vypovědělo.
0: Promítání provázely komplikace i v předchozích letech. Můžeš prosím připomenout, co se kolem kina poslední roky děje?
1: Ano, například loni se několikrát odložilo zahájení promítání a nakonec letní kino otevřelo až v srpnu, tedy zhruba o měsíc později, než bývalo zvykem. Motička to zdůvodnil tím, že mu město nedává dostatečnou finanční podporu, kterou potřebuje, aby mohl dál promítat zdarma. Na to upozorňoval opakovaně i v předchozích letech. Město mu loni přispělo 100 000 korun, na jiné letní sezóny to bylo i 300 až 600 000 korun. Podle Klčové radnice podporu omezovala proto, že provozovatel dlouhodobě nedokládal potřebné dokumenty a měl finanční problémy, které vyústily až v exekuci.
0: Tak budeme sledovat další osud pardubického letního kina. Informace pro nás měla reportérka Anna Svobodová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, přejeme hezké středeční ráno s datem 10. června, minutu po 7:45 a díváme se na Čečetkův statek ve Lhůtě u Vysokého Mýta. Tam dnes můžete zažít volání divočiny se Zuzanou Beranovou, taky hudební etnovýlet Stůdů. Program je od 18. do 20. hodiny. Nachystaná beseda s vášnivou a odvážnou cestovatelkou Zuzanou Beranovou, bývalou diplomatkou a novinářkou, dnes spisovatelkou a objevovatelkou autentické Afriky i stop Joe Adamsnové. K tomu bude i koncert Míry Eisenwortha na didgeridu a zpěvačky Ireny Podláskové. Zkrátka pozvánka na kus Afriky s dobrodružnými a napínavými příběhy i hudbou v podobě etnovýletů do Buše na Čečetkově statku ve Lhůtě u Vysokého Mýta dnes po 18. hodině. A přímo ve Vysokém Mýtě na náměstí tam bude umělá inteligence a civilizace, tedy velmi často diskutované téma, její možnosti ale málo kdo z nás dokáže využít a docenit. Internet je zahlcený informacemi o technologiích a přesto si značná část společnosti neuvědomuje jejich vliv na svůj život a nebo s nimi pracuje jenom s povrchní znalostí. Právě proto se autoři výstavy rozhodli zvolit formát fyzické výstavy, velkoformátové panely s vlastním osvětlovacím systémem napájeným solárními panely, které jsou přístupné 24 hodin denně a zdarma. Expozici tvořenou 40 tématy můžete vidět ode dneška až do 30. června. Cílem výstavy je nejenom informovat, ale i inspirovat k zamyšlení nad rolí člověka v rozvoji a využívání AI. Vysoké Mýto, náměstí Přemysla Otakara II. Až tedy do 30. června, výstava Umělá inteligence a civilizace.
1: Počasí.
0: Co říkají meteorologové o dnešním dni, bude většinou zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm, odpoledne i s přeháňkami. Teploty 15 až 18, na horách mezi 9 a 12 stupni Celsia.
2: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
3: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
2: Ano, a co ještě?
3: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
2: Taky. A to hlavní?
3: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
2: To je ono.
3: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
2: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
3: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
2: Už ve středu 10. června
3: od 9 do 12
2: se na vás těší Jitka
3: a Mirek.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Bleskovka. A teď naopak začíná ranní soutěž Českého rozhlasu Pardubice o CDčko Elena Ferrante Prolhaný život dospělých v podání Terezy Hoffové. Mimochodem zmíněná autorka je taky autorkou proslulé Geniální přítelkyně a teď tedy můžete slyšet její nejnovější román, který pro vás tady máme připravený. České televizní obrazovky zažily před 21 lety záplavu atraktivních převzatých pořadů od Hledání tehdy druhé superstar až po pořady Big Brother a Vyvolení. První z nich ale začala už v lednu vysílat veřejnoprávní Česká televize, která podle vzoru britské BBC hledala největšího Čecha. Našla ho 10. června 2005. Jestli pak si vzpomenete, kdo se jim stal, kdo byl tím největším Čechem před 21 lety. Zavolejte k nám na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou zopakujeme 726 46 48 48. Tak už někdo volá. Kdo pak to je? Hezké ráno přejeme.
2: Dobrý den, tady Milan, tady blízké.
1: Tak, pane Milane, trochu horší spojení, ale snad vás uslyšíme. Kdo myslíte, že byl tím největším Čechem?
2: Já nevím, jsou tam nějaké možnosti.
1: Tak možnosti máme Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk nebo Václav Havel. Tak kdo myslíte?
2: Já bych dal to C-čko.
1: C-čko Václav Havel?
2: No.
1: Není to tak, Václav Havel to nebyl, tak se loučíme s vámi naslyšenou. Dáme prostor někomu dalšímu, 726 46 48 48 a otázka je stejná. Kdo se stal největším Čechem v roce 2005 v pořadu, který vysílala Česká televize? Tak věříme, že už někomu se to povede, teď na druhý pokus, dívám se znovu na náš telefon a už zdravíme dalšího volajícího, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak.
3: Já bych řekla, že je to Karel IV.
1: Karel IV, je to tak. A poprosíme i vaše jméno.
3: Iva.
1: Tak paní Ivo, gratulujeme. Máte CDčko, Prolhaný život dospělých, tak ať se vám pěkně poslouchá.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Ještě můžeme doplnit to kompletní pořadí. První tady Karel IV., druhý byl Tomáš Garrigue Masaryk a až třetí Václav Havel.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky. Jo. Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
2: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
3: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla.
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Je středa 10. června, Otaku Twirt znovu ve studiu, znamená to, že budou zprávy.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
7: Ode dneška bude v Pardubicích ve Staročernsku úplně uzavřená část ulice Na Brázdách. Dělníci tam budou opravovat vodovodní a kanalizační přípojky a omezení potrvá do pátku. Uzavírka se týká úseku mezi domy číslo 8 a 16. Obnova Michalského parku v Chrudimi by měla začít do 2 let. Město má na kompletní rekonstrukci slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Úprava parku má navazovat na další etapu opravy sousední sportovní haly. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 5denní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně až 50 tisíc fanoušků. Jaká byla v květnu inflace dnes, zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Kromě otázek zemědělství se věnovali i aktuálnímu suchu. Letošní jaro je totiž zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Dnes bude v Pardubickém kraji zatažená až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, se zdržením počítejte na silnici 1/17 mezi kruhovým objezdem u Zámrsku a Vraclaví.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Pardubice a že nám i dáváte vědět, co se děje třeba přímo v krajském městě. Máme tady informaci od Vonkova mostu, kde jsou snad porouchané trolejbusy a jsou tam hlášené dlouhé kolony. A taky ještě nám posluchačka telefonovala o požáru panelového domu v Polabinách, tak tyhle informace všechny prověřujeme a rozhodně se k ním ještě vrátíme. Teď budeme číst z dnešních novin a taky začneme v Pardubicích s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Dneska ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
3: V Pardubicích je dlouhodobý problém s malou ubytovací kapacitou pro turisty. Už za rok se má přitom konat mistrovství světa basketbalistů do 19 let. I proto se zrodil nápad postavit hned vedle terminálu Jana Kašpara hotel. Volné pozemky tam jsou. Celou akci ale teď zarazila armáda. Podle vojáků není na podobnou stavbu u letiště vhodná chvíle. Odvolávají se přitom na špatnou geopolitickou situaci ve světě. Primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO doufá, že veto ještě není definitivní. V plánu je ještě další jednání, zjistila Mladá fronta dnes.
0: Půl roku před předpokládaným otevřením 3 kilometry dlouhého dálničního úseku D11 na česko-polské hranici v Královci pokročila stavba do další fáze. Stavební firmy zahájily pokládku prvních asfaltových vrstev. Posunuli se s výstavbou mimo úrovňové křižovatky sjezdu z budoucí dálnice na silnici 1/16. Podařilo se jim vyřešit komplikace s konsolidací násypu, které brzdily postup prací. Pokud nenastanou nějaké další neočekávané události, tak ke zprovoznění dojde ke 30. listopadu 2026. Tak to řekl deníku mluvčí společnosti MI Roads Michal Jurman. Na dálnici D11 u hranic s Polskem se tedy už asfaltuje.
3: Dostávat plat jenom podle počtu odpracovaných let podle ministra školství Roberta Plagy za ANO je přežité. Dosavadní praxi, kdy si učitelé musí lepší peníze takzvaně vysedět, chce změnit tak, aby se víc hodnotila kvalita výuky. To by měl přinést nový kariérní systém. Jeho zavedení má vláda v programovém prohlášení. Jeden pokus takový systém zavést do praxe už ale před 10 lety zkrachoval. Plaga říká, že jeho verze bude lepší. V Hospodářských novinách naznačil, jakým směrem by se měla ubírat a čím nahradí tabulkové platy.

0: To byl Umberto Tozzi a trocha Itálie ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 10. června ve 7:45. Za chvíli zase česky Petr Muk, Neusínej, a jestli máte rádi dechovku, tak můžete dorazit do pardubických Bubeníkových sadů v 17 hodin další promenádní koncert, představí se Pernštejnka. A v Pardubickém domě techniky taky od 17 hodin bude přednáška Time Management, jak správně nastavit priority a zdolat zloděje času, tak i to by se mohlo hodit.
1: Počasí.
0: My rozhodně čas ztrácet nebudeme, jdeme se podívat na počasí. Dnešní ráno v Pardubickém kraji ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Objevovaly se během noci taky občasné dešťové kapky, ale postupně jich od západu ubývalo. Teploty byly nejčastěji mezi 11 a 14 stupni Celsia. Jaké bude počasí přes den, řekne nám meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: A moc se tentokrát teplotně neposuneme nahoru, je to tak?
2: Zatím ještě ne, vypadá to, že minimálně do neděle, do pondělí by to bylo opravdu chladnější týden a stále k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severu, severozápadu. No a dneska přes většinu dne v podstatě zataženo a postupně k nám od jeho západu postupuje takový balík srážek. Tady u nás by se měl objevit v té vydatnější formě někdy v poledních hodinách a zlobil by až do odpoledne, pak by byla pauza a v noci opět zase zataženo deště, hlavně ve východní polovině kraje. Teploty by dneska se vyšplhaly na 15 až 18 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů a v noci by nám teploty klesly na 1,8 stupňů. Vítr v noci bude o něco silnější, severozápadní, postupně západní od 2 do 6 metrů. Nad ránem potom by srážky pomalinku slábly a zítra se oblačno zataženo. Zpočátku jako slabý občasný déšť, který bude postupně přicházet do přeháněk a hlavně odpoledne se zejména na horách na vrchovině mohou objevit i bouřky. Večer potom zase začnou srážky slábnout a ustávat a teploty budou zase mezi 14 až 17 stupní a vítr bude foukat od západu, severozápadu 6 metrů a večer potom vítr slábne.
0: Tak to vypadá, že jsme vstoupili do takového chladnějšího období. Jak dlouho potrvá, jak dlouho vydrží takovéto počasí?
2: Zatím nejdá momentálně, vidím do pondělí a tam ty teploty by se potom v závěru týdne mohly dostat někam odpoledne na chvíli aspoň těm 22 stupňů. No a zatím je to opravdu jako je to hřčí počasí, moc letní nevypadá.
0: Meteorolog Tomáš Popelka, přesto děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a přejeme hezkou středu. Naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hry na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
2: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
1: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
3: Vracíme se k požáru v bytovém domě v Pardubických Polabinách. Už tady máme informace od mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Šlo o požár balkónu v 7. patře. Na místě zasahovali a zasahují ještě i hasiči, ale ten požár už se podařilo lokalizovat a povedlo se taky lidi dostat z domu. Takové jsou tedy nejčerstvější, nejaktuálnější informace přímo od hasičů. Pochopitelně sbíráme další. V 8 hodin nabídneme zprávy. To bude za 5,5 minuty. Hezké ráno.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na Smetanově náměstí v Litomyšli vzniknou nové startovací byty. Moravská Třebová obnoví značení na hřebeckých důlních stezkách. Novinkou programu Nová zelená úsporám je zavedení renovačních pasů. A dnešek bude oblačný a zatažený, objevit se mohou přehánky, teploty do 18 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. V září začnou opravy památkově chráněné budovy číslo popisné 61 na Smetanově náměstí v Litomyšli. Dům kdysi vlastnila rodina Bedřicha Smetany a dnes tam sídlí městská policie. Při úpravách město nechá vylepšit zázemí pro strážníky a v budově zároveň vznikne 6 startovacích bytů pro mladé rodiny. Z toho 2 budou v podkroví, říká Pavel Kubeš z městského úřadu.
3: Přibližně před 20 lety došlo k opravě střechy a výměně krovu. Tento krov by do jisté míry měl být zachovaný, lokálně se v rámci rekonstrukce bude opravovat. Tady v půdním prostoru vzniknou 2 nové mezonetové byty a bude sem přemístěno zázemí městské policie.
2: V Pardubicích v Polobinách hořel balkón v panelovém domě. Hasiči požár rychle zlikvidovali a nikomu se nic nestalo. Hasičský záchranný sbor o tom informoval na síti X. Aktuálně kontrolují byt a okolní prostory. Moravská Třebová připravuje nové značení na hřebeckých důlních stezkách. Trasy pro pěší turisty i cyklisty dostanou nejen nové tabulky, ale i sloupy, na kterých budou umístěné. Obnova bude stát přes 1 milion korun a s financováním pomůže Pardubický kraj, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Kdy nám Pardubický kraj pomůže zafinancovat částkou 500 000 korun obnovu turistického značení hřebeckých důlních stezek. My jsme to rozdělili na několik dílčích etap. Součástí té letošní etapy bude výměna navigačních sloupků a informačních cedulí.
2: Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je taky zapálení svíček za každé zničené lidické stavení. Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení tzv. Renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
5: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pás by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B. Sport.
2: Hokejisté Caroliny díky výhře 5-3 na ledě Vegas srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v boji o Stanleyův pohár nebodoval. Pátý zápas se bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek našeho času v Carolině. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Vody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, se zdržením v Pardubicích. Počítejte na příjezdu do města směrem od Sezemic, na Vonkově mostě, na příjezdu od Chrudimi a kolona je taky mezi Stradouní a kruhovým objezdem u Zámrsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ruské síly v noci na dnešek podnikly 26 útoků na ukrajinské město Charkov, které si vyžádali zatím neupřesněný počet zraněných a požár. V úderech na ruské cíle pokračovala taky Ukrajina. Po jednom z nich vypukl požár v Kujbyševské ropné rafinérii ve městě Samara. O tom informuje zpravodajský server Ukrajinská pravda s odvoláním na informace a nahrávky očitých svědků zveřejněné na ruské síti Telegram. Je krátce po 8. hodině středa 10. června. A za chvíli se vrátíme na silnice společně s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. K tomu přidáme i muziku, písničky, které nestárnou. Právě začínáme Michal David, taky bude třeba Barbra Streisand, Valdemar Matuška a teď přichází Xindl X.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.
7: Můj člun asi trpí závadou. Je častějc na dně.

0: Dělá se taky na silnicích, z toho často nemají úplně radost řidiči, protože jim to komplikuje situaci, ale potom je zase nový povrch, tak je to hned veselější. V každém případě my se teď podíváme právě na cesty v Pardubickém kraji ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Ještě přidáme, že je středa 10. června za 8:45 a slovo si bere mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Míříme konkrétně na Chrudimsko.
1: Na silnici 1/17 v Hrochově Týnci zahájíme v polovině června stavební práce na opravě mostu přes řeku Novohradku. Na základě dat z diagnostiky provedeme dílčí opravu nosné konstrukce a izolačního systému. V rámci prací obnovíme také povrch vozovky v celém úseku od okružní křižovatky u pumpy ve směru na Čankovice v délce přibližně 0,5 kilometru. Během opravy, která je plánovaná do konce listopadu, bude doprava vedena kyvadlově po polovinách, přes den řízena pracovníky stavby a mimo pracovní dobu semafory. Náklady vyjdou na 26 milionů korun.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Středa 10. června, minuta po čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Pardubice a my se zaměříme na kolíčky na prádlo. Představte si, že je znali už ve starověkém Egyptě, jejich novodobá historie ale začíná až v 17. století v Británii. Právě o tom bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Za malou chvíli uslyšíte.
1: Počasí.
0: Dnešek se tváří jako takový deštivý a chladnější den. V Pardubickém kraji očekáváme většinou zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm, odpoledne s přeháňkami. Teploty 15 až 18, takže nijak vysoké, na horách mezi 9 a 12 stupni Celsia. A my hned můžeme zjistit, jaké počasí kolem Litomyšle, protože odtamtud pro vás budeme živě vysílat dnes dopoledne celé 3 hodiny mezi 9 a 12 hodinou. Konkrétně se o to postarají Jitka Slezáková, Miroslav Hruban, ti už jsou teď na místě. Pěkné ráno přejeme.
2: Krásné ráno. No, předpověď počasí zatím neprší, nicméně jsme tady i s kolegou Zdeňkem Novákem, který má v mobilu opravdu to nejpřesnější zpravodajství meteorologické a nevypadá to moc dobře.
3: Ano, on dobrý dostal od Aleny Zárybnické, dá se na to spolehnout a my trochu spoleháme na to, že to nebude úplně spolehlivé, protože má tam pršet, tak věřme, že bude hezky. Tady v Dolním újezdu v Příluce a také v Morašicích, kam se dneska vydáme.
2: Ano, teď jsme momentálně v Dolním újezdu. Už jsme si to tady trošku prošli, teď zatím ještě neprší. Těšíme se na pana starostu, který nás za chvíli přivítá u obecního úřadu. No a máme na programu spoustu spolků, které tady jsou. Hasiči, skauti, přátelé dobré hudby, myslivci, mykologové. No, myslíme si, že nám ta hodina na to snad ani stačit nebude.
3: Navštívíme muzeum, koukneme na nejstarší most v našem kraji a to furt mluvíme jenom o Dolním újezdu. Pak přijde teda návštěva Morašic.
2: Je to tak, v Morašicích tam slaví 8. výročí vzniku obce, tak o tom si budeme povídat s paní starostkou. Taky se podíváme do kostela svatých Petra a Pavla. No a potom na závěr Příluka. Tam jsme včera taky už byli.
3: No a tam teda nevím, opět, jak to nacpem do té hodiny všechno. Stavíme se u rybníků, u rybářů, stavíme se u studánky. A pozor, to je speciální studánka.
2: A to už si necháme jako překvapení. Kouzelná studánka mezi 11. a 12. Celý přenos jako vždy, ten dopolední trvá od 9 do 12 a my už se moc těšíme.
0: Je to tak, jsou to 3 obce, takže 3 hodiny nevšedního živého vysílání z obcí u Litomyšle. Jitka Slezáková, Miroslav Hruban. Tak zatím naslyšenou.
3: Naslyšenou a zdravíme také vedle do kuchyně a díky za snídaní.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Další středeční zprávy přináší Otaku Tvirt. Hezké ráno. Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Promítání v letním kině u Vonkova mostu v Pardubicích je znovu nejisté. Podle radnice se jim přestal ozývat provozovatel, který projekci pořádá několik let. Město mu kvůli dluhu na nájemném vypovědělo smlouvu na stánky s občerstvením. Pozemek na promítání má ale vypůjčený ještě na 3 sezóny. Polička bude rozšiřovat síť cyklostezek. V posledních letech ve městě vznikly 3 nové trasy a další jsou v přípravě. Radnice teď pracuje na projektové dokumentaci, řeší výkup potřebných pozemků i zajištění spolufinancování. U Všestar u Hradce Králové začali řidiči jezdit asi po 1 kilometru budované dálnice D35. Silničáři na dálnici převedli provoz ze souběžné silnice první třídy, aby mohli dostavět napojení přeložky. Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Vláda financování veřejnoprávních médií projedná v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby. Dnes bude v Pardubickém kraji zatažená až oblačno, během dne od jeho východu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Nehodu máme hlášenou z Jevíčka ve Svitavské ulici, je nehoda 2 osobních aut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zítra bude na Perštinském náměstí v Pardubicích další vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice. Za chvíli víc.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.
8: Trochu větší nos a váha motýlů.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 10. června 7 minut před 8:45. Na pardubickém Pernštínském náměstí bude zítra vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice a k tomu tady máme hned dvojici hostů. Vítáme Lenku Krejčíkovou, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A taky Moniku Vilímovou, hezké ráno.
2: Hezké ráno i vám.
0: Když se řekne jarmark, tak většina lidí si představí kolotoče, perník, stánky. Vy ale na Pernštínské náměstí přivezete vědu. Věda a jarmark to nejsou dvě slova, která by člověk běžně spojoval, i když tahle akce je pochopitelně tradiční. Jak vznikl ten nápad nebo myšlenka, že ty univerzitní laboratoře a univerzitu tak trochu přestěhujete na náměstí?
1: My dokonce jsme spojili nejenom vědu a jarmark, ale spojili jsme i vědu a techniku a jarmark, takže máme vědecko-technický jarmark. Je to zážitková akce, která je určená pro základní, střední školy, ale pro i širokou veřejnost. Ten nápad vlastně vyvstává přirozeně z toho, že Univerzita Pardubice se chce dostat blíže veřejnosti. Je to i vlastně jedna z rolí Univerzity Pardubice a chceme předávat tu vědu nejen v našich laboratořích, případně učebnách, ale chceme ji vlastně dostat i protože ta možnost tady je a naši popularizátoři ji dokáží vlastně vynést i do ulic.
0: A je to i proto, že na univerzitě vzniká spousta zajímavých věcí, ke kterým se běžně člověk nedostane a právě jak říkáte, tohle je asi cesta, jak se ji otevřít lidem.
1: Přesně tak.
0: Když se řekne věda, tak někteří lidé si představí něco složitého, trochu nudného. Někdy bojujete i s tímhle předsudkem ještě pořád?
1: Řekla bych, že na našich akcích s tímto předsudkem nebojujeme, protože jsme schopni podat opravdu interaktivní a zajímavou formou, která je dostupná i pro tu veřejnost, myslím, z hlediska nějakého představení zrovna v tom konkrétním místě. Těch akcí děláme takhle vlastně více pro veřejnost během roku a vzhledem tomu, že nám vzrůstá návštěvnost, tak se zdá, že si i veřejnost mezi sebou dává vědět, že to za to stojí se přijít podívat.
0: Vědecko-technický jarmark bude zítra mezi 9. a 16. hodinou. Když tam dorazí nějaká školní třída, nejspíš dopoledne a potom rodina s dětmi, tak co myslíte, že je první věc, která je tak překvapí na tom náměstí?
1: Řekla bych, že asi obsáhlost té akce, protože letos budeme vlastně na celém Pernštínském náměstí. Budeme tam jak my za Univerzitu Pardubice, kde se představí všechny naše fakulty, kterých máme 7, každá z nich bude mít jedno i více stanovišť. Tak na vlastně druhé straně Pernštínského náměstí vedle sloupu budou potom zájmové organizace a spolky, které se zabývají vzděláváním dětí.
0: Jak děti reagují, když zjistí, že si můžou ty experimenty sami vyzkoušet a že nebudou jenom diváky, ale aktivními účastníky?
1: Řekla bych, že jsou to takové spíš jako citoslovce a nadšení. A samozřejmě je to údiv a potom si vlastně často odnáší informace o tom, jak to funguje. Vidět, že ty děti jsou opravdu trošku jako houby a dokážou skvěle jako nasát tu informaci, protože i naši popularizátoři dokážou vlastně předat to těm dětem způsobem, aby to jako pochopili a ty děti se to pak odnáší vlastně do dalšího jako života.
0: Už jste říkala, že na jednom místě se představí všech 7 fakult Univerzity Pardubice. Dá se vůbec stručně popsat, co všechno tam uvidíme?
1: Tak, určitě se to stručně popsat dá. Bližší informace samozřejmě jsou i na webu Univerzity Pardubice a na facebookových stránkách Univerzity Pardubice a události vědecko-technický jarmark. Nicméně, co si naše fakulty připravili, tak například se dovíte, jak funguje AI v praxi. Rozpoznáte například obrázky vytvořené umělou inteligencí, nebo si naopak můžete ochutnat minulost. Můžete zjistit, jak voněly dávné potraviny a nápoje a v čem se například připravovaly. Nebo si můžete zkusit vyjádřit své myšlenky a pocity pomocí nějakých kreativních prostředků, to pro nás připravila fakulta restaurování. A nebo tam například bude hasičské auto, můžete si projít i celé jako jeho vybavení a vyzkoušíte si první pomoc. A to je výběr vlastně z jenom těch pár fakult, které tam máme, potom tam budou i další.
0: Tak ještě se možná dostaneme i k těm ostatním, aby to nebylo líto, ale pojďme se podívat i na partnerské organizace. Ty se připojují letos nově, je to tak?
2: Ano, letos nově se do programu zapojují také zájmové organizace a spolky, které jsou ale zaměřené na vzdělávání dětí a mládeže. Jedná se o neformální vzdělávání a díky tomu i návštěvníci uvidí, že k té vědě nevede jenom jedna cesta, ale že tam vede mnoho cest. Přes hry, stavebnice, hlavolamy nebo nějakou kreativní činnost a týmovou spolupráci.
0: Taky tam je část programu Věda na scéně. Co si pod tím máme představit?
2: Věda na scéně, ta je od 10 hodin přibližně do 11:30 a to si můžeme představit, že tam budou přibližně 3 programy, které cílí hlavně na na žáky těch základních škol, středních škol, na veřejnost a chceme tam představit, jak některé vynálezy, objevy vznikly omylem, nehodou nebo i náhodou, ale taky si ukázat to, že když kanalizace se ucpe a praskne, tak nevidíme ten problém zvenku, ale že je potřeba ho zkoumat zevnitř. A jak zevnitř to budeme zkoumat, to se můžete přijít podívat. A v neposlední řadě se tam ještě vejde Koumio, které přináší koumání do nových míst a to jsou zase různé pomůcky i do výuky, takže i dospěláci si tam najdou ten svůj prostor.
0: Tak výborně, už víme, co nás čeká zítra, to jsme ještě neřekli zdaleka všechno, budeme pokračovat za chvíli s našimi hosty ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Připomenu, že to jsou organizátorky vědecko-technického jarmarku Monika Vilímová, Lenka Krejčíková, tak tady za moment pokračujeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, blíží se další vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice, který bude zítra, tedy ve čtvrtek 11. června od 9 do 16 hodin přímo v centru města na Prenštinském náměstí. A v našem studiu jsou za zástup organizátorů Lenka Krejčíková a Monika Vilímová. Ještě se vrátíme zpátky k těm fakultám. Říkali jsme, že je to celouniverzitní projekt, protože všechny fakulty se zapojí. Aby to nebylo líto těm ostatním, o kterých jsme ještě nemluvili, tak můžeme doplnit právě ty další.
1: Tak z těch dalších, které pro vás připraví například cestu světem bankovek, nebo se podíváte na Pardubický kraj z výšky, nebo například si můžete vyzkoušet barvocit a zhodnotit barevnost ve světelném boxu, anebo zjistíte, jak lidské tělo vytváří hlas, nebo jak funguje udržení rovnováhy a orientace v prostoru.
0: Tak a zmiňovali jsme tady i partnerské organizace, tak i k tomu ještě můžeme dát bližší upřesnění.
2: Určitě, partnerské organizace připravily stanoviště, která jsou určená pro celou veřejnost, to znamená od malých dětí až po ty naše nejstarší občany. A jedná se o vzdělávací programy, které jsou jednak realizované přímo ve školách, ale tady na Prštínském náměstí bude jejich ochutnávka. Představí se také různé edukativní pomůcky, které si mohou účastníci vyzkoušet. Jsou to hry, které jsou zaměřené na logické myšlení, kreativitu, spolupráci a najdeme tady i pohybové aktivity. A v neposlední řadě tam budou i dobrovolnické programy a organizace, které nabízí zase mladým lidem, jak se mohou zapojit v podobě dobrovolnictví.
1: A já bych ještě ráda doplnila, protože se akce koná v Pardubicích, že ještě jednou z aktivit bude, jestli poznáte pardubické komunikace.
0: Hezky. A malé děti tady zaznělo. Od jakého věku zhruba doporučujete tu akci? Jak malé děti tam můžou přijít?
2: Já si myslím, že tam můžou přijít všechny děti i od toho nejnižšího věku, protože určitě celá ta akce má ten nádech, že osloví každého, ať už jenom to historické jádro města, tak ale i ty jednotlivé aktivity, tak zapůsobí určitě jak na ty nejmladší, kteří se můžou dívat z kočárku, tak ale i na ty starší a nejstarší.
0: V tom programu je umělá inteligence, mikroorganismy, lidský zrak, cesta bavlny až k tričku. Jak složité je převádět akademická témata do podoby, která je atraktivní, která baví i děti?
1: Vzhledem k tomu, že já vždycky vidím až ten výsledek a vidím ho vždycky jako s radostí, tak se zdá, že se to našim popularizátorům daří dobře. Nicméně asi je na našich návštěvnicích, že se zítra můžou sami přijít zeptat a podívat.
0: Tak mluvili jsme tady o určitých novinkách. Co byste řekli, že je úplně nové na tom letošním jarmarku? Kdo tam chodí třeba pravidelně v těch předchozích letech? Narazí tam na něco nového?
2: Tak pravidelně tam je vlastně zastoupení všech těch fakult Univerzity Pardubice a nově tam jsou ty dobrovolníci, kteří připravují stanoviště, která jsou zaměřená právě na ten pohyb, sportování, ale taky na možnost vyzkoušet si ty pomůcky, které se využívají běžně ve výuce. A jsou to i různé hry, které si tam mohou zahrát. Jsou tam i

0: organizace, které představí třeba procházku s kapkou vody, a určitě přijďte a uvidíte, že toho tam je připraveného opravdu hodně.
1: No a poslední otázku mám takovou na zamyšlenou. Kdybyste si mohli vybrat nějakou vědeckou superschopnost jednu, která by to byla, co vás napadne, třeba číst myšlenky, cestovat časem, rozumět všem technologiím, co byste zvolili? Napadá vás něco?
0: Tak já bych určitě vybrala to cestování časem, že bych mohla se podívat, jak vlastně některé ty objevy a vynálezy vznikly v té minulosti, že když se třeba podíváme na to, jak vznikla káva, která je tady už mnoho let, tak vznikla v Etiopii kolem roku 600 a vzniklo to vlastně tak jako nenápadně, že tam zvířata začaly jíst bobule, které nejdříve nebyly úplně jako chutné v podobě odvaru, ale když je jeden důmyslný člověk hodil do ohně, tak ucítil tu jejich vůni a vznikla káva, kterou dnes vlastně pijí všichni, nebo skoro všichni. Je to velmi oblíbený nápoj i tady v naší republice, tak to cestování časem tam i zpátky by mohlo být hodně zajímavé.
1: A co Lenka Krejčíková by zvolila?
2: Já bych asi šla ráda cestou například našeho pana profesora Holčapka. Ráda bych nějakým způsobem dokázala pomoct lidem, kteří bojují třeba se závažnými nemocemi.
1: Tak děkujeme i za tento konec, který jste si připravili pro naše posluchače. Organizátorky vědecko-technického jarmarku z Univerzity Pardubice připomínáme ještě jednou, že zítra to bude na Prešnickém náměstí od 9 do 16 hodin. V našem studiu byly Lenka Krejčíková a Monika Vilímová. Tak dámy, děkujeme. Naslyšenou.
0: Hezký den, naschledanou.
2: Díky za pozvání, naschledanou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Letní sezóna na koupališti ve Svitavách začne v pondělí. V obci Dobré na Rychnovsku dochází zásoby pitné vody. Český statistický úřad zveřejní inflaci za květen a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 18 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Svitavy zahájí sezónu na letním koupališti 15. června. Ceny vstupného se nemění, navíc návštěvníci budou moct na jeden lístek využít i krytý bazén, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Novinkou letos bude kombinovaný provoz venkovního koupaliště a krytého bazénu. V srpnu tak budou moci lidé při nepříznivém počasí využívat krytý bazén, což doposud možné nebylo. Pokud bude hezky, bude v provozu pouze koupaliště, ale zpřístupněn bude také vnitřní interaktivní tobogán.
2: Železniční podchod v Přelouči zdobí nově černobílé portréty dabingových herců. Nástěnné malby odkazují na udělený cen Františka Filipovského, které město pořádá už desítky let. Portréty držitelů dabingových ocenění vytvořili žáci základní a umělecké školy, autorům je 8 až 18 let. Obec Dobré na Rychnovsku zpřísnila kvůli nedostatku vody pravidla pro její využívání. Nově platí zákaz zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů z obecního vodovodu. Pitnou vodu mohou lidé používat pouze k běžným domácím a hygienickým účelům. Opatření vydal vodoprávní úřad v Dobružce a platí do začátku září.
4: Obec se s nedostatkem vody potýká už několik týdnů. První omezení zavedla na začátku května, teď ale po dohodě s vodoprávním úřadem zpřísnila. Důvodem je klesající vydatnost místních zdrojů a obavy, aby pitná voda zůstala dostupná pro všechny obyvatele. Vodu zatím není nutné do obce dovážet. Situace se ale podle provozovatele vodovodu a vedení obce postupně zhoršuje. Za porušení zákazu hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta až 50 000 korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Český statistický úřad zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot.
5: Ceny pohonných hmot v předchozích měsících rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků už ale tlak na jejich zdražování odeznívá. Předběžné údaje Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že meziročně zlevnily taky potraviny a nealkoholické nápoje, a to o necelá 2%. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: V reakci na noční americké údery vyslal Irán rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetné údery oznámily iránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útoky mířily na americké základny v Perském zálivu. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Iránu. Údery, které cílily na odpalovací rampy nebo systémy protivzdušné obrany, ukončila po zhruba 3,5 hodinách.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno s deštěm, teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále kolona na silnici 1/17 mezi Stradouní a Zámrskem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne vám přejeme. Z Dolního újezda bylo velmi těžké vybrat 3 obce pro náš přímý přenos na Litomyšlsku, které jsou akční, kde se pořád něco děje. Ono těch obcí totiž kolem Litomyšle je mnoho, ale nakonec jsme vybrali 3.
7: Už zmíněný Dolní újezd, pak se vydáme do Morašic a navštívíme také Příluku.
6: Takže vítejte při poslechu našeho přímého přenosu, na který jsme se s Mirkem už moc těšili. Jak jsme řekli, začínáme právě tady a jsme v zasedací místnosti obecního úřadu v Dolním újezdě.
7: Ta zasedací místnost se nachází v podkroví bývalé školy. A co je teda úžasné, na jedné té stěně jsou obrovská okna a my tady máme Dolní újezd doslova jako na dlani.
6: Představte si, že jedna z těch malých vesniček, kdy se spojovali dohromady do toho Dolního Újezda, se jmenuje Praha. Ale to už necháme na panu starostovi, který už čeká na to, aby si mohl vzít slovo, a my se na to těšíme. Ještě jednou vás moc zdravíme.
7: A přejeme pohodové dopoledne ve společnosti Jitky Slezákové
6: a Miroslava Hrubana.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce, v přítmí dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: až do posledního tónu dozněl Richard Miller. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice, náš dopolední přímý přenos, který, jak už zaznělo před malou chvílí, zahajujeme v Dolním Újezdu. No a nejde to jinak, musí u toho být pan starosta Miloš Vrabec. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v Dolním Újezdu.
2: A už jsme taky řekli, že jsme vysoko, takže krásně vidíme z té ptačí perspektivy vaši obec. A už jste říkal, tamhle máme komunitní centrum, tamhle je bývalé kino, tamhle zdravotní středisko, to se nám podařilo zase dostat zpátky, takže tady máme doktory, tamhle jahodová plantáž, no zkrátka Dolní Újezd jako na dlani. Ale jak to vzniklo, že je to takhle rozseté v těch lesích?
1: Tak Dolní Újezd, vlastně jeho počátky sahají někdy do 12. století a vlastně Dolní Újezd je rozeset po vlastně březích a stráních okolo říčky Desné. A vzniknul vlastně spojením menších výsek a osad a ty výsky měly svoje názvy, ty dodržujeme do dneška, jako jsou Malvařice, máme tady i Prahu, Záves, Kabátoves, Boskov, Naždiáře, Rovinku, abych přibyňové, teď nevím, jestli jsem někoho nezapomněl, abych mohl vůbec přijít do hospody, abych to tam netka neslíznul, ale říkám, ty místní názvy zachováváme a vlastně Dolní Újezd vzniknul spojením těchto částí. Mm-hmm.
0: Takže chápu to správně, že ty městské části, když to tak řekneme, se trošku tak jako štengrují mezi sebou?
1: No samozřejmě, každý je patřičně hrdý na tu svoji část, kde bydlí a to štengrování k tomu určitě patří.
2: Aha, cedule zůstaly zachované, když se jde někde do té části obce?
1: Ne, cedule nejsou, ty části nejsou jakoby označeny, jsou zatím jenom zapsány v různých knihách a v tomhle tom. A cedule nejsou z jednoho prostého důvodu, protože shodnout se, kde je ta hranice, kde začíná jedna část a druhá část, to je prostě momentálně neřešitelný úkol.
0: No tak to jsou vaše tady rozmíšky místní, to nebude moc do toho už šťourat, ať nenaděláme panu starostovi problémy. V Dolním Újezdu kolik tady vůbec žije lidí a jaké služby tady nabízíte?
1: Takže v současné době máme plus minus nějakých 1920 obyvatel. Řekl bych, že tady je skoro veškerá občanská vybavenost. Když to vezmu vlastně tady od středu obce, tak co je důležité, máme tady samozřejmě mateřskou školku, která má zhruba nějakých 82 míst. V současné době od 1. září navyšujeme o dalších 15 míst, vydáme to o jednu třídu z toho důvodu, aby jsme vlastně mohli přijmout všechny děti jenom z Dolního Újezdu. Jakoby.
2: To je radost.
1: To je velká radost. Dál samozřejmě máme 9letou základní školu, která sídlí ve stejné budově jako mateřská škola, je to jeden subjekt. A ještě v té samé budově máme základní uměleckou školu. Jenom do základní školy chodí zhruba něco přes 300 dětí a v základní umělecké škole, která má i 3 pobočky v Sebranicích, v Trstenici a v Morašicích, nebo tu základní uměleckou školu navštěvuje zhruba 400 dětí a je to rozdělený tak půl na půl. 200 chodí tady přímo v Dolním Újezdě a 200 na ty pobočky.
2: A to si myslím, že je teda obrovská rarita, když si vezmeme, že tady ta obec má necelých 2400 dětí je v Zušce, no, takže to znamená, že to tady bude zpívat, tančit, malovat.
1: Tady to zpívá, tančí a maluje, protože jak Zuška, škola, školka se samozřejmě účastní všech obecních akcí, zpívají, mají výstavy, mají svá vystoupení. Ale aby jsme nemluvili o té škole a Zušce, tak máme tady krásné výtvarné studio, kam co teďka měli nádhernou výstavu minulý týden tady v Sokolovně a do toho výtvarného studia chodí dalších 200 dětí.
0: Takže to je ta budoucnost. Pak tady máte obchod, co jsme koukali. Máte tady řezníka, uzenářství, to nesmí chybět. Koupaliště mě ještě napadá.
1: Takže jak jste zmiňoval, máme tady obchody, máme tady řezníka, máme tady tyhle ty služby a máme tady místní koupaliště, na který jsme právě hrdí. Ono je to koupaliště, sice staré, budované někdy kolem roku 1950. My ho stále udržujeme. Je to koupaliště, které si udržuje takový vesnický ráz. Nečekejte tam nějaký moderní tobogány, tyhle ty věci, ale je útulné, tam je čisté a přívětivé. A pokud hledáte klid a dobré služby a pohodu na koupališti, tak přijete do Dolního Újezdu.
2: Až se zlepší počasí, tak nás tam máte, pane starosto. My jsme tedy se teď zmiňovali o té současnosti a za chvíli ještě přece jenom zabrousíme do minulosti mezi lidové tradice a dole už na nás čekají zástupci nejrůznějších spolků dolnoújezdských.
0: A že jich tady je, tak pojďme se na ně podívat a dozvědět se další zajímavé informace.

0: My si tady poskakujeme do rytmu, posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice z Dolního Újezda. Vyšli jsme ze zasedací místnosti obecního úřadu a tady nás čeká parta lidí a smějeme se a je nám fajn, i když jsme spolu teprve minutu.
1: Ano, a já mám trošku strach, bude to doslova výzva, protože máme na to všechno dva vstupy a jsou tu zástupci těch zmiňovaných spolků, které tady v Dolním Újezdu mají a je jich skutečně hodně.
0: Tak
1: si pojďme jednotlivé spolky představit.
0: Ano, začneme s Sokolem. Tady máme zástupce předsedu zdejšího Sokola.
2: Dobrý den, já se jmenuji Jan Cigla, jsem místostarostou Sokola Dolní Újezd. Sokol Dolní Újezd je jedna z největších jednot v Pardubickém kraji. Jsme větší než většina sokolů nebo sokolských jednot ve městech. Daří se nám pracovat s mládeží, v současné době máme 427 členů, z toho největší dva oddíly Sokola jsou fotbalový oddíl a volejbalový oddíl, kde ve fotbalovém oddílu je nějakých 253 členů a ve volejbalovém 112 členů. Zbytek je ve všestrannosti a Sokolové takový zasloužilý.
0: Ale fotbal, volejbal, fotbal, to je hlavní.
1: To je to hlavní. Dobře, Sokolovnu máte kde pak?
2: Sokolovna je hned tady za školou, takže za rohem, kdybyste se podívali, tak Sokolovna je majetkem Sokola Dolní Újezd. Sokoly udržuje, snaží se, aby se byla funkční a mohla se poskytovat nejenom Sokolu, ale i ostatním spolkům, které tam pořádají třeba plesy a tak dále.
0: A už tam nedoběhneme, ale až půjdeme tím směrem, tak se určitě podíváme. Moc děkujeme zatím za to krátké představení. No a tady po mé levici je zástupce organizace, která se jmenuje Přátelé dobré hudby. A to taky hned tak někde nemají.
3: Dobrý den, ano, Přátelé dobré hudby. My jsme právě spojeni kolem jednoho hlavního festivalu, který pořádáme, a to je Újezdské babí léto. Asi k programu se dostaneme, jinak já se jmenuji Janžek Švec.
1: Co je podle vás dobrá hudba?
3: Dobrá hudba je ta hudba, která se nám líbí, což je, dá se říct, všechno, protože hudba se prolíná vlastně všemi směry, všemi vlastně...
0: Žánry, se dá říct.
3: Ano, to jsem chtěl říct přesně tak, protože nedá se úplně všechno vytyčit, co kam patří. Mm.
0: A řekněte nám k tomu Újezdskému babímu letu, to je opravdu velmi známá akce široko daleko, o prázdninách ji pořádáte. Kdy to bude letos?
3: Letos to bude 21. a 22. srpna, takže se všichni na to připravte. A jestli chcete vědět, kdo tam už bude, tak v pátek nám tam vystoupí třeba Slávek Janoušek s kapelou, Míša Lajchtu s Copem, Jirka Vondráčku s Kocmanem a Vokobere a další kapelky. A potom v sobotu, to je vlastně jakoby ten hlavnější program, kde tam je víc kapel, tak tam budeme mít Epidemii, ta vlastně, dá se říct, vznikla tady u nás. My si to přivlastňujeme, že vznikly tady u nás. Pak tam dáváme šanci i začínajícím kapelkám, který vzejdou třeba z vítězů Porty, jo, takže to ještě nevíme. Aha. Teď Talent Country Rádia nám tam přijede For Folk a závěrem toho večera bude Jiří Pavlíca s Hradišťanem.
1: Tak to bude tedy srpnová událost Újezdské babí léto, na kterou určitě v našem vysílání ještě pozveme. No a další spolek, který už vlastně tak trochu známe, protože jsme se tady byli podívat živě na výstavě houbařské, to jsou Mykologové, Mykologický klub. Dobrý den.
4: Dobrý den, já se jmenuji Rudolf Brichta, jsem jednatel Mykologického klubu místního.
0: Co bude určitě naše posluchače zajímat, jestli už rostou hřiby?
4: Konečně nám trochu napršelo a začínají hřibikováři, pomalu se to rozjíždí.
1: Chystáte zase nějaké pěkné výstavy? Jak to tady umíte udělat v Újezdu?
4: Určitě chystáme, výstavy budou v říjnu, pravidelně pořádáme tady v Dolním Újezdě, místní chovatelně, a pomáháme s přípravou i v Litomyšli panoj Kohákoj. A každý týden děláme v pondělky, jak začnou růst houby, tak u místní restaurace poradny pro lidi. Lidi si přinesou houby a my jim je určujeme.
0: A to už začalo, ty poradny?
4: No ještě ne, ještě málo. Skoro nic neroste zatím.
0: No dnes má hodně zapršet, takže si myslím, že houbám to bude jenom a jenom svědčit. Před chvílí jsme slyšeli, asi mají děti hudební výchovu, jsme před místní základní školou, bylo to krásné.
1: Je, a jsem to vůbec nepostřeh.
0: No vidíš.
1: Takže i tam se líhnou Přátelé dobré hudby.
0: Je to tak. My vám prozatím poděkujeme, no a další spolky představíme za chvíli.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
3: A zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice z Dolního Újezdu. Jsme stále vedle základní školy, ale z druhé strany, abychom si prohlédli i zdejší nádhernou Sokolovnu. A opět můžeme potvrdit, je nádherná. A opět představíme další členky dalších spolků, které tady mají, protože v Dolním Újezdu to zkrátka žije.
4: Ano, tak teď to budou skauti a hasiči. A máme tady skautku po levé ruce. Má tam na mikině napsáno a pořád nás to baví.
3: No počkej, co má napsáno dál, se ukáž.
4: No, to už je morzeovka, to už nezvládnu.
5: Dobrý den, já jsem Marta Vomočilová, jsem vedoucí oddílu Benjaminku tady u nás v Dolním Újezdě ve středisku. Na mikině máme napsáno děkujeme všem, co stáli na začátku, protože to je mikina, která vznikla k výročí vlastně, protože slavíme 35 let, nebo jsme slavili loni na podzim. A vlastně jsme tím chtěli poděkovat všem, co se zasloužili o to, že to naše středisko tady vlastně vzniklo. Takže není zas tak staré, ale určitě žije, protože máme přes 200 členů. 150 z těch členů z toho je dětí. A vlastně jsme jedno z největších středisek, i přesto, že jsme jenom vesnické. Máme 5 oddílů, od nejmenších dětí vlastně školkových až po dospělé seniory, řekla bych, takže vlastně od malinkých až po velké.
4: Je to paráda.
3: No a tady jsou všichni tak strašně aktivní a zapojení.
4: A největší ze všech.
3: Největší, je to tak. No a klubovnu máte kde pak? Kterým směrem alespoň ukažte?
5: Klubovny máme dvě. Jednu doleva, druhou doprava. Na jednom i na druhém konci vesnice, protože vlastně jak se rozrůstáme, tak jsme potřebovali trošku zvětšit prostory, protože většina družinek se schází v pátky, protože vedoucí jsou děti nebo mládež, která studuje, tak v pátek dojíždí ze školy. Tak většina schůzek probíhá v pátky. Krom pravidelných týdenních schůzek děti vyrážejí na výpravy, pořádáme letní stanový tábor pro naše děti a pak určitě děláme i akce pro veřejnost, což je třeba ples nebo dětský karneval, kuličkiádu, o Vánocích roznost betlémského světla a snažíme se, pokud jako můžem, pomáhat obci, když je potřeba.
4: Krásná práce, děkujeme za ní. No a teď už se společně usmíváme na krásnou paní v zeleném sáčku, která je hasičkou, mikološkou, sokolkou, tady taková multifunkční, že?
6: Přesně tak, dobrý den, jmenuji se Lenka Boštíková, jsem zástupce starosty místních hasičů. Náš sbor byl založený v roce 1885 a v loňském roce jsme tedy mohli společně oslavit 140 let od založení. Nyní máme 155 členů od dětí až po ty nejstarší zasloužilé členy. Aktivně se zapojujeme do chodu obce, jako samozřejmě hasiči všude jinde. A máme věnujeme se požárnímu sportu, jak v dětských, tak dospělých disciplínách, na okresních soutěžích a tak dále.
3: A vy jste říkala, já mám na papírku napsané jedno datum, nějaké historické, a pak chci také pozvat, na co?
6: Chceme pozvat samozřejmě na naše nejvýznamnější akce, což je tradiční zábava Benátská noc, která už byla založena vlastně v roce 1967. Od té doby se pravidelně každý rok pořádá na konci školního roku, takže naši deváťáci všichni vyrážejí na tuto známou zábavu. Dále máme tradiční vinobraní, což je v září. Samozřejmě pořádáme i hasičský ples, který bývá v únoru. A nyní je nejaktuálnější akce, což je příští týden neděli 21. června v hasičském areálu a to je soutěž TFA. Je to první ročník a je to vlastně velmi prestižní soutěž.
4: Teda, vy jste nás zahltila. Dobrá práce.
3: Já když si říkám těch spolků a každý spolek pořádá několik akcí do roka, tak tady v Dolním Újezdu se prostě snad každý víkend něco děje. A pozor, s těmi spolky nekončíme.
4: Pan starosta ještě se ujme slova.
7: Ano, já si dovolím vzít slovo. Já musím ještě představit naše další dva spolky, jejich zástupci nemohli dorazit. Jsou to vlastně spolky, které pracují s přírodou, se zvířaty a jsou to naši chovatelé a myslivci. Nejsou to sice spolky tak početné jako sokolové, hasiči, skauti, ale jsou to spolky velmi důležité. Chovatelé dělají krásnou výstavu, myslivci starají se o přírodu, zajišťují vodu do pítek, přikrmování, starají se o ty lesy, chovatelé, já říkám výstavu, ale co je důležité, oba dva spolky, obou spolkům se daří do svých řad začlenovat mladé chovatele, mladé myslivce, a to je strašně důležité pro budoucnost. Takže to jsou další dva spolky, které jsme chtěli představit. A jenom na závěr bych chtěl říct, že když jste tady teďka slyšeli v těch dvou stupech naše spolky, tak nejenom ty spolky, ale celý újezd se snaží žít podle jednoho motta, který vzniklo při soutěži Vesnice roku, myslím si roku 2013, pan Hruba tady zmínil, a my se tím řídíme dodnes, a to je Dolní újezd žije.
4: Krásně řečeno, už tady máme přistavený taxík, troubí na nás a jedeme na Jahodárnu.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, zdravíme z Dolního Újezdu, odkud nabízíme dnešní přímý přenos, alespoň tedy tuto hodinu, a my jsme se s panem starostou kousek přesunuli a ta cesta byla zajímavá tím, že jsme překlenuli místní řeku, no říčku Desnou, přes poměrně dost unikátní most.
1: Ano, jedná se o starý kamenný most, někdy z roku 1868. My mu říkáme slangově Pražský most. A proč mu říkáme Pražský most? Protože vlastně na něm, teďka jste ji neviděli, a na něm byly umístěny sochy čtyř svědců, svatýho Václava, Vojtěcha, Jana Nepomuckého a Josefa.
2: Takže opravdu takový miniaturní Karlův most.
1: Právě proto miniaturní Pražský most. A vlastně ty sochy tam teďka nejsou, protože sochy byly někdy v 70. letech z mostu odstraněny z důvodu hrozilo jejich poškození. A od té doby vlastně byly deponovány na obecním úřadu Stibulu. Teď vlastně x let se řeší nějaká rekonstrukce toho Pražského mostu, společně samozřejmě s Pardubickým krajem, protože most je kraje, a vlastně i návrat těch soch, těch svědců na most. Mm-hmm. Tady v současné době vlastně se vyrábí repliky těch soch, protože bylo rozhodnuto, že vlastně originály si uchováme právě prostě někde v tom vestibulu obecního úřadu, aby byly bezpečně jakoby kryty, a na most se vrátí repliky, které by se měly teďka do Dolního Újezda, vlastně i ty originální repliky z Hořic, kamenou ateliu Hořice, kde jsou vyráběny, vrátit někdy na konci června. Takže říkám, teď je všechno na tom, prostě když se podaří moc zrekonstruovat, a já si jenom dovolím poznamenat, že doufám, že vás společně obec i Pardubický kraj budou moc pozvat co nejdřív na otevření nově zrekonstruovaného mostu, na který budou zdobit sochy čtyř svědců.
2: Jupí, tak to už se moc těšíme, ale ještě jednu pozvánku máme pro naše posluchače, a to na Veselý kopec, a to už myslím, že tento víkend. Málem jsme na to, pane starosto, zapomněli.
1: Na to jsme málem zapomněli. Jedna z největších akcí v újezdě, Dolnoujezdské stavění máje, které vlastně skončilo nedávno. Je obrovská akce, velká akce, na které se scházíme. Schází se tam sousedé, přátelé i z okolních obcí a stavíme tradiční máj, vysokou máj, kterou pak sice celý měsíc hlídáme, aby nám nějaký lumpici neřízli. Každou noc tam u ní někdo spí. A my jsme teďka dostali tu, jakoby nebyla ta čest, že vlastně byli jsme požádáni v přírodě, na Veselém kopci, aby jsme přijeli na Veselý kopec postavit máj. Takže Dolnoujezdská chasa tuto sobotu 13. června, myslím si v 10 hodin, jde průvodem, na který bude navazovat stavění máj a bude stavit na Veselém kopci máj.
2: Tak,
0: no ale proč jsme přes ten kamenný most jeli? Tady v Dolním Újezdu totiž mají farmu, Drahoš se jmenuje, a mají tady výborné jahody, co jsem tak zaslechl.
2: Ano, a pan Drahoš nám přichází v ústrety, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už jsou? Už se červenají?
3: Pomalu nás začíná, ale asi předpokládáme asi až v průběhu příštího týdne, že nám to tak nějak vypukne, teď to počasí nám nepřeje, takže doufáme, že se to zlepší a že pak budeme moct začít trhat jahodky, no.
0: A ty se těšila, že budeš mít na marmeládu, tak ještě ne, musíš sledovat
2: internet. Já myslím, že jsi jako samozběračka nazbírám, tak to ještě ne.
3: Už tam jako jsou, ale samozřejmě pro veřejnost ještě ne, protože těch lidí k nám jezdí hodně, takže tisíce, takže musíme to prostě trošku nějak nechat nazrát a potom to začne vypukne to.
0: No a kromě těch jahod tady máte ještě co pro lidi?
3: My vlastně tady děláme hlavně ty samozběry, jo, už probíhají, takže samozřejmě jahody, pak je česnek, to je na začátku července, a pak cibule, to je na konci srpna. A pak ty veškeré produkty naše, který neprodáme, tak ty děláme, tady prodáváme od srpna brambory na uskladnění, jabka, mošty, to tady probíhá samozběr, prodej až do Vánoc.
2: Na kolika těch hektarech hospodaříte? My nevidíme ty lány, jsme tady za takovou zítkou.
3: Je to cca nějakých 15 hektarů zeleniny, ovoce, a zbytek jsou jako obiloviny, jo, takže takhle.
0: Takže kdo by k vám chtěl vyrazit třeba na ty jahody, tak jak pozná, že už je ten správný čas?
3: My vlastně fungujeme na sociálních sítích, je to Facebook, Instagram, webové stránky, jo, takže tam to prostě sledovat furt, protože fakt to počasí, jako by je to těžký říct, nevíme sami, ani je to fakt těžké odhadnout, no, kdy to začne.
2: Tak my moc děkujeme, že i u toho jsme mohli být, jahody budou, nebojte se, no a my míříme do muzea Vesnice, ta nám ještě chybí.
0: Představte si, že i tohle mají v Dolním Újezdu, tak vzhůru na cesty a ještě jednou díky.
3: Děkujem, mějte se.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. O čem se mluví?
1: Systém parkování v Pardubicích od června hlásí další změny. Podle kritiků měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Proč to tak trvalo? Opravdu se doprava v krajském městě dělá koncepčně? Je návštěvnický tarif skutečně tak výhodný, jak ho prezentuje radnice? A kdy budou funkční všechny parkovací domy? Zeptáme se náměstka primátora Jana Hrabala z Hnutí ANO. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Stále jsme v Dolním Újezdu a my jsme se dostali do místa, kde to je na další půl hodinu, Mirku.
1: Ano, je to muzeum vesnice Dolní Újezd a už je tady s námi i předseda spolku, který tohle muzeum provozuje, pan Fajt. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A poprosíme vás, abyste krásně řekl, jak se přesně jmenuje ten váš spolek.
2: Klub oživení historie obce mikroregionu Litomyšlsko-Desinka zapsaný spolek.
0: My jsme měli možnost si to tady rychle proběhnout a tady nás čekalo velké překvapení.
1: Oni tady mají kino a obrovskou sbírku promítaček.
0: A nádherné výročí 100 let od prvního promítání v Dolním Újezdě.
2: Ano, letos slavíme 100 let. Bratři Sokolové zřídili sokolský biograf na podporu Sokolovny, spláceli s tím svůj dluh, který při výstavbě Sokolovny vznikl. A pro zajímavost máme jenom o rok mladší kino, než třeba v Litomyšli.
1: Promítá se tady ještě dnes?
2: Bohužel kino v Dolním Újezdě naposledy promítalo zase opět v Sokolovně 2013, protože předešlá budova hospody u Nováčku se vrátila v restituci.
0: Tak to jsem teda blázen, protože já tady vidím sedačky, vidím tamhle nějaké dva mladé lidi, jak se spolu muckají.
1: Poslední řadě, aby na ně nebylo vidět.
0: No, vidíme tady i plátno, takže to je všechno jenom jako. Ale prý se tady o víkendu promítalo.
2: Ano, v sobotu jsme měli připomenutí slavnostní otevření naší výstavy. Pan Hurta ze Skutče nám promítl na promítačce Meopta 16 film Páni kluci, takový letní nostalgický kulkovský film.
1: Kdybyste měl říct, co tady všechno v muzeu je, nejenom tady v tom podkroví, na té půdě, tak jak byste to řekl třeba jedním delším souvětím?
0: Ty jsi teda přísný, no nevím, jestli dokáže pan Fajt.
2: V Dolním Újezdě muzeu máme, dá se říct, všechno. My trošku těžíme z toho, že profesionální muzea o moc věcí nestojí, tak posílají ty lidi, co něco nepotřebují, tak posílají k nám a z toho my těžíme pro naše výstavy. Takže můžete vidět vedle té podkrovní místnosti další, která má symbolizovat čtveroročník období, jak ty lidi pracovali dříve na vesnici, co dělali v zimě, aha, na jaře, na podzim.
0: A tam bychom se mohli podívat, protože aha, tam je s panem starostou pan Černý, což je místopředseda vašeho aha spolku. A ten nám určitě popíše nějaké ty staré věci, které už možná dnešní děti vůbec by ani nevěděli, na co se používají, k čemu slouží.
1: Tak, pan Černý, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A my máme rádi strojky a stroječky, které dělají zvuky. Tak schválně, milí posluchači, jestli poznáte, co dělá tenhle zvuk.
0: Pan Černý to jistě prozradí.
3: Tak je to klepač na kosy.
0: Pak tady máte dvojky, trojky, čtyřky.
3: No, to jsou vidle na snopy, na seno, na hnůj a tak.
0: A Mirek se rozhlíží, co pak tebe nejvíc zaujalo? Já ti dám taky otázku, jestli dokážeš určit, co je tady ta...
1: Ta paní, jak u toho stojí.
0: Ta paní, jak u toho stojí, je to taková bedna.
1: No to jasně, to je, no, je to robot na krouhání zelí.
0: V podstatě možná by to mohlo být, ale není, pane Černý.
3: Ne, je to na řepu, na výrobu syropu, a nebo na jabka, blisuje na lise a dělá se z toho mošt.
1: Všechny ty exponáty jsou doplněné figurínami, které jsou dobově oblečené a některé jsou i v takových, řekněme, vtipných pózách a pozicích. Kdo pak má tohle všechno na svědomí?
3: Má to na svědomí dvě naše členky, paní Jana Švecová a paní Miluše Opařilová.
0: My jsme se vlastně nezeptali, jak tady to muzeum vzniklo, kdo tady žil.
2: Tady to je statek, který byl do této podoby představěný v roce 1948. Říkalo se tady u Adamu. Pán, když zemřel, tak jeho rodina pak statek odprodala obci, kde měla vzniknout původně mateřská škola, ale po 90. roce zastupitelstvo plány změnilo a tak jsme potom oklikou k tomu objektu přišli my jako spolek.
1: Ne v každé obci mají takovéhle pěkné muzeum. Závidí vám to třeba sousední Osík nebo někdo?
2: Rozhodně ano. Ale zase to je jenom o práci, o nadšení členů a sponzorů a podpory obecního úřadu, takže je to hlavně o práci.
1: No a muzeum v Dolním Újezdu není jenom o té stále expozici, tady to neustále žije nejrůznějšími akcemi a teď tedy momentálně toto kino, o kterém jsme mluvili. Co ještě chystáte?
2: Výstavu o místní hudbě Dolnovance, která oslavila 50 let svého trvání a hraní.
0: No v červenci blíží se prázdniny, pozvěte posluchače do Dolního Újezda, je tady teď nové ubytování.
2: Určitě rádi přivítáme každou neděli od 14 do 17 a přes trvání festivalu Babího léta, folklorového festivalu, má máme otevřeno i v sobotu a samozřejmě po domluvě na internetu, na zavolání jsme k dispozici.
0: A my moc děkujeme, že jsme mohli toto vaše krásné muzeum navštívit, že jsme u toho mohli být. Děkujeme.
3: Taky děkujeme.
2: Děkuji za návštěvu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice zatím neví, jestli se letos bude promítat v letním kině. Meziroční inflace v květnu zpomalila na 2,1%. Sezóna komárů v Česku začala. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 18 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Promítání v letním kině u Vonkova mostu v Pardubicích je opět nejisté. Podle radnice se jim přestal ozývat provozovatel, který projekci pořádá několik let. Město mu kvůli dluhu na nájemném vypovědělo smlouvu na stánky s občerstvením. Pozemek na promítání má ale vypůjčený ještě na 3 sezóny. Vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
2: Pokud nenajdeme nějakou dohodu, že bychom ji třeba ukončili, mohli vypsat řádné výběrové řízení na nového provozovatele a třeba by to od příštího roku bylo jinak. Ale pokud se nedohodneme, tak je platná tedy ještě na letošek plus 2 roky.
0: 3 osoby skončily v nemocnici po dnešním požáru balkónu v 7. patře bytového domu v ulici Ohrazenická v Pardubicích. Nadýchali se kouře a záchranáři je se středně vážnými obtížemi odvezli na další vyšetření. Hasiči zlikvidovali požár rychle. Podle předběžných zjištění vzniklo od nedopalku cigarety. Přesnou příčinu i výši škody dál vyšetřují. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu míň než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku anebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Komáři v Česku začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme taky setkat s invazivním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
0: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí 2 novorozenců a resuscitaci 2 dalších. Informuje o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Podle výsledku interního auditu se v těchto případech loni v listopadu zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů a léčiv. Na základě toho ale podle krajské zdravotní není možné určit, jestli právě tato pochybení stojí za 2 úmrtími. Případ dál vyšetřuje policie. Až vyšetřování dokončí, krajská zdravotní je připravena jednat s rodinami i o případném odškodnění.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor si dejte na dopravní nehodu, která je na silnici 1/37 na příjezdu do Pardubic od Chrudimi nedaleko pardubického dostihového závodiště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Stále vám přejeme dobré dopoledne z vln Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte přímý přenos. Zhruba tak jednou za měsíc s Mirkem vjedeme po Pardubickém kraji a poznáváme ta nádherná místa, kde jsme třeba ještě nikdy nebyli.
5: No a dneska to byl Dolní Újezd. Teď jsme se přesunuli do Morašic. A proč jsme se přesunuli právě sem, Jitko?
4: Protože tady mají kulatiny. Představte si, že Morašicím je letos 800 let. No a brzy bude také velká oslava, na kterou nás pozve paní starostka.
5: I tady fungují určitě spolky?
4: Určitě a máme domluveného myslivce, určitě někdo ze sokolů přijde a uvidíme, co pro nás všechno ještě paní starostka připravila. Vím taky, že tady mají moc krásný kostel svatých Petra a Pavla.
5: Výborně, takže i v této hodině se máte na co těšit. Zůstaňte s námi a zdraví vás Jitka Slezáková.
4: A Mirek Hruban, krásný den všem, zatím ještě bez deště tady.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Stále jsme tady pro vás v Morašicích u Litomyšle. Ono jich je více, těch Morašic. No a teď tady vidíme další kolegyni, paní starostky, která tady před námi rozvinula nádherný prapor.
1: Ale to je teda kousek a vypadá zánovně. Řekl bych až přímo úplně nově, čerstvě. Jak to je s tím praporem, paní starostko? Vy tady tu máte i nějaký manuál, koukám.
0: A vítáme vás, nebo spíše vy nás, že?
2: Dobrý den, já vás také moc vítám. Jsem ráda, že jste zavítali k nám do Morašic, že jste se trefili, protože v Pardubickém kraji jsou troje Morašice, takže my vždycky musíme na to dávat pozor. A ano, tohle máme nový prapor, protože my sice jsme měli přidělený už v roce 2004, ale nebyl zhotovený fyzicky. A tak jsme si řekli, když máme teď teda to výročí 800 let, takže necháme vyrobit prapor u firmy Velebný v Ústí nad Orlicí, takže to je ručně dělaný prapor.
1: A my jsme vás vůbec nepředstavili. Pavlína Jarešová, paní starostka Morašic.
0: V tom fofru to by byla ostuda, takže teď už je jasné, s kým mluvíme. Máme tady prapor, máme tady ovšem i spoustu dalších historických zajímavostí, protože ta vaše obec opravdu se pyšní tou svou starobylostí. Máte nějaké ty perličky určitě pro nás nachystané z historie?
2: Máme perličky. My jsme zkusili od všech možných kronik, všech pamětních knih, kdo co měl doma, protože třeba rod Slavíků měli krásnou kroniku. Pan Krejza nám dělal historii obce, takže všechny ty prameny jsme se zkusili dát dokupy a udělali jsme knihu, která je od včera v tisku, takže na ty oslavy bude vytištěna a bude k dispozici. A pokusili jsme se jít po stopách Morašic.
1: Je to tady 800 let od první písemné zmínky. Co se píše v té zmínce?
2: To teda přesně nevím, co se v té zmínce píše, ale je to v listině krále Přemysla Otakara I.
0: A když se podíváme tady z vašeho balkónu směrem na náves a vůbec na tu obec, jak je rozlehlá, je tedy podstatně menší než Dolní Újezd, ze kterého jsme přijeli.
2: Ano, my máme 740 obyvatel, takže jsme menší než Dolní Újezd a skládáme se ze 4 místních částí, takže Morašice jsou ty hlavní, ale pak musím pozdravit i Říkovice, Lažany a Višňáry. Takže jsou 4 místní části.
1: No, jak už jsme naznačili, předpokládám, že i tady to žije podobně jako v Dolním Újezdu.
2: Sice ne tolik, ale žijem určitě, jo, protože máme minimálně na začátku školního roku s dětma pořádáme masopust, takže to máme průvod obcí, kde se děti ve škole přistrojí, přidají se i občané, přijdou sem k obecnímu úřadu, já jim udělím právo, že můžou projít obcí a pak se přesuneme k fotbalovému hřišti, kde probíhají oslavy, takže zabíjačkové hody jsou a masky představují, kdo všechno prostě chodí v tom průvodu.
0: A vy jste říkala, že jste poslouchala, že posloucháte už od rána Český rozhlas Pardubice, že jste se inspirovali i tím povídáním v Dolním Újezdě, takže my taky něco málo o těch spolcích si povíme, ale hlavně se zaměříme na ty vaše oslavy, protože to je to, čím teď žijete. Tak za chvíli víc. Okay.

0: Zdravíme z Morašic, pokračuje náš přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice. 800 let slaví tato obec a to je vlastně asi ten hlavní důvod, proč jsme sem dneska vyrazili, abychom zjistili, co se tady v sobotu 20. června, kdy vypuknou ty hlavní oslavy, bude všechno odehrávat.
1: Tak. A my ještě jednou tady zmiňuji, jsme pod tou zástavou, pod nádherným praporem, který... Jak říkala paní starostka, lidi neviděli, takže my máme premiéra, jsem na to tak pyšná, Mirku.
0: Bych si na něj sáhnout.
1: No já půjdu. Paní starostko, pojďme si říct něco k těm oslavám, zvete předpokládám i přes Polňáky.
2: Určitě. Sice nevíme, kolik lidí přijde, ale jsme připraveni úplně pro všechny, takže všechny vás zvu. Zahájení budeme mít v 11 hodin u nás tady v kostele.
1: V sobotu 20. června, to znamená ani ne za 14 dní.
2: Příští sobotu už ano, takže už se připravujeme a při mši právě bude teda požehnán tento náš prapor nový obecní a pak vyjde ve 12 hodin průvod z kostela směr hřiště, kde už bude probíhat celý kulturní program.
0: No a tam už se to rozjede. Dolnovanka, vystoupení dětí a žáků mateřské školy z Morašic, z Dolního Újezda. Co ještě tady vidím? Big band, žákovský orchestr.
1: Hudba Knedlové Přozelo, to mě zaujalo. Tady máte kapelu morašickou hudební.
2: Ano, pana Teleckého, takže to zakládali právě členové tady morašičtí a tak... nám budou hrát večír k tanci.
1: No a podívej na ten doprovodný program ještě.
0: Skákací hrad, to je pro tebe.
1: Ale výstava historických i současných fotek, motocykly, hasičská zemědělská technika, králíčí hop, hasičská pěna, takže myslím si, že jak na návsi, tak v arboretu u hřiště bude velmi živo.
2: Určitě. Právě, jak jste říkala, motocykly, tak my tady jsme před dvouma lety, nebo teda už v roce 23, měli
1: Já si to pamatuju, my jsme totiž to měli ve výletech východočeských a ta akce se jmenovala Morašický trojúhelník.
2: Ano, tady se právě před 50 lety jezdily závody Morašického trojúhelníku, tak my jsme udělali vzpomínkový den a právě příští rok by mělo být 50 let od posledního závodu, tak se to vybízí, že bychom mohli něco zase vymyslet.
0: Že bys tady závodilo znovu?
1: Paní starostka na motocyklu jako první, jako předjezdec?
2: Plně závodit asi ne, ale určitě by se projela spanilá jízda tím trojúhelníkem.
0: No tak jo, tak to jsou tedy oslavy 800 let obce. Ještě mě teda zaujala vyhlídková plošina na návsi.
1: Co
0: to je?
2: To bude vyhlídková plošina, prostě se postavíte do klece a oni vás 60 metrů nahoru vyzvihnou a budete se mohli podívat na Morašice z ptaší perspektivy.
0: Tak to jsem jednou absolvoval a to je teda pro odvážné.
2: Ne, to je pěkný, opravdu.
3: Já se bojím.
2: Já už jsem byla víckrát a fakt pěkný. Uvidíte Morašice z vrchu.
0: Jo, já se bojím i na židli stát.
1: 20. června nenechte si ujít 800. výročí obce Morašice u Litomyšle a my jdeme vstříc tomu dešti, ale ono možná i přestalo, bych řekla. Půjdeme se podívat na hřiště.
0: Nejsme z cukru.
1: Nejsme z cukru, jdeme na to.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: A my se v tuto chvíli nacházíme v Morašicích i s vámi, milí posluchači, posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice a z obecního úřadu jsme se i s paní starostkou, i tady s místním sokolem, dokonce i s místním myslivcem přesunuli na hřiště. A to je teda hřiště, co si to říkal před chvílí?
2: Že na ně člověk jenom koukne, hned je unavený. Ale jak už to tak bývá ve všech těch obcích, opět jsme procházeli a paní starostka, a máme tady tohle, a máme tady tohle a budeme mít tady tohle, tak ještě to prosím vás doplňte, protože to jsou věci, které určitě stojí za zmínku.
1: Tady hned za hřištěm máme takové ty bývalé pozemky, jsme předělali, jak děti chodili o prázdninách na pracovní činnosti, na zahrádky, tak jsme to předělali na arboretum. A u mateřské školky nám vzniká botanická zahrada a v pondělí 15. června od 4 hodin bude slavnostní otevření botanické zahrady v Morašicích.
3: A to nikdo nemá, jste říkala, to se musíme tam jít potom podívat. No a teď zpátky k tomu hřišti. Jak jsem říkala, máme tady místního sokola, pana Martina Robka, který si to tady tak spokojeně obhlíží. To je nějaké ještě větší hřiště než normálně?
4: Ne, dobrý den. Větší hřiště to určitě není. Je to hřiště běžných fotbalových rozměrů. Člověk na něm strávil velkou část života, takže mě připadá úplně standardní.
3: No, paní starostka říkala, že za ním ještě přípravné.
4: Ano, za ním máme ještě druhé tréninkové hřiště.
2: Tak, no a sokoly tady v Morašicích, jak pak hodně jsou aktivní, kolik máte členů, čemu všemu se věnujete?
4: Tak dneska máme asi více než 60 členů. Dneska to je hlavně o fotbale, čili že máme víceméně naplněny všechny kategorie od mužů přes dorost a v té žáky a přípravku. V té mládeži je to společně s tělovýchovnou jednotou Horní Újezd, protože bohužel už těch aktivních dětí nemáme tolik, takže byli jsme vlastně donuceni se spojit, ale jsme rádi, že aspoň takto to můžeme dál vlastně tu naši činnost provozovat.
3: Je to tady hodně činné po celý týden? Vy jste říkali, že tady máte i hospůdku, takže předpokládám, že když je zápas, tak je otevřená hospoda.
4: Určitě hospůdka je otevřená a samozřejmě činné to je. Během týdne jsou tréninky, nejvíc plno je to tady v pondělí a středa, což je pro mě teďka zase krásné, že ta mládež se nám daří jakoby dostávat zpátky k fotbalu. A v pondělí, kdy trénují ty mladší kategorie a ve středu, tak je to hřiště opravdu plné, takže ten pohled tady od té hospůdky je na to moc krásný, že ta mládež se nám tady znova zapojuje a dává nám to nějaký výhled do budoucna.
2: Tak od hospůdky je pohled krásný, myslím si všemi směry, nejenom vstříc mládeži. Když se podíváme vedle, musíme zmínit také ještě, vypadá jako multifunkční hřiště?
4: Ano, ano, je to multifunkční hřiště, to vlastně obec, nevím, už to bude asi nějaký řádově, možná více, 10-15 let, kdy vlastně to hřiště bylo opraveno, původně tady byla, myslím, v roce 1970 nebo někdy potom vystavěno antukové hřiště ještě s mantinelema, stříkalo se tady vlastně ledová plocha, když ještě byli ty nadšenci a měli ty zájmy. Dneska už to samozřejmě je složitější a i na základě toho vlastně vzniklo to multifunkční hřiště, takže využití tenis, basketbal, házená nebo i nějaké tréninky fotbalové na menším prostoru.
3: Zázemí sportovní úžasné, vidíme to na vlastní oči. No jaké je to zázemí pro myslivce v Morašicích, to uslyšíme za chvíli. A vám moc děkujeme.
4: Nemáte zač, aby se stalo.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, pokračuje přímý přenos z Morašic, no a další spolek, který bychom rádi představili, tak to jsou myslivci. A je tady s námi, a teď nevím, jestli předseda spolku, pan Říha.
1: Pan Josef Říha, jsme rádi, že jste taky přišel do našich řad, už se tady docela plní na hřišti ty lavice, protože jsou pod střechou, tak nezmokneme. Ale byli jsme se dívat na to arboretum a paní starostka říkala, že tam vzadu, že i jsou nějaké naučné tabule pro děti, aby věděli, co je myslivost.
2: Ano, sice teda, jako to tady dělala škola, jako ne myslivci, ale jsou tam naučné tabule, aby věděli, jak se jmenujou třeba mláďata od prasát nebo srnčí zvěře a tak dále.
0: Dnešní děti toho kolikrát neví, ale to jsou spíš ty městské, v Morašicích, které jsou v tomto směru vzdělaní a znají to. A třeba mají některé děti zájem o to věnovat se myslivosti?
2: No tak myslivecký kroužek tady nemáme. A právě, že se potýkáme se stárnutím myslivecký základny, takže jako v tomhle směru to tady není moc jako dobrý.
1: Mm-hmm. A když se podíváme tady kolem dokola, nějaké ty lesy tady jsou, že? Takže práce dost pro myslivce. Co je vaší takovou úplně největší náplní?
2: Tak největší náplní jako každého mysliveckého spolku je chov a péče o zvěř, hlavně zimní přikrmování a následně potom průběrný lov. Nosnou naší zvěří je zvěř srnčí, takže přes léto se tady vyskytují i divoký prasata omezeně a
1: co vlci? To se tady teď pořád mluví o vlcích, že v Orlických horách běžně už se vyskytují. No, máte tady něco takového?
2: Nemáme tady vlky, ale v lednu byl nafocenej vlk tady směrem na Makov, přecházel jakýsi mladý vlk a byl vyfocený.
1: No,
2: tady.
1: To
0: byla jenom návštěva taková rychlá, malá. Pokud by vlci chyběli, paní starostka určitě ráda pořídí nějakého z rozpočtu. Kolik tady funguje členů ve vašem spolku?
2: V současné době máme 17 členů a máme dokonce i dvě ženy. Jako myslivkyně.
1: No a když jste říkal, že se zabýváte odchovem zajce polního, co si pod tím máme představit?
2: No jeden náš člen zkouší odchovávat umělé, nebo ne umělé, ale prostě má chovný páry a odchovává mláďata a chceme zkusit jako vypouštět do honitby omezený množství, aby prostě se ozdravila krev tady.
0: Tak, my vám moc krát děkujeme za to, že jste představil váš myslivecký spolek. V Morašicích samozřejmě zůstáváme. No a je...
1: No co nás čeká?
0: Věřte, nevěřte, samozřejmě chci to říct, že ještě tady zjistíme nějakou pikošku, nějakou zajímavost a za chvilku potrápíme váš úsudek.
1: Já tě honím jak nadmutého zajce, viď?
0: Dneska to je hrozný, teda zleva doprava, z újezdu do Morašic a ještě na přílouku.
1: Tak za chvíli věřte, nevěřte.

0: Věřte, nevěřte.
1: A je to tady chvíle napětí, chvíle, kdy si s námi můžete zasoutěžit o pěkné ceny, takže se připravte, telefony hlavně, samozřejmě e-maily a my jdem tvrdit. Nejdřív o co hrajeme?
2: Hrajeme o dárkový balík Českého rozhlasu Pardubice, různé propagační předměty. Nevím, co tam všechno nabalila naše produkční Aneta Hanousková, ale věřím, že snad budete potěšeni. Takže balík předmětů propagačních Českého rozhlasu Pardubice čeká na jednoho z vás a máme tady na pomoc opět paní starostku Morašic. Morašice slaví 800 let. Jak vznikl název této obce?
3: Od příjmení Morašice, Morašice a Jan z Morašic objížděl prostě po té trstenické stezce a kde se mu líbilo, tak tam založil prostě nějaký sídlo. Takže jedno je tady u nás v Morašicích, další je teda u Chrudimi a třetí je u Přelouče.
2: A všechny tyto obce, což je neuvěřitelné, se tady jmenují Morašice a slaví 800. narozeniny.
1: Tak to hezky dohromady. Je to pravda, anebo není? To už je na vás, posluchačích. Volat nám můžete na linku 726 46 48 48. A čekáme na někoho. Dobrý den, už tam někdo je?
4: Dobrý den, tady Jaromír ze Sázaví.
1: Dobrý den, pane Jaromíre. Tak jak vám to zní, to naše tvrzení?
4: No, zní to hezky, ale dovolil bych tě nesouhlasit. Něco se mě tam nezdá. Paní starostka by nelhala, takže určitě...
2: No počkejte, když říkáte, paní starostka by nelhala, tím pádem musíte věřit.
4: Takhle, paní starostka zněla nedůvěřivě, takže lhala.
2: Jo. Dobře, takže já to ještě jednou shrnu, aby bylo jasné pro všechny posluchače. Tvrdíme, že v našem kraji jsou troje Morašice a všechny založil ten Jan, jste říkal Jan z Morašic, to znamená, že on tady trousil to svoje bydliště po třech místech a 800 let to je nazad, takže slaví 800. narozeniny a vy tomu nevěříte.
4: Tomuhle bych věřil, ale nevěřím tomu, že slaví všichni společně 800, že byli založeni třeba nějak různě.
1: Dobře, tak jo. Tak my vám děkujeme za váš tip, uvidíme, jak to je. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: A teď už letem světem další z posluchačů na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva, posluchačka. A já věřím jenom částečně. Já věřím tomu, že to mohl založit Jan z Morašic, že Morašice to myšlo na 800. výročí, ale ta cesta toho našeho
1: Jana,
5: to se mě teda jako nezdá, že by se trousil takhle klikatě a ty Morašice pojmenovával. Tomu nevěřím. Jo?
2: Dobře, já no tak děkujeme v každém případě i vám, že jste takhle nad tím zapřemýšlela, to je naším cílem vždycky. Pohodový den a nashledanou.
5: Nashledanou.
2: Tak a ještě máme třetího posluchače, jako vždycky v naší soutěži Věřte, nevěřte na telefonu. A doufám, že taky někdo bude věřit téhle neuvěřitelné informaci. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jarka z Osíka.
1: Jarka z Osíka, zdravíme známou firmu. Tak, jak to vidíte, paní Jarko?
6: No já vám asi dneska nevěřím.
1: A proč pak nám nevěříte?
6: No protože si myslím, no my prostě nevěřím.
1: No prostě nevěříte, no. No dobře, prostě tak nevěřím. I tak to jde zdůvodnit.
2: My to tady ještě naposledy shrneme, jasný, tvrdíme, že Morašice jsou troje v našem kraji a všechny slaví letos opravdu těch 800 let od vzniku. Ještě nám pište na mail studio.pardubice@rozhlas.cz a my skočíme do auta a budeme vyhodnocovat v autě.
1: Dobře, tak vzhůru na to.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: A vyhodnocujeme už, protože máme časový trošičku tady handicap. Chystáme se ještě do kostela svatého Petra a Pavla v Murašicích. Tím zakončíme náš přímý přenos a potom se honem rychle přesuneme do Příluky. Ale teď jste jistě zvědaví na to, jak to je s těmi obcemi s názvem Murašice. Paní starostko, lhala jste nebo ne?
2: Lhala.
1: Ale jenom maličko.
2: Jenom malinko. Teď v sobotu mají Murašice u Chrudimi 800 let, příští týden máme my a ty třetí u Přelečů jsou mladší, takže ty nemají.
1: Ano, ale s tím Janem to byla pravda.
2: Ano, Jan z Murašic byl u nás i u Chrudimi, takže založil tyhle ty dvě obce.
3: No, ale nebyl moc nápaditý teda, když zakládal obce se stejným jménem.
2: Ještě jsou jedný u Znojma.
3: No, a taky.
2: Taky Murašice, a to nevím, to jsem se popravdě nekoukala, takže nevím.
1: Ale myslím, že už to je rarita, že dvě obce v našem kraji se jmenují Murašice a obě jsou stejně staré, takže paráda. Vy jste nám nevěřili, asi většinou Zdeněk Novák k nám přiběhl se svým telefonem, kde se dívá do mailů, je tam nějaký zajímavý?
4: No třeba tady Iveta píše, dobrý den, myslím si, že jsou jenom dvoje Murašice u Chrudimi a Litomyšle, jsou pojmenovaný podle vladyky Jana z Murašic, posluchačka Iveta, takže ta vůbec ignoruje ty u Přelouče. A pak tady ale napsala třeba

0: Situace velká, ona je to takhle nejlepší a nejspravedlivější.
1: Tak, no a my se přesouváme, jak se říkala, do zdejšího kostela, který už jsme kolem něj jeli a je moc krásný.
0: Ano, a máme nějaké ty paměti hodnosti taky.
2: Děkujeme za bábovku.
0: Paní starostko, vy jedete s námi, že?
3: Ano, ano.
0: Tak jo. Mějte se zatím krásně, za 3 minuty se uslyšíme.

0: Český rozhlas Pardubice, přímý přenos v tuto chvíli z Morašic, které tedy už za malou chvíli opustíme, ale samozřejmě nebylo by to ono, kdyby jsme se nestavili u dominanty každé obce, a to je kostel. Tady v Morašicích je to kostel svatého Petra a Pavla. A před kostelem už nás vítá paní Jaroslava Němcová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: A není tady jenom kostel, ale když se podíváme naproti, tak je hezky opravená fara a slyšeli jsme, že uvnitř je ještě kaple svatého Josefa.
1: Ano, ano, je to tak. Ta fara je velmi stará, je už doložena roku 1350. Současná budova je z roku 1755. Na začátku 19. století bylo k faře přistavěno hospodářské zázemí a celý komplex je obehnán ohradní zdí a rozlehlou zahradou. V posledních letech prošla fara rekonstrukcí.
0: Tak, zmínila jste ano, že fara je krásně opravená a nejenom samotná fara, i uvnitř je prý, co stojí za zmínku.
1: Uvnitř vzniklo komunitní centrum přátelství a kaple svatého Josefa a interiér té kaple navrhli Vít Fogl a Jiří Slíva a interiér byl nominován v prestižní soutěži Interiér roku.
2: A my se teď půjdeme podívat dovnitř, ale ne do té kaple, ale do kostela a přidává se k nám i paní starostka. Pořádně opucujeme boty. Ať nenaneseme nepořádek. Tady koukám i malá knihovnička hned u vchodu a už jsme uvnitř.
0: A tady to krásně voní v tom kostele. Co pak to tady voní?

0: Doba. To jsou ty pivoňky. Čerstvé pivoňky. Nádhera. To rostlo u vás, paní Jaruško. Takže jste natrhala na zahradě a vyzdobila kostel.
1: Ano.
2: Tak pojďme si něco říct o tom kostele, protože zvenku krásný, zevnitř ještě hezčí a působí velmi staře. Ostatně obec je stará, to už jsme zmiňovali i několikrát, tak když se podíváme, vidíme tady hlavní oltář, dva boční oltáře, nádherně malovaný strop, trámy. Co byste nám řekla o kostele?
1: Tak v Morašicích kostel stával od středověku. Protože tady v sousedství kostela stávala mohutná tvrz, kterou od roku 1200 založili členové rodu Bludů z Bludova a Morašic. A tito Bludové vystavěli při tvrzi kapli svatého Petra a Pavla, jež nyní tvoří právě tuhle chrámovou loď. O této kapli se už zmiňuje odpusková listina z roku 1321, čímž dokládá vlastně její existenci.
0: Tak a paní starostka má v ruce nějakou kresbu?
3: To je právě kresba od pana faráře Malého, který napsal nebo nakreslil, jak asi vypadal kostel v letech 1393 až 1790, protože tady dřív byly dřevěné věžičky, když tam jsou původní zvony, takže to dřevo líp odráželo ten zvuk do okolí a že to bylo slyšet dál než teď máme už, to je kopule taky, ale je to vystavěná a už jenom jedna věžička, už nejsou dvě.
2: No tady na druhém papírku máte půdorys kostela, to ano. Už je současná podoba.
1: To je právě ano. Ta gotická přestavba. Právě v letech 1391 a 93 byl kostel rozšířen na jednolodní gotickou stavbu s pětibokým presbytářem. A 21. září byl slavnostně posvěcen litomyšlským biskupem Janem Železným. To byla významná osobnost v té době. A právě díky vlivu této osobnosti máme tady zachovaný fresky z toho období.
0: Tak to se na to musíme jít podívat blíž. Mně to celé tady připadá, když dám jenom na ten svůj pocit, takové, jak ty si to říkal na začátku, takový menší kostelík, útulný a působí to na mě mile. Máte tady pravidelné bohoslužby, konají se, chodí sem lidé?
1: Tak pravidelně jsou nedělní bohoslužby a dvakrát v týdnu ve středu a v pátek jsou tu večerní. A chodí lidé, ale ubývá nás.
2: A ještě se zeptám závěrem, věžičku se zvonem tady máte, to jste říkala, zvoní se tady, zvoní tu nějaký zvoník?
1: Zvoníme. Nemáme zvoníka, ale zvoní pravidelně, každé 12 hodin v poledne a v 6 hodin večer a potom před bohoslužbou.
0: Ano. Budou zvonit, až budou ty vaše nádherné osmisté oslavy.
1: Budou zvonit určitě naplno.
0: Tak to my vám přejeme ještě jednou, aby se ty oslavy krásně vydařily a aby vaše obec jenom vzkvétala. Děkujeme za rozhovor.
1: Taky děkuju.
2: A loučíme se také s paní starostkou. Moc děkujeme, že jste nám to tady ukázala. Naschledanou.
3: Děkuju vám taky za návštěvu a předávám štafetu do Příluky.

0: pane Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na Smetanově náměstí v Litomyšli vzniknou nové startovací byty. Moravská Třebová obnoví značení na hřebeckých důlních stezkách. Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok. A dnes bude oblačno a zataženo, teploty do 18 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. V září začnou opravy památkově chráněné budovy číslo popisné 61 na Smetanově náměstí v Litomyšli. Dům kdysi vlastnila rodina Bedřicha Smetany a dnes tam sídlí městská policie. Při úpravách město nechá vylepšit zázemí pro strážníky a v budově zároveň vznikne 6 startovacích bytů pro mladé rodiny. Z toho 2 budou v podkroví, říká Pavel Kubeš z městského úřadu.
2: Přibližně před 20 lety došlo k opravě střechy a výměně krovu. Tento krov by do jisté míry měl být zachovaný, lokálně se v rámci rekonstrukce bude opravovat. Tady v půdním prostoru vzniknou 2 nové mezonetové byty a bude sem přemístěno zázemí městské policie.
0: Obnova Michalského parku v Chrudimi by měla začít do 2 let. Město má na kompletní rekonstrukci slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Úprava parku má navazovat na další etapu opravy sousední sportovní haly. Moravská Třebová připravuje nové značení na hřebeckých důlních stezkách. Trasy pro pěší turisty i cyklisty dostanou nejen nové tabulky, ale i sloupy, na kterých budou umístěné. Obnova bude stát přes 1 milion korun a s financováním pomůže i Pardubický kraj, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Kdy nám Pardubický kraj pomůže zafinancovat částkou 500 000 korun obnovu turistického značení hřebeckých důlních stezek. My jsme to rozdělili na několik dílčích etap. Součástí té letošní etapy bude výměna navigačních sloupků a informačních cedulí.
0: Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí být podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík měl nosit na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor. Vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu můžou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přímá organizátor veřejné dopravy společnost Tropit. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala mají na zaslání podnětu čas do konce června.
4: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak středočeského kraje, s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
0: Návrh nového jízdního řádu bude správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic ve druhé polovině července.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, během dne od jeho východu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na dopravní nehodu v ulici Na Studánce v Ústí nad Orlicí, nehoda 2 dodávek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Stále vám přejeme krásné a pohodové dopoledne a zdravíme teď už z Příluky, kam jsme před malou chvílí dorazili. Počasí ne úplně přeje, neustále sledujeme radar, ale každou chvíli by se to mělo zlepšovat, takže momentálně s Obchůdkou zdravíme a my odtud vyběhneme vstříc zážitkům této obce.
6: My jsme tady totiž krásně schovaní před deštěm. Skutečně v Příluce mají obecní obchůdek, ten krásný smích, který tady před chvílí zazněl, tak ten patřil paní vedoucí, kterou také jistě vysvětlí. zpovídáme. No a přivítal nás tady taky pan starosta David Šimek, kterému předala štafetu paní starostka ze sousedních Morašic.
5: Ano, no a v Příluce to bude hodně zajímavé, protože my už jsme si tady mapovali ten terén a tady mají takových věcí, které musíme nacpat do té hodiny. Nevím, jak se nám to povede.
6: Je to nádherná vesnice, patří už do těch Toulovcových maštalí, on se ten spolek nějak jmenuje a to si všechno řekneme s panem starostou. Takže třetí hodina nabitá k prasknutí, těšíme se s vámi na to, věříme, že zůstáváte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice a stále vás zdravíme.
5: Jitka Slezáková,
6: Mirek Hruban.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Obecní obchůdek v obci Příluka. To je místo, odkud zahajujeme náš tříhodinový maraton, takže tu třetí hodinu. Teď jsme tady s Mirkem, jsme tady s panem starostou a s paní vedoucí obchůdku. Pan starosta, ten tady opravdu je vidět, že zaštiťuje tu obec, ví, co se kde šustne a je to srdcař.
1: Ano, jak se to říká, jde to vždycky od hlavy.
0: Jo.
1: A tady si tu hlavu vybrali velmi dobře, teda musíme říct. Pan starosta využil každou minutu, každý okamžik, aby nám tady všechno ukázal. Teď během té písničky jsme třeba hnali tady vedle
0: na obecní úřad
1: do zasedačky, kde mají vystavený kroj.
0: Aha, místní. To je místní kroj. Vy máte vlastní kroje v Příluce?
2: Ano, máme vlastní kroje v Příluce. Vycházeli jsme z zachovalého dětského kroje z 40. let minulého století a vyrobili vlastně počátkem toho vývoje toho kroje, tak se do toho zapojil zastupitel, Stanislav Cibulka, spolu jsme vytvářeli nějaké návrhy a společně s firmou, která nám ty kroje ušila, což je paní Irena Šimková a Veronika Šimková Saláta, což je moje maminka a moje sestra, tak jsme je vyrobili a máme k tomu zpracovanou i studii, takže vlastně je to oficiální přírodský kroj.
0: Ano. A když ukážete svou hruď teď, ano, výborně, tak máte tričko a tam je stejný motiv, lipový květ?
2: Ano, jedná se o naše příluské logo, symbolizují tam taková vlnovka, která symbolizuje naše údolí, teplý a zmrzlý kopec a to údolí, které je vlastně majestrát a jsou vlastně po těch krajích, jsou lipové ratolesti a lipový list, který máme ve znaku obce.
1: Každý starosta, každá starostka se rádi pochlubí tím vším, co v obci mají, co máte vy tady v Příluce. Teď myslím tedy občanskou vybavenost.
2: Určitě, já bych nejdřív chtěl pozdravit kamarády a kamarádky z Morašic a z Dolního Vězda. Rád jsem přebral štafetový kolík a máme taky, myslím si, co nabídnout, ukázat. Máme tady kulturní dům, říkáme mu Příluský dům s velkým sálem, obecní hospodu, kterou provozujeme, obecní obchůdek, kde zrovna stojíme, provozujeme mateřskou školu, přes sezonu provozujeme mikrojíčko a kiosek se zmrzlinou. Máme aktivní spolky jako hasiči, rybáře, krojovanou chasu a hlavně aktivní lidi. A tím si říct, že to není jenom o starostovi, je to hlavně o těch aktivních lidech v obci, o našem zastupitelstvu, ale i o těch spolcích, který tu ruku dílu aktivním kulturním akcím a vůbec všeobecným akcím, ale i brigádám, který tady děláme, hodně pomáhají.
0: Vás je asi 200 tady obyvatel, že? No a my už tady teď míříme za paní vedoucí tohoto obecního obchůdku. A vy tady máte, když jsme se dívali na ten sortiment, hodně ty regionální výrobky, ať už se to týká salámů, tlačenek. To je vaše takové lákadlo i pro místní?
3: Ano, snažíme se nabízet region tady kolem nás, jelikož lidé to znají, tak tomu tím pádem i důvěřují a je to veškerá uzenina kvalitní, bez lepků, bez separátu, cenově výhodná oproti supermarketům, s kterými samozřejmě v dnešní době hodně všichni bojujeme. Jinak se snažíme tady naše zákazníky nalákat různými svými výrobkami, jako jsou snídaně, chlebíčky, rautové mísy, můžeme jim vyhovět v plné míře a budeme rádi za každého zákazníka, který je teď naším posluchačem. Děkuji.
1: My jsme se tady včera trochu posteskli. Sice ten výběr není nějak obrovský, ale jak jste říkala, ty věci jsou kvalitní, dobré a tohle my v Pardubicích třeba prostě vůbec nemáme.
0: No. Takže budeme jezdit na tlačenku do Příluky.
1: Rozhodně musíme pár plátků si přivést. Tak.
0: Tak jo, tak moc děkujeme.
3: Tak děkujeme.
0: Než se rozjedeme dále, tak si tady ještě ochutnáme tu místní tlačenku a potom zajedeme do komunitního centra, které je teď z brusu nové s panem starostou.
2: Ano, stále se ještě buduje, ale už se blížíme do finiše. To se nachází vlastně v bývalých sklepeních mateřské školy, budeme mateřské školy.
0: Ano, takže jedeme do mateřské školky. Poprosíme Honzíka, který je ve studiu, o dvě písničky, abychom měli dostatek času na přesun.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, pokračuje náš přímý přenos z Příluky. V tuto chvíli poslední hodina bude věnovaná právě této obci. A my jsme v místní mateřské škole. A co jsme sem vešli, tak jenom děláme je. Tak první, co nás zaujalo, sušák na holinky připojený na topení.
1: Ano, a zatopili si dneska?
0: Ano, tak není úplně příjemné počasí, ale atmosféra příjemná určitě je. Pak na dveřích, tady mají takové skřídky. Každé dítko má svého skřídka a tam jsou zapsané dobré skutky.
1: A já jsem tady zrovna přečetla dobrý skutek jednoho dítka, které se jmenuje Vítek, a je tady napsáno: uklidil kostičky za Radka, pomohl paní učitelce s židličkami a pomohl vysát koberec. Tak to je teda nějaká odměna určitě vhodná, nebo jak to tady u vás je, paní ředitelko? Paní ředitelka Markéta Boštíková je s námi v tuto chvíli.
2: Dobrý den. Tak u nás je to tak, že dítě si může vybrat buď sladká odměna, anebo zápis dobrého skutku do toho bříška skřídka. A ty děti potom si porovnávají, kdo má víc dobrých skutků a čím lepším koho přetrumfnul.
0: Takže ti, co tam toho mají míň, ty rádi mlsají.
2: Mlsají a nebo zapomněli, že mají dělat dobré skutky.
1: No a potom tady máte fotografie, to jsou asi všechny děti. Tady v mateřské školce vy jste hráli indiánskou hru, takže děti mají pírka na hlavě a vymýšleli si pro sebe indiánská jména. A je to třeba tady rozpustilý zajíček nebo králíčí packa, přemýšlivé morče.
0: Co pak bys byla ty, Jitko?
1: No to netuším, to mě dej víc času.
0: Upovídaná kočka třeba.
1: Děkuji. Tak ale my k té mateřské školce tady, kolik dětí máte na starosti, paní ředitelko?
2: My máme na starosti 24 dětí, což je plně naplněná třída. Občas musíme žádat pana starostu i o výjimku, abychom mohli přijmout třeba dvouleté děti, nebo máme i postižené dítě, na které se počítá víc míst, takže abychom mohli všechny vlastně všem rodičům vyhovět. Pan starosta je střícný, tak se nám daří teďka naplňovat třídu, udržet
1: chod školky. Mm-hmm.
0: No a my jsme si včera procházeli i nejenom vnitřní prostory tady, ale i zahradu, kterou máte perfektně vybavenou. Tady prostě lidé o tom přemýšlí, jak to má fungovat s těmi dětmi. Tak co se nám tam líbilo?
1: Ten buk nádherný, pod kterým je krásný stín, když jsou vedra. A pak se nám líbil ten vodní prvek, že tam máte pumpu, která jde docela stěžka, takže děti se musí zapojit, aby to zvládly, a mlýnek, který se tím pádem roztočí, potom když se jim povede ta voda rozjet. Tak to už pan starosta k tomu?
3: Ano, je to určitě o tom, aby se děti učili spolupracovat, tak ta pumpa jde záměrníčce, a takže musí být 3-4 děti, aby rozpumpovali pumpu, a za odměnu se jim roztočí mlýnek, vodní mlýnek, který je hnedka za tou pumpou.
0: A taky tady měli ještě nedávno nejdelší tunel.
3: Ano, měli jsme tady nejdelší tunel v kraji, asi 6-metrový, a byla tady na ulici jedna nejmenovávaní starostka, a pak mě informovala o tom, že si udělala tunel a že má tunel 6,3 metru, takže my budeme ten tunel asi prostě prodlužovat, aby jsme byli zase první v tom kraji.
1: Rozhodně tady nechybí ani smysl pro humor. A vnímáte potřeby současné mládeže? To jsme tady včera večer se byli podívat, protože v suterénu vzniklo komunitní centrum takové, k čemu má sloužit.
2: Tak to by vám asi vysvětlil pan starosta lépe, protože on je ten akční prvek tady v obci, jemu stačí nahodit myšlenka a hned už má záměr a už chystá projekty a uskutečňuje, vrací vlastně nevyužité prostory do života. Takže nás tak jednou napadlo, že by šel ten krásný klenutý strop ve sklepě, můžu říct, jaký byl pracovní název? My jsme používali pracovní název vinárna, protože to evokuje prostě krásný sklepní posezení. Ale nápad polytechnické učebny, vlastně vznikl na požadavky i nás, že děti nemají kde řezat, zatloukat hřebíky, vyrábět z keramiky. A
1: tak tam se to můžou všechno naučit, zkrátka, nádhera.
3: No určitě, protože my máme rádi tradice a řemeslo je tradice a bohužel už i na vesnicích se stává, že ty děti nemají přístup do těch svých dílen v svých nemovitostech. Rodiče většinou pracují v IT, takže do té dílny moc nechodí. A pak to dítko si, ale nejenom dítko, ale je to vlastně komunitní centrum pro všechny generace, ale i ty děti si uvědomí a zjistí, jestli jsou šikovné na ruce a pak můžou mít truhláře, kováře nebo i keramiku, která vlastně je tam vlastně nová pec, teďka pořízená, to se buduje a snad se začátkem července slavnosti otevře.
0: Výborně, tak to je pozvánka do komunitního centra, které tady chystají otevřít. No a co tady mají dál v Příluce?
1: Tak to si řekneme za chvíli. Za jenom co máte dneska k obědu dobrého?
2: Dneska máme květákovou krémovou polévku a znojemskou pečení s rýží.
1: Tak děti, dobrou chuť a ahoj. Ahoj. Děti mávají a my se přesouváme v Příluce dál.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A jsme zase tady. No, my jsme se moc nepohnuli, protože jsme si řekli, že venku ještě trošku prší, že tady máme dobrý signál a že je nám mezi těmi dětmi v mateřské školce i s panem starostou moc dobře.
1: Ano, koukám tady pořád na ty jejich výrobky, děti tady mají šikovné, tak tamhle zahledl přívesnický tábor v Příluce, takže my máme příměstské, tady mají přívesnické.
0: 13.7. člověk objevitel, to už je asi vyprodáno, že?
2: Ano, pořádáme tady už asi 6. rokem přívesnické tábory, protože nejsme město, jsme vesnice, zaplať pánbůh za to. A tak proto ten přívesnický tábor, každý rok se vymýšlí téma. Měli jsme indiány, měli jsme olympijské hry a teďka máme člověvětel a je to vlastně pro děti od 4 do 10 let, pro místní, ale i přespolní, takže ještě nějaká volná místa jsou, je to celotýdenní akce, vždycky od rána do odpoledne a děti je dobře postavené. Mají program, samozřejmě dobré jídlo a zázemí je vlastně mateřská škola, přítskál a hřiště, multifunkční hřiště vlastně dole v areále.
0: No je tady opravdu nádherně, i ta příroda je překrásná, to nás taky čeká, jen čekáme, až ten déšť trošičku ustane. A do té doby si můžeme povídat také o vaší chase. Vy máte příluckou chasu, která se pyšní vlastními lidovými kroji, o tom už jsme tady mluvili, jak vypadají. Můžeme vás někde vidět takhle?
2: Určitě kroje používáme vlastně při stavení máje, při kácení máje, ale navštěvujeme i spřátelné obce, navštěvujeme obec Dolní Újezd, při stavení máje, navštěvujeme zahájení lázeňské sezóny, kde nás označí jako krované párečky, ale jezdíme také do obce Trstenice, k tím zdravím starostu Romana Kmoška ze Strstice, ale jezdíme i na Moravu, do spřátelné obce Dolní, do spřátelné obce Nový Podvorov, na Hody a to oplácejí a jezdí k nám na pouťové slavnosti, kde vlastně máme krojovaný průvod. To je taková největší akce krojovaná. Minulý v roce nás tady bylo 60 krojovaných z okolních obcí, ale i byli ty skauti, hasiči, sokolové. Takže taková krásná akce s dechovkou, s cimbalovou muzikou a s dobrým pohoštěním.
1: Zmínil jste hasiče, ty tady také v Příluce máte a máte tady i krásnou techniku, kterou jsme si byli prohlédnout, patřičně hrdí a hlavně na ten způsob, jak jste vstali asi.
2: Tak co by to bylo za vesnici, kdyby neměli hasiče a za hasiče jsem opravdu velmi rád, protože jsou velmi akční, aktivní, provozujeme jako obec hospodu, ale provozujeme společně s hasiči, je nás 22 hasičů, kteří se o to starají a točí pivo, mezi nimi jsem i já, takže díky tomu, že vlastně provozujeme tu hospodu, tak obec vždycky v průběhu roku pošle zisk z tého minulého roku hasičům a my jsme vlastně, ta hospoda už funguje 17 let a za těch 17 let jsme si dokázali ušetřit na novou Tatru.
0: No a my jsme ji viděli. Leštěné, krásné auto. Měli jsme možnost včera sledovat i to, jak to má ten v té garáži. Aby se to tam vešlo, to obří auto.
2: Je taková šikovná práce našich strojníků, kdy vymýšleli na milimetr, aby jsme tam dalo za couvatrou, takže jim patří taky velký dík. Ona teda není úplně nová, je po generálce, ale je to náš nový přírůstek do hasičské rodiny a jsme měli vlastně, říkali jsme Matesa, CAS 25, tak ta odpočívá v důchodě v Krajském muzeu technického ve Vysokém Mimítě, tak to jsme taky rádi.
1: Ano, panu Junkovi se líbila, tak vás umluvil, pak vás ještě zkoušel umluvit na tu ztratilkovou stříkačku a tam už jste byli neoblomní.
2: Samozřejmě to bychom nikdy nedali, to je vlastně práce našich předků, kdy si vlastně půjčili ze záložní velké peníze a vydělávali podobně. Tak by mohli postupně splatit.
0: Mně se to moc líbí právě ten systém, že vy máte svůj kulturní dům, společenský sál a ty peníze, které z toho získáte, opravdu jdou na ty hasiče například. O hasičích tedy dostatečně a ano?
2: Ještě bych chtěl pozvat, 20. června máme 100 let výročí hasičů, kde budeme připomínat stuhu na hasičský prapor, který máme krvedený, budou mažoretky, dechová kapela, zaspívají nám švihláci a všechno a veškerá akce se bude probíhat dole ve sportovním areále.
1: Tak, no a ty jsi už chtěla mluvit o...
0: Už jsem chtěla zvát na rybáře, protože to je další spolek, který tady skvěle funguje. No a myslím, že pan místostarosta je tím povolaným, který nás provede. Takže vzhůru k rybníku.

0: místostarostou obce Přílůka Petrem Chadimou. Teď vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
1: Rybárna, trucovna pro rybáře.
0: Tak jdeme dovnitř. Cítíš rybinu?
1: Ne, necítím.
0: Já taky ne, tady krásně uklizeno.
2: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody.
1: A má to tady krásné kamínka, tady jsou i s troubou. U stropu jsou odložené pruty na jedné, na druhé straně, aby posluchači věděli, jak to tady vypadá.
2: Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že vlastně jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a vlastně těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
0: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
2: Ano, ano, máme horní rybník vlastně, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepadcem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom vlastně udělali takový odchov malých ryb. Mm-hmm.
1: Tak já počítám židle, 2, 4, 6, 8, kolik rybářů tady je na obci?
2: Tak teď momentálně tady máme 10 členů rybářského spolku.
1: Mm-hmm. Co u vás v rybnících můžu ulovit?
0: Jestli bys mohl vůbec, může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
2: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat vlastně buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
0: No, tak co?
1: Mně to je úplně jedno, já s ním všechno.
0: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
2: Tak jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům, dětem tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat vlastně to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
0: A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
2: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září. Mm-hmm.
1: A ještě se tamhle vidím, že visí peán, když jsem chodil do rybářského kroužku, tak to byla součást povinné výbavy, buď to peán, anebo vyprošťovač háčků, se tomu říkalo. V životě jsem nepochopil, jak funguje vyprošťovač háčků.
2: Vyprošťovač háčků je vlastně takový nástavec plastový, který se nasadí na vlasec a vlastně se dotáhne k tomu háčku a otočí se a jakoby vypíchne se.
1: To takhle to zní dobře, ale jako v praxi jsem to v životě nikdy neviděl.
0: No tak bohužel na to nemáme čas, aby nám to Chadima ukázal. Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
3: Do bourárny.
0: Jo, do bourárny. Tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny. Ať to vidíme se vším všudy.
2: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si udělali vlastně, vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru.
1: Protože standardně se nedělá výlov každý rok. Co si kdo chytne, to má?
2: Ano, ano, díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
0: Jo, občan... takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
2: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
0: No je tady veselo zkrátka, žije to tady.
1: Si říkám, to je radost žít v Přílučce teda, tady je všechno zajištěno.
0: Jo, mně by se to moc líbilo.
4: Občas se stane, že se i pro tu rybu vrátí zpátky, protože tady zapomněl.
0: Tak to už byl hlas pana starosty, kterého ještě uslyšíme za chvíli. Pane místostarosto, moc děkujeme za procházku po rybářském království a zase třeba někdy o Vánocích před Vánocemi na viděnou.
2: Taky děkuji.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Systém parkování v Pardubicích od června hlásí další změny. Podle kritiků měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Proč to tak trvalo? Opravdu se doprava v krajském městě dělá koncepčně? Je návštěvnický tarif skutečně tak výhodný, jak ho prezentuje radnice? A kdy budou funkční všechny parkovací domy? Zeptáme se náměstka primátora Jana Hrabala z Hnutí ANO. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, posloucháte náš přímý přenos z Příluky a my jsme teď vystoupali na místo, kde máme, dá se říct, velkou část obce jako na dlani. Je to takové výletní místo, kam míří nejenom místní, ale také ti, kteří Příluku navštíví.
1: Ano, jsme v podstatě pod střechou, protože jak slyšíte, tak leje jako z konve, ten dešť neustal, bohužel, ale stejně máme nádherný výlet na tu kapličku. Jsme tady s panem starostou a taky s dalším zastupitelem této vesnice. Můžete se nám představit?
2: Milan Tejnora.
1: A máte sebou společnici?
2: Máme, ano, Helenku sebou, čtyřnohou teda, Bernardínku,
1: ano.
2: Která tady se mnou chodí, když přijedou náštěv, nebo tak, tak chodíme se obdržet děti, chce vidět a pohladit a něco dobrýho vždycky dostane.
1: Ano, tak já ji už nebudu trápit, já mám v ruce kousíček bábovky vynikající, kterou jsme dostali v Morašicích, tak jenom malinký kousíček, protože Helenka, ta si ji zaslouží. Helenko, tady máš. No, otevřela tlamu a je to v ní.
0: Tak, a Jitka nemá ruku. Aspoň, že máš tu druhou, ve které je mikrofon. Už si tady zmiňovala, že tady mají nádhernou kapli. Kostel tu není v Příluce, ale ta kaple, ta stojí za to.
1: Řekněme si něco o její historii, pane starosto.
3: Tak kaple pochází z období roku 1800, plus minus. Je to pozdně barokní stavba, šínerová střecha, cibulová, se zvonem, ale hlavně uvnitř té kaple máme vzácné vyřezávané, ručně vyřezávané oltáře, oltáříky, vyřezávají místní řezbář a když to zkoumali památkáři, tak zjistili, že podobná analogie nikde v republice není.
1: To předpokládám, že asi cykloturisté hodně navštěvují, když tudy brázdí tím krajem a že jsou nadšení.
3: Ano, určitě jsme členskou hrdou, členskou obcí mikrorgonu Maštale a zároveň mikrorgonu Litomyšlsko, takže cyklostezky přes naši vesnici vedou a pokračují pak dál do dalších krásných míst a dalších krásných vesnic, co jsou v širokém okolí.
0: Tak kdo se půjde podívat na tu kapli, nezůstane určitě jenom u ní, může postupovat dál takovým tím krásným parčíkem. Tady máte památník na padlé z první světové války.
3: Ano, je to vzpomínka na padlé v první světové válce, je to vlastně pískovec, pískovcový hranol, na vrchu je přilbice, je prostřelená, ale není to žádný morbidní zkaz, je uměle prostřelená přilbice, která se používala v první světové válce na italské frontě, zbraní, která se při té vojně používala.
1: Tak a teď ještě dáme prostor právě vám, pan
2: Tejnora Milan.
1: Tejnora, pane Milane, vy tady žijete.

0: Žijete přímo na té vyhlídce, dá se říct, ano. Krásné místo, je to nádhera. No a máte tady takovou žíznivou studánku, tomu říkáte, nebo ano. Žíznivý pramen?
1: Ne, žíznivá studánka, ano. Tomu říkáme. A máme vlastně tam občerstvení celoročně. Je to chlazený přes léto, takže když přijdou cyklisti, tak si klasně můžou sednout na vyhlídku, dát si něco k pití a my tam třeba přijdeme s Helenkou, tak s nima popovídáme, řekneme jim, kde co a jak je, a děti se vyfotějí a kolikrát se tady i sejdeme se sousedama, obvoláme se, pojďme si sednout ke studánce, každý něco vezme z domu, třeba buchtu v neděli nebo to, a tak tady sedíme a diskutujeme a je to paráda tady prostě. Každému bych to přál.
0: Každému byste přál, aby žil v takové obci.
1: Ano, ano, přesně tak. A my tady vlastně to je teplej kopec a tak doopravdy sluníčko tady je, dokonce i na Silvestra v poledne jsme se sešli, přinesli jsme každý něco, popřáli jsme si do nového roku a šli jsme domů slavit, no. A po půlnoci opět jsme se sešli tady.
2: A tady opravdu využívají čas dokonale, protože pan starosta nám včera říkal, že se tady konají i zasedání zastupitelstva.
3: Ano, děláme brigády, vždycky se domluvíme na nějakém termínu a když máme tady vlastně oplocenku, kde máme svý obecní ekologické sekačky, ovečky, Artura, Oldřišku, Elišku a teďka nově Martu nebo Milana, uvidíme, jestli to bude kluk nebo holka. A ty oplocenky postupně rozšířujeme, aby nám sekaly vlastně ty kopce a přitom máme zasedání zastupitelstva, takže probereme usnesení, takže uděláme dvě věci jednou ranou, jeden den a pak si na závěr dáme pěkně vychlazené pivčo.
0: Ano, ano, v té žízni. Ve studánce, tam se vždycky nějaké dobré najde. No je to prostě paráda.
2: V Příluce by chtěl žít každý.
0: Ano, vypadá to tak, i v Příluce to žije. Náš čas se chýlí ke konci, tak snad jen poslední pozvánka. Kdo by chtěl se do Příluky podívat, když je tady nějaká akce? Už jste říkal hasiči 20. června, co v létě?
3: V létě máme letní kino, různé akce, ale hlavně největší akce je 19. července, což je třetí neděle v červenci, příluské poutivé slavnosti, kde budou korejovaní. Dechová kapela Dolnovanka, cimbalová muzika Kobylka z Pardubic a bude průvod vlastně od kapličky, který ty pouť slavnosti začínají mší u kaply, pak je průvod přes celou obec do sportovního areálu, kde je potom soutěž o nejlepší příluský koláček, fotbal svobodný proti ženatým a další spolky a krojované chasy z okolí se nás přijdu podpořit, takže tam budou mít ty své vystoupení a to už je překvapení pro návštěvníky.
2: Pan starosta David Šimek nás provedl po Příluce. Doufám, že jsme vás nalákali, že se sem třeba v rámci nějakých cykloviletů také vyrazíte podívat a budete stejně nadšení jako my.
0: Ano, no a my jsme streamovali tento poslední náš vstup, rozhovor, takže pokud se podíváte na náš Instagram nebo Facebook, tak se rozhodně nudit nebudete, protože uvidíte i tu kapli, sice zahalenou deštěm, ale i tak to stojí za to. Moc vám děkujeme. Helenko, měj se moc hezky, zase někdy přijedeme, třeba už v tom červenci. Díky.
2: Tak.
0: Rohlíčky, tak příště rohlíčky.
2: Dobře, už jsme poučeni, takže rohlíčky příště bereme do Příluky. Děkujeme vám, pane starosto, pane Tejnoru, vám taky. Helence Haf na pozdrav a jedeme.
0: Zdravíme všechny posluchače, doufáme, že jste se nenudili, nám tady bylo moc fajn v každé z těch obcí, kterou jsme navštívili, takže ještě jednou zdravíme do Dolního Újezda, do Morašic a do Příluky. A loučíme se.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dirigent Jakub Hruša převezme od roku 2028 roli prezidenta festivalu Smetanova Litomyšl. V obci Dobré na Rychnovsku docházejí zásoby pitné vody, za plýtvání vodou hrozí pokuta. Meziroční inflace v květnu zpomalila na 2,1%. A počasí. V kraji dnes čekejte zataženo s deštěm a teploty do 17 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční poledne. Světově uznávaný dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Ve funkci vystřídá Pavla Kysilku a zaměří se především na přípravu významných uměleckých projektů, rozvoj mezinárodních partnerství a posilování postavení festivalu v zahraničí. Jeho cílem je i propojit renomé Smetanovy Litomyšle s Českou filharmonií. Jejímž hudebním ředitelem a šéfdirigentem se ve stejném roce stane. Svitavy zahájí sezónu na letním koupališti 15. června. Ceny vstupného se nemění, navíc návštěvníci budou moci na jeden lístek využít i krytý bazén, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Novinkou letos bude kombinovaný provoz venkovního koupaliště a krytého bazénu. V srpnu tak budou moci lidé při nepříznivém počasí využívat krytý bazén, což doposud možné nebylo. Pokud bude hezky, bude v provozu pouze koupaliště, ale zpřístupněn bude také vnitřní interaktivní tobogán.
0: Obec Dobré na Rychnovsku zpřísnila kvůli nedostatku vody pravidla pro její využívání. Nově platí zákaz zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénu z obecního vodovodu. Pitnou vodu mohou lidé používat pouze k běžným domácím a hygienickým účelům. Opatření vydal vodoprávní úřad v Dobrušce a platí do začátku září.
3: Obec se s nedostatkem vody potýká už několik týdnů. První omezení zavedla na začátku května, teď ale po dohodě s vodoprávním úřadem zpřísnila. Důvodem je klesající vydatnost místních zdrojů a obavy, aby pitná voda zůstala dostupná pro všechny obyvatele. Vodu zatím není nutné do obce dovážet. Situace se ale podle provozovatele vodovodu a vedení obce postupně zhoršuje. Za porušení zákazu hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta až 50 000 korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%, to je o 0,4% bodu méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíce ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození siamských dvojčat z roku 2000, také ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou zataženo, občasný déšť nebo přehánky. Středeční teplotní maxima 14 až 17 stupňů. Na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou místy dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. Dvě osobní auta bourala u Lukavice na silnici číslo 37. Nehoda se stala za zatáčkou za obcí na Savrky. Dvě osobní auta bourala také v rozhraní na Svitavsku, a to na silnici číslo 43. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po tříhodinovém přenosovém maratonu zase otevíráme 55-minutový maraton vašich vzkazů a pozdravů do upršeného středečního poledne. Vás moc zdravíme a nabízíme k vašim vzkazům písničky od Marie Rotrové, taky od Hany Zagorové, Adama Ďurici, Jakuba Smolíka. Uslyšíte a vybrat si můžete i Ivetu Bartošovou, kapelu Opět a Radeček s písničkou Vloupám se, případně Petra Reska, Rangers a nebo kapelu Elán.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Trnuci, Vondráčkové na začátek a samozřejmě i připomínka kontaktu. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo je první? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Janička z České Třebové. A chtěla bych nechat zahrát sestře Veronice Janderový, jen tak pro radost, Jakuba Smolíka.
0: Kubíček, Smolíček, dobře, no dneska přesně to jsou samé lásky plné písničky, tady koukám, Prý chlapi nebrečí, Lásko, Hladové oči, Rande u zdinářků, Láska má je zákon, plné lásky to bude a teď Jakub Smolík. Tak se mějte moc hezky, moc vás zdravíme.
2: Není na to, když si to člověk vychutná tenhle pořad. Já
0: tak
2: si na to dělám. Čas
0: speciálně.
2: Aspoň
0: chvílema. To jsme rádi.
2: Využívám to.
0: Tak se mějte,
2: mějte
0: moc pěkně.
2: A mějte se tam krásně.
0: Naslyšenou.
2: I když prší, ano. To nevadí.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

byste se divili, jak si chlapi dokážou pobulet. Tak, prý chlapi nebrečí, zpíval Jakub Smolík, ale my muži víme své o tom pláči, ale my si popláčeme většinou někde tiše v koutku, aby to nikdo neviděl, protože to už bychom nebyli za drsňáky, že jo. Tak ale pojďme na další z vašich poledních písničkových pozdravů. Tentokrát tady vidím, píšete pro věrné posluchače Mílo a Pepu, bych chtěla nechat zahrát nějakou pěknou, milou, lásky plnou písničku. Díky moc, děkuji vřele, zdraví, Neteřinka, Darinka, písnička je určitě potěší.

0: Marie Rotrová, další lásky plná lásko v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Konec konců, ta láska se k tomu srdci hodí, vidíte. Tak můžete poslat další vaše písničkové pozdravy. Telefon se nám tady rozblikal, tak zvedneme sluchátko. Zeptáme se, kdo volá. Haló?
1: Oj, Honziku, tady Slávek z Vetvorovu, Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku. Tak, komu pošleme písničku, povídej.
1: O všem dobrým lidem a vám to zrejte.
0: Dobře, děkujeme, zdravíme, měj se hezky, naslyšenou. A tady je hříšný tanec, Eric Carmen, Hladové oči, tedy Hungry Eyes. Jestli teď máte také hladové oči, ve 12.19 je nejlepší čas na oběd, co říkáte.
2: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A ptáme se, kdo bude další, kdo vyšle vzkaz do rozhlasového vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a to i s písničkou třeba od Haničky Písničky, jak se přezdívalo Haně Zagorové. Dáme si s ní randevu z dinářku. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. A vidím tady jeden z vašich vzkazů, ve kterém píšete: dobrý den, zahrajte nám do upršeného dne nějakou pěknou písničku. Díky moc, zdraví Dana.
2: Neznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: No také připomínka pro vás, kteří jste se dnes chystali do Východočeského divadla v Pardubicích na reprízu komedie Hotel Modrá hvězda. Z důvodu onemocnění v souboru dnešní představení je zrušeno. Představení bude uvedeno v náhradním termínu a za zakoupené vstupenky tak dál zůstávají v platnosti. Za změnu se divadlo samozřejmě omlouvá. Děkuji vám všem, kteří jste měli vstupenky pořízené a chystali jste se na dnešní představení za pochopení.

Tak a další písnička z vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď poletí také na Čičetkův statek, kam zahrajeme do Lhůty u Vysokého Mýta. A dnes můžete dorazit od 18 do 20 hodin na Volání divočiny se Zuzanou Beranovou a také s hudebním etnovýletem Stůdů. Konkrétně se jedná tedy o besedu s vášnivou a odvážnou cestovatelkou, bývalou diplomatkou a novinářkou, dnes spisovatelkou a objevovatelkou autentické Afriky i stop Joy Adamsové. A chybět nebude ani zmiňovaný koncert, a to Míry Ainsworta a také zpěvačky Ireny Podláskové. Tak jste všichni srdečně zváni a na Čečetku statek zdravíme.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo také zase na telefonu, kdo pak volá. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka z Říkovy.
1: Zdravíme Říkovice, nebo Říkovy, tak...
2: Říkovice.
1: Říkovice, víte, slyšel jsem to dobře. Ano.
2: Bedlivě poslouchala váš pořad o vesnicích na Lidomyšlsku, protože Říkovice jsou součástí obce Morašice. Takže bych chtěla moc poděkovat, bylo to moc pěkné. A písnička bude pro vás, pro všechny do rozhlasu a
1: děkujeme.
2: I pro všechny z těch obcí, kteří se na tom vysílání podíleli.
1: Dobře, tak moc zdravíme celou tu trojku obcí, které jsme dnes v našem dopoledním programu navštívili. A písnička je i pro vás na oplátku. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky, děkuji, naslyšenou.

ani George Harrison nechyběl v poledním písničkovém programu Českého rozhlasu Pardubice v hodině, která se nazývá Písničky od srdce. Je to hodina určená vašim vzkazům a pozdravům, koneckoncům i pozvánkám na různé zajímavé akce. Jestli třeba o nějaké akci víte, která se koná i dnes třeba, nebo o víkendu, tak můžete jí zatelefonovat nebo napsat, rádi ji zveřejníme. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, ta číslo pro SMSky 90 011 04. Nabídneme ještě k výběru písničku Vloupám se od Márie Čírové a kapely Opět a Radeček. Chybět nebude ani Petr Rezek. A stihneme určitě ještě na výběr písničku od kapely Elán. Tak, ale teď zahrajeme určitě do Gočárovy galerie, konkrétně do domu u Jonáše. Tam dnes můžete od 16 hodin přijít na Zrcadlo umění, konkrétně na představení, které se jmenuje Byl jednou jeden domeček. Zrcadlo umění je totiž dnes určené rodinám s dětmi. V galerii se můžete účastnit tvořivých setkání. V dílně si jednoduše postavíte vlastní domeček a může mít třeba i podobu plošného obrázku, anebo si můžete postavit něco složitějšího, prostorového, nějaký pěkný model. Budete prostě stříhat, lepit, skládat, kombinovat z papíru, z textilu, z barev a také z přírodních materiálů. Je to takový malý architektonický ateliér a stane se místem objevování a hravého experimentování.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Ano, je to tak, za 9 minut bude 1 hodina, znamená to, že Písničky od srdce s datem 10.6. jsou u konce, další máme na programu zase zítra úderem pravého poledne hned po zprávách, ale co vás čeká, už za 8,5 minuty to budou zprávy s Michaelou Spáčilovou a po nich, jako vždy, pořad Alex a host. Dnes bude u Alex Minářové hostem publicista a spisovatel Pavel Černý a po 14. hodině rozjedeme dobré odpoledne z Pardubic, které vyplníme nejenom informacemi, nejenom z našeho regionu, ale také písničkami, které nestárnou. Jak jste zvyklí, těšit se můžete třeba na kapelu Jojo Band, také na jednu pohádkovou od Heleny Vondráčkové s Václavem Neckářem. Po 14. zahrajeme také zamilovanou Lenku Filipovou, Vítězslava Vávru. Přidáme k tomu třeba i Karla Gota s Darinou Rolincovou, velkou klasiku Zvonky štěstí, anebo Honzu Kalouska, Boniem a také Hanu Zagorovou či Pavla Bobka. To vše tedy mezi 14. a 16. hodinou u dobrého odpoledne z Pardubic. U poslechu se bude těšit Jan Vamberský, ale nabídneme ještě dvě písničky do 13. Konkrétně to bude kapela Fleetwood Mac a teď i kapela Elán, něco málo ze Slovenska. A neprojdeme se od Tatěr k Dunaju, ale bude tu Stušková.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená Karkulka, Hrnečku Vaš, Tři zlaté vlasy, Děda Všeběda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
6: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
5: Opravdu?
6: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
5: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
7: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
8: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
9: Archeologové našli v trase budoucího propojení Chocně s dálnicí D35 korálky a keramiku z doby železné. Služby města Pardubic čeká stěhování. Ministr obrany Zuna chce pro příští rok navýšit výdaje na obranu na 2% HDP. Většinou zataženo srážky a teploty do 17 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Archeologové zkoumají u Vysokého Mýta první část trasy budoucího propojení dálnice D35 a Chocně. Jde o plánovaný záchranný archeologický průzkum před samotným zahájením stavby nové silnice. Zatím odhalil stopy pravěkého osídlení a přinesl i nálezy z doby železné, včetně korálků, keramiky nebo hrotů šípů skýtského původu. Podrobnosti dodává ředitel krajské správy silnic Zdeněk Vašák.
10: Naším cílem je připravit tuto dopravní stavbu tak, aby mohla být realizována bez zdržení a zároveň umožnit odborné zdokumentování nálezů, které by jinak mohly být nenávratně ztraceny.
9: Stavba nového dálničního přivaděče bude stát několik miliard korun. Začít by měla příští rok. Služby města Pardubic se budou zřejmě stěhovat do Černé Zabory. V současném sídle u sídliště Dubina zůstat do budoucna nemohou kvůli plánované výstavbě nové čtvrti. Radní proto teď vytipovali nový areál a zadali městské společnosti prověřit jeho možnosti. Potvrzuje to ředitelka Klára Sýkorová.
11: Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře městské akciové společnosti Služby města uložila představenstvu jednat o koupi skladového areálu umístěného v Černé Zabory. Představenstvo Služeb města Pardubic bude zajišťovat rešerši právních, ekonomických a technicko-provozních podmínek.
9: Ode dneška bude v Pardubicích ve Staročernsku úplně uzavřená část ulice Na Brázdách. Dělníci tam budou opravovat vodovodní a kanalizační přípojky a omezení potrvá do pátku. Uzavírka se týká úseku mezi domy číslo 8 a 16. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Energetická společnost ČES chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu. Řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie.
8: Počasí.
9: Dnes čekejte většinou zataženo, občasný déšť nebo přehánky, středeční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou místy dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
9: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. Dvě osobní auta bourala u Lukavice na silnici číslo 37. Nehoda se stala za zatáčkou za obcí na Savrky. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera. Jo? A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo byla instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam nepatří a ona tam se vám zhmotnila.
1: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vida Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční, bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vida Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel, to znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně hloupá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru. S hlavou a Véru. A ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zhrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že ji vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se koní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezývané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci v Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující představa s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Víte, takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka a mohla to být spousta věcí. Jako,
0: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabiješ, bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou. A my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílal. A ta 30-ranná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky. No,
1: Heydrich, to byl člověk, to

0: se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono, tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem, než s mrtvým Heydrichem.
1: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let,

0: uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice a o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady, je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Nasavrecké Kaštance pokračují zásahy proti nebezpečnému onemocnění stromů. Polička připravuje další cyklostezky. Správní orgány knihovny Václava Havla jsou znovu obsazené. Knihovna má navíc peníze na další fungování. V regionu dnes čekejte většinou zataženo, srážky a teploty do 17 stupňů. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Kaštanku v Nasavrkách stále ohrožuje inkoustová nemoc. Šíření mají zabránit speciální zásahy. Sad založený v 18. století patří mezi přírodní památky. Stromy tam ale několik let napadá choroba způsobená houbami.
2: Pravidelné zásahy mají jejímu šíření zabránit. Ochránci přírody společně s hasiči stromy ošetřují roztokem kyseliny borité a aplikují tam také speciální biofungicid, který původce nemoci likviduje. Z Nasavrk Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Polička bude rozšiřovat síť cyklostezek. V posledních letech ve městě vznikly 3 nové trasy a další jsou v přípravě. Radnice teď pracuje na projektové dokumentaci. Řeší výkup potřebných pozemků i zajištění spolufinancování. Vysvětluje mluvčí Naděžda Šauerová. Jedna z plánovaných cyklotras propojí Poličku s obcí Lezník.
3: Souběžně ze silnicí na Litomyšl a jednáme s vlastníky dotčených pozemků. Dále je to trasa na Střítež a v nejbližší době by se mělo zahájit její projektování. Projektujeme i směr z průmyslové zóny, respektive ze sídliště Hegerova, souběžně s železniční tratí na Svitavy.
0: Hlinsko dostane dotaci na opravu sportovního areálu Olšinky. Přestavba zahrnuje úpravu hřišť, úpravu zimního stadionu nebo nové tenisové kurty. Celkové náklady radnice odhaduje na 40 milionů korun. Skoro 15-milionový příspěvek získala od Národní sportovní agentury. Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Českého rozhlasu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například i hudebník a bývalý ministr Michael Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři a rozpadla se také správní rada. Z projektu navíc odešla jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou zataženo, občasný déšť nebo přehánky, středeční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Noc bude na východě Čech zatažená s deštěm ve východní polovině kraje. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů a zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo místy s občasným deštěm. Odpoledne se zejména na horách vyskytnou také bouřky. Čtvrteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silný provoz je aktuálně na příjezdu do Pardubic od Chrudimi na silnici číslo 37. A pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace poblíž Labského mostu, na křižovatce tam bouralo nákladní a osobní auto. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne z Pardubic přejeme. Tak Pardubický kraj hledá nového ředitele pro střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Podrobnosti k tématu přidáme už zhruba za 15 minut a nabídneme i písničky, které nestárnou. Konkrétně od kapely Jojo Band, Heleny Vondráčkové s Václavem Neckářem, také od Honzy Nedvěda, Lenky Filipové a nebo Petra Nadě.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Krásnou zahradu, filmová melodie z pohádky o šíleně smutné princezně, ve které si Helena Vondráčková zahrála onu šíleně smutnou princeznu a Václav Neckář jejího prince dobyvatele. Tak pojďme ještě zůstat chvíli u historie. Nebude to ale historie filmového plátna. Otevřeme kroniku našeho regionu a podíváme se třeba do roku 1491, protože tehdy koupil Vilém z Penštejna od Jiříka Pardubického. Pardubický hrad v zápise zvaný ještě jako Tvrz spolu s městečkem, tedy s Pardubicemi, taky s poplužním dvorem Vystrkov a vesnicemi Bukovina, Přerov, Lhotka a i dvůr kmetcí v Zálabách koupil. A víte, kolik za to celé zaplatil? 3250 kop grošů českých, panečku. To na tehdejší dobu rozhodně nebyly malé peníze. V roce 1865 přeskočíme a mrkneme se právě do roku 1902. To se v Pardubicích totiž konala v restauraci Na kopečku ustavující schůze, která připravovala výbor východočeské výstavy 1903. A přece jenom ještě se vrátíme do roku 1865, protože zajímavé datum to je, zejména pro školství. Byla totiž v tento den z rozhodnutí Pardubické obecní rady zřízena v Pardubicích vůbec první místní školní rada. V roce 1933 byla o půlnoci odpojena Přelouč z kolínské elektrické sítě. Ale nebojte, nebyl to žádný blackout, jak se tomu dnes říká, protože byla hned následně připojena k síti Východočeského elektrárenského svazu v Pardubicích. No, ještě tu máme rok 1940, to byl v Pardubicích dán do provozu podjezd pod železniční tratí mezi městem a částí města na Skřivánku. A ke školství se teď vrátíme do roku 1957. To byly totiž v Holicích zahájeny historicky první maturity, a to na tehdejší 11-leté střední škole, kde odmaturovalo 25 studentů.

0: 14 hodin 20 minut posloucháte Český rozhlas Pardubice, přejeme dobré odpoledne. Nulová pestrost metod v teoretické výuce, minimální zpětná vazba učitelům a nedostatky v komunikaci a také řízení. To je jenom malý výčet pochybení, která na střední škole chovu koní a jezdectví odhalila letos na jaře Česká školní inspekce. Ředitelka Lenka Godhardová proto po asi 2 letech v ředitelském křesle končí. Na funkci rezignovala poté, co návrh na její odvolání podal hlavní školní inspektor a podrobnosti teď probereme s redaktorem Ondřejem Wolfem. Ondřej, zdravíme tě.
1: Hezký den.
0: Tak prosím tě, komentovala nějak ředitelka Lenka Godhardová důvody své rezignace?
1: Ano, pro Český rozhlas uvedla, že jí zjištění České školní inspekce překvapila a ne se vším souhlasí. Zároveň ale připustila, že některé závěry toho šetření odpovídají realitě.
2: Beru to, že mám rezervy prostě v těch záležitostech, že jo, a tak dále, ale opravdu bych to byla bývala ráda napravila. Na druhou stranu zase je fakt, že jsem chtěla, aby ta škola se teda vydala opravdu tím směrem, který má velkou vazbu teda na chov koní, jezdectví a tak dále.
0: Tak je pravda, že některé už jsme jmenovali, ale kolik tedy těch nedostatků ve škole inspektoři zjistili?
1: Veřejně dostupná zpráva České školní inspekce z dubna konstatuje 11 nedostatků, většinou se týkají vedení teoretické výuky, řízení školy a práce s pedagogy. Naopak dobře hodnotí vybavení školy. Inspekce doporučila napravit asi 18 věcí. Godhardová tvrdí, že i hned po březnovém šetření začala vše dávat v zákonné lhůtě do pořádku, jenže už to nestihla dokončit. Začátkem května totiž přišel návrh na její odvolání od vrchního školního inspektora. Rezignaci podala asi 3 týdny potom. Jestli k ní byla nebo nebyla vyzvána zřizovatelem, nám nechtěl potvrdit Pardubický kraj ani ona sama.
0: A vyjádřilo se vedení kraje nějak právě k situaci ve škole?
1: Záležitost nechtělo vedení kraje blíže komentovat, omezilo se na konstatování, že zjištění České školní inspekce průběžně vyhodnocují u všech škol a že i v tomto případě to není jinak.
0: Kraj už také vypsal konkurs na nového ředitele nebo ředitelku, tak co od ní anebo od něj očekává?
1: Na to jsme se zeptali mluvčího kraje Dominika Bartáka.
3: Nové vedení by mělo navázat na dosavadní silné stránky školy, a to s ohledem na její unikátní oborové zaměření, a přispět k dalšímu posilování dobré pověsti i ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a provázání s praxí.
1: Dodám, že přihlášky do konkurzu na ředitele střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem mohou zájemci posílat do 30. června. Předpokládaný termín nastupuje 1. srpen. Do té doby povede školu dosavadní ředitelka.
0: Říká redaktor Ondřej Wolf. Probrali jsme odvolání Lenky Godhardové z funkce ředitelky střední školy chovu a koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Děkujeme. Hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Honza Nedvěd zpíval v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Minutu po půl třetí vás pozveme na den plný zábavy, výměn, prodejů a nákupů kartiček i na autogramiádu sportovních hvězd, která se bude konat kde a kdy, tak to řekneme spolu s Lukášem Kopem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Lukáš přišel, co by organizátor téhle akce, tak rovnou můžeme říct, co jsme to vlastně nakousli, co to bude za akci.
1: Tak je to už vlastně několikátý ročník sběratelské burzy, Cards Expo tomu říkáme, už to není jenom burza, ale je to okořeněný autogramiádou sportovních hvězd a legend. Tento rok budeme vlastně v Pardubické Entere aréně hostit Václava Nedomanského, obrovská hokejová osobnost, člen síně Slávy NHL společně s Dominikem Haškem, nikdo jiný zatím tam z Čechů není, bude asi Jaromír Jágr. Dále bude Vladimír Růžička, kapitán z Nagana.
0: Pánečku.
1: Tak to je taky skvělé jméno a legenda. A pak jsme okořenili ještě mladými kluky, Jardou Chmelařem, teďka reprezentantem, hráčem New Yorku Rangers, Tomášem Cibulkou, taky reprezentoval mladý nadějný obránce a mladou naději Filipem Růžičkou, brankařem, klukem 18-letým, který má 220 cm a teď by měl jít do draftu. Takže
0: no je pravda, že velcí golmani, to je teď hodně velká móda, když je golman veliký, takže si myslím, že ten má docela naději.
1: Přesně tak, jako předpokládá se, že by měl jít někdy třetí, čtvrtý kolo být vybrán klubem NHL. Dneska to je podmínka těch manažerů.
0: Tak jestli sbíráte kartičky, mít jeho podpis, určitě bude do budoucna velmi dobrý artikl. Mimochodem, jako kluci jsme kartičky sbírali úplně všichni.
1: Ano.
0: Když jsem slyšel ta jména, Hašek, Jágr, Růžička, tak mít jejich podpisy, to byl tehdy náš sen. Nám se to nepovedlo. Dominika, myslím, že jeden z mých spolužáků a kamarádů podepsaného měl. Tak konec konců, jestli někomu ty podpisy chybí, tak může přijít a může si právě tyhle legendy českého a světového hokeje nechat podepsat, tak my už jsme naznačili, že tam vlastně bude probíhat i burza, což znamená, že pokud by někdo chtěl, tak může jednak svoje kartičky prodat, pokud by měl přebytečné a třeba i zase koupit.
1: Ano, přesně tak, všechno se nabízí, bude tam řada prodejců, sběratelů, kteří budou mít svoje stolky a stánky, kde můžete svoje kartičky nabídnout, nebo od kterých můžete samozřejmě nakoupit různé kartičky, a současně tam bude i takzvaná trade zóna, to bude prostor, kde můžete přinést svůj album, sednout si s kamarádem nebo někoho tam objevit, ukázat, co máte a povyměňovat, doplnit sbírky a podobně.
0: Takže jako za starých časů, když jsme se takhle bavili o přestávkách ve škole.
1: Přesně tak, je to osobní setkání, není to ten internet, Facebooky a podobně, je to prostě tváří v tvář.
0: Přesně tak. Mimochodem, spousta akcí, přesně i tohoto zaměření bývá doplněná o doprovodný program, tak chystáte něco?
1: Ano, ještě? Ano, máme tam, bude tam střelnice od Dynama, můžou si tam děti zastřílet, budeme tam mít další takový jako sportovní aktivity, kde budou ty účastníci, rodiny, děti moci zahrát o ceny soutěže, takže bude to takový fotbálek nebo i hokej jedna na jedna, těch věcí tam bude několik, takže doporučuji určitě se zastavit.
0: Říká Lukáš Kop, který vás zve na Cards Expo, což je burza i autogramiáda a také zábava spojená s výměnou kartiček.
1: A ještě bych doplnil, že to není jenom sport, ale bude tam teďka nově i Pokémon kartičky i Magicy třeba, anebo Disney, Lorcana a další ty TCG karty, takže i můžete přiměňovat kromě sportovních kartiček i Pokémony.
0: Takže ať sbíráte jakékoliv kartičky 13.6. přijďte do Enteria Areny v Pardubicích, jenom zmiňme, připomínáme ještě, od kolika hodin se akce koná?
1: Tak akce se koná od 9.30 do 18 hodin. Budeme tam skoro celý den.
0: Dobře, tak Lukáši Kopovi děkujeme, mějte se hezky, ať akce má velký úspěch a ohlas.
1: Děkujeme a těšíme se, nashledanou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Ten kratič.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Systém parkování v Pardubicích od června hlásí další změny. Podle kritiků měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Proč to tak trvalo? Opravdu se doprava v krajském městě dělá koncepčně? Je návštěvnický tarif skutečně tak výhodný, jak ho prezentuje radnice? A kdy budou funkční všechny parkovací domy? Zeptáme se náměstka primátora Jana Hrabala z Hnutí ANO. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: jeden z jeho velkých hitů Až sa znova narodím v playlistu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Přesně 10 minut před 15. hodinou nabídneme ještě citronovou holku Víti Vávry a také budeme prosit, aby zůstal déšť s kapelou Eruption. Ale ještě předtím pozvánka do sousedního Mechova, tedy do Hradce Králové, protože vás čeká 5 dnů plných výraznějších rockových tónů, ale také nových hudebních objevů. Na letišti v Hradci Králové totiž právě dnes začíná festival Rock for People. 31. ročník už to je a láká třeba na skupiny, jako jsou Iron Maiden a nebo Gorillaz. A Jiří Štefl připravil krátkou festivalovou pozvánku. Get the cool.
1: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru, doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
2: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage, jídelního koutu.
1: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Novým ředitelem Smetanovy Litomyšle bude dirigent Jakub Hruša. Za více než miliardu korun se ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavět nová klinika infekčních nemocí. Kvůli opravě křižovatky by měli řidiči vyrážet na pražské letiště včas, upozorňuje policie. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno až zataženo srážky a teploty do 17 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční odpoledne. Dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a rozvoji festivalu v zahraničí, informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Hruša je v současnosti hudební ředitel londýnské královské opery. Od roku 2028 také převezme post šéf-dirigenta České filharmonie. V roli prezidenta Smetanovy Litomyšle vystřídá ekonoma a filantropa Pavla Kysilku. Moravská Třebová připravuje nové značení na hřebečských důlních stezkách. Trasy pro pěší, turisty i cyklisty dostanou nejen nové tabulky, ale i sloupy, na kterých budou umístěné. Obnova bude stát přes 1 milion korun a s financováním pomůže také Pardubický kraj. Vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
6: Kdy nám Pardubický kraj pomůže zafinancovat částkou 500 000 korun obnovu turistického značení hřebečských důlních stezek. My jsme to rozdělili na několik dílčích etap. Součástí té letošní etapy bude výměna navigačních sloupků a informačních cedulí.
5: Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. Osmipodlažní pavilon za více než miliardu korun nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními onemocněními.
7: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19, který nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
5: Stavba má být hotová do konce roku 2028. Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se mohou tvořit až několika kilometrové kolony. Lidi, kteří míří na letiště navíc bude s letními prázdninami přibývat, upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
8: Největší problém je odpoledne v těch tradičních špičkách mezi 8. a 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. Jako dopravní policie se snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
5: Policie i vedení letiště cestujícím doporučuje, aby raději využili spoje hromadné dopravy.
0: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech zatažená s deštěm, ve východní polovině kraje nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra v regionu čekejte oblačno až zataženo místy s občasným deštěm, odpoledne se zejména na horách vyskytnou bouřky. Čtvrteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Dvě osobní auta bourala v Chocni na silnici číslo 357. A osobní auto bouralo do stromu na Chrudimsku, konkrétně u obce Orel na silnici číslo 358. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Služby města Pardubic čeká v budoucnu stěhování. Kam by se měli stěhovat, tak to prozradíme v našem odpoledním programu zhruba za 4 hodiny. Nabídneme také předpověď počasí, kalendárium Petra Jungmana a k tomu písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na legendární duet Zvonky štěstí Karla Gotta a Darinky Rolincové. Přidáme i Creedence Clearwater Revival, taky Pavla Bobka a nebo Hanu Zagorovou.
0: Dobré odpoledne a Jan Bambersky.

0: Vždycky, když slyším tuhle písničku, tak si vybavím, jak jsme s kamarádem seděli před televizní obrazovkou a byli jsme jako u vytržení z toho, jak Darinka Rolincová byla jako mladá, krásná. Ona je krásná pořád, ale tehdy to na nás kluky působilo opravdu jako, že to je prostě princezna a Karel Gott jako její král. No, ale pojďme od Darinky Rolincové s Karlem Gottem pohlédnout na oblohu.
1: Počasí.
0: Středa, počasí je třeba, a to s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak, pane Popelko, poprchává, Medardova káp je stále kapé, tak bude kapat ještě do konce dnešního dne?
2: No, kapat bude, sice většina to silnějšího deště se bude přesouvat do té východní poloviny východních Čech, ale většinou bude už zataženo a teploty momentálně se nám pohybují většinou mezi 15 až 17 stupni, no a víc už to dneska nevyleze. Vítr nám zatím fouká ještě slabý proměnlivý do 4 metrů a večer bude zesilovat na mírný severozápadně postupně západní až do 6 metrů. No a v noci zataženost deštěm, až jsem zmínil, hlavně v té východní polovině kraje. K ránu potom budou srážky aspoň přehodně slábnout, no a teploty nám klesnou na 11,8 stupňů. Zítra stále hodně oblačnost zataženo. Ráno a dopoledne ještě s takovým slabým občasným deštěm a během dne by ten dešť přicházel do přehání. Odpoledne už bude taková proměnlivá oblačnost a budou se pak přehánit, zase na horách budou četnější. No a hlavně na horách a vrcholně se může objevit i bouřka. Večer potom srážky začnou slábnout a ustávat. Teploty ale budou zítra podobné jako dneska 14 až 17 stupňů. A vítr nám bude foukat zase západ, severozápad do 6 metrů a večer potom vítr zeslábne.
0: No jak to bude vypadat ještě ve zbytku tohoto týdne? Bude stále pršet nebo už ten déšť bude ustávat a máme třeba i nějaké vyhlídky na to, že víkend bude plný sluníčka a bude přát výletům?
2: No, zatím to tak nevypadá, více to zlepšení počasí čekáme zhruba od středy příštího týdne, no ale na pátek ráno zase pro změnu polojasno a objeví se i mlhy, ale zase denním chodem se naskáče hlavně kupovitá oblačnost a odpoledne to budou zase přeháňky. Večer by potom zase srážky slábly a ustávaly. Teploty po ránu budou 9 až 5 stupňů a odpoledne do 17. Na sobotu tam to vypadá zase hodně oblačnosti a zase naskáčou denním chodem přeháňky s kupovitou oblačností a zase k večeru večer srážky budou slábnout a zase ubývat. Někdy až za tmy by se oblačnost trošku potrhávala, teploty už by byly po ráno 14.10, odpoledne už až do 22 stupňů, aspoň na chvíli, ale bude to celkem větrná sobota, bude fungovat rychlost 2 až 6 metrů a hlavně v poledních, ale v odpoledních hodinách tam by se objevily ojediněle i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. No a v neděli jako je oblačné počasí, zase odpoledne nad východem přehánky, večer by zeslábly a ustaly, ale teploty už by se pohybovaly zase o něco vyšší, jak to vypadá většinou, tak mezi 18 až 22, ale v Polabí tam byste mohli dostat někam ke 23.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme do Hradce Králové a přejeme hezký zbytek dne. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky hezký den.

0: plachet, až půjdeš za svým snem.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a služby města Pardubic čeká v budoucnu stěhování. S jejich současným areálem se totiž v plánech na rozvoj města této části už nepočítá. Podle územní studie by tam měla vzniknout nová městská čtvrť. Kdy se výstavba rozeběhne, zatím jasné není. Už teď ale město hledá nové zázemí. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, tak jednou z možných variant je přesun do Černé Zabory.
2: V tuto chvíli máme prověřené naše stávající prostory a zjišťujeme, jak velké kapacity budeme v případném novém areálu potřebovat. A to jak plochy venkovní, tak vnitřní.
3: O požadavcích na nový areál pro služby města Pardubic mluví ředitelka Klára Sýkorová. Městská společnost totiž bude muset opustit ten stávající, v ulici Hůrka u sídliště Dubina, a najít nové zázemí. Důvodem je plánovaný rozvoj této lokality. Územní studie totiž počítají v okolí jejího sídla i nedalekém prostoru bývalých kasáren s výstavbou nových městských čtvrtí. Jak doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
4: Tam do budoucna v souladu s těmi objemy studujeme jak Hůrkou, tak Novou Hůrkou mohla vzniknout skutečně velká nová městská čtvrť až s potenciálem 15 000 obyvatel.
3: I když město zatím nezná termín zahájení výstavby na Nové Hůrce, v sousední lokalitě Hůrka je příprava dál. První domy by tam mohly vyrůst už během několika let. Poblíž dnešního sídla služeb by pak vedla jedna z možných příjezdových cest do této oblasti, doplňuje starosta městského obvodu Pardubice 3 Vítězslav Štěpánek z ODS.
5: Jsou nějaké návrhy, které vedou kolem služeb města Pardubic mezi Bártem a službami a potom mezi Hůrkami, které by mohly naplnit tohleto území. Pravděpodobně by tam byly asi jednosměrky, byly by tam i chodníky, ale to je věc budoucnosti, protože pokud se nám nepodaří zajistit tyhle ty přístupové cesty a komunikační koridory, tak všecko ostatní asi bude stát.
3: I proto magistrát už nyní hledá pro městskou společnost nové zázemí. Pardubičtí radní vytipovali areál v Černé Zabory, potvrzuje ředitelka Klára Sýkorová.
2: Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře městské akciové společnosti služby města Pardubic uložila představenstvu jednat o koupi skladového areálu umístěného v Černé Zabory.
3: Radní zároveň uložili představenstvu služeb prověřit využití areálu a také možnost prodeje současného sídla.
2: Představenstvo služeb města Pardubic bude zajišťovat rešerši právních, ekonomických a technicko-provozních podmínek a nedále pak vytvoření strategie dlouhodobé využitelnosti předmětného areálu v Černé Zabory.
3: Služby města Pardubic by se mohly stěhovat pravděpodobně v roce 2029. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Z latiny znamená perla, v sanskrtu píseň a z kelčtiny ušlechtilý člověk. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
2: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
1: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Před 105 lety se narodil vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Zemřel v 99. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.

0: Student operního zpěvu konzervatoře v Pardubicích, basbaritonista Marek Jansta, zítra se představí od 19 hodin v hudebním sále radnice na koncertu s Barocco Sempre Giovanni. I když dálkově studuje, stíhá i zaměstnání školníka a svoje koníčky. A jak řekl Miladě Velehradské, tak ho toho zastihla na zkoušce Bachovy kantáty.
1: Máš rád Bacha?
2: Moc skladeb od Bacha upřímně neznám. Spíše zpívám romantické skladby. Nejradši mám rozhodně od Verdiho věci. Mně sedí tak nejvíc, ale i ten Mozart se mi líbí jako příjemný zpívání.
1: Jak jsi se dostal ke zpěvu?
2: Že jsem začínal někdy v 7 letech na kytaru a tak od 10 let jsme měli kapelu s klukama, kde jsme hráli teda rock a metal. A postupně, když ostatní členové kapely se začali tak učit na ty svoje nástroje, tak jsem se rozhodl, že na kytaru umím, tak budu chodit na zpěv. Přišel jsem k panu Dolejšímu do Zušky, ani jsem nevěděl, že jdu na operu. Zjistil jsem, že mě opera vlastně baví mnohem víc než nějaký rock a tak se to táhne nadále. Občas si furt poslechnu nějaký blues rockový a takhle jako lehčí třeba kapely, ale ta opera prostě mě baví víc.
1: Co ti dává ta konzervatoř?
2: Prostě učím se řemeslo. Teď jsme měli projekt operní Zachraňme operu, který byl společně i s orchestrem. To byla zajímavá zkušenost.
1: Je nějaká třeba role z tvého oboru, o které sníš?
2: Furt se to mění, protože se mění stále hlas, ale aktuálně Figaro. Vystoupat z té nejnižší role na tu nejvyšší by to bylo krásný pocit pro mě.
1: A netrpíš trémou?
2: Ne, vůbec. Co docela přičítám k tomu, že právě už od dětství jsme hrávali s tou kapelou na různých festivalech. Jsem si zvykal.
1: Stíháš ještě nějaký koníček?
2: Mám koníček, stále kytaru, jinak trávím hodně času v práci. Dělám školníka v Zušce u nás v Nymburce. Studuju dálkově a nemám rád, když nemám co na práci, tak jsem chtěl jak kvůli financím, tak kvůli volnému času mít nějaké zaměstnání, což zrovna když jsem nastupoval jsem na konzervatoř, tak se vyskytla ta možnost jít tam dělat školníka, tak jsem si řekl, že toho musím využít. Mně se líbí, že to je taková barevná práce. Každý den dělám něco jiného. Měním žárovky nebo spravuju nějaký židličky a mají zpívajícího školníka.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Johann Budek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Honza Kalousek a jeho řeka v pramenech, jedna ze soulových písniček po jeho odchodu z kapely Zoo, kterou natočil a stala se velkým hitem v českých a slovenských rádích a dodnes se velmi často hraje a je velmi oblíbená i u řady posluchačů. Tak ale pojďme teď k dalšímu oblíbenému bodu našeho programu a tím je spotřebitelský servis. Dnes vás zajímají podmínky vrácení zboží. Kolik peněz vlastně prodejce musí vrátit? To už vypočítá Josef Černý.
1: Dnešní docela zajímavý dotaz přišel od pana Vládi, který píše: pokud reklamují zboží po roce a půl a ukázalo by se, že je neopravitelné, tak by měl obchodník vrátit peníze. Může snížit vyplacenou částku za opotřebení zboží nebo musí vyplatit celou částku. Třeba boty by za 2 roky mohly být teoreticky hodně opotřebované, ale televize naopak ne. Pane posluchači, teoreticky máte pravdu, ale je to takhle. Pokud je věc, kterou vracíte, běžně opotřebená, pak máte nárok na vrácení plné kupní částky, takže běžně opotřebené boty ano, rozpárané nebo jinak poničené nikoliv. Tam by vám ale zase prodejce poslední reklamaci neuznal a peníze by vám nevracel.
2: Český rozhlas Pardubice. Reklamu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Archeologové našli v trase budoucího propojení Chocně s dálnicí D35 korálky a keramiku z doby železné. Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem bude mít nové vedení. Ministr obrany Zuna chce pro příští rok navýšit výdaje na obranu na 2% HDP. V kraji zítra čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 17 stupňů. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Archeologové zkoumají u Vysokého Mýta první část trasy budoucího propojení dálnice D35 a Chocně. Jde o plánovaný záchranný archeologický průzkum před samotným zahájením stavby nové silnice. Zatím odhalil stopy pravěkého osídlení a přinesl i nálezy z doby železné, včetně korálku, keramiky nebo hrotů šípu skýtského původu. Podrobnosti dodává ředitel krajské správy silnic Zdeněk Vašák.
2: Naším cílem je připravit tuto dopravní stavbu tak, aby mohla být realizována bez zdržení a zároveň umožnit odborné zdokumentování nálezů, které by jinak mohly být nenávratně ztraceny.
0: Stavba nového dálničního přivaděče bude stát několik miliard korun. Začít by měla příští rok. Pardubický kraj hledá nového ředitele pro střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Lenku Godardovou, která rezignovala na tento post po kritickém hodnocení školy Českou školní inspekcí. Výtky se týkaly hlavně řízení školy, vedení teoretické výuky a komunikace. Godardová některé z nich uznala. Přihlášky do konkurzu na ředitele školy mohou zájemci posílat do konce tohoto měsíce, říká mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.
3: Nové vedení by mělo navázat na dosavadní silné stránky školy, a to s ohledem na její unikátní oborové zaměření, a přispět k dalšímu posilování dobré pověsti i ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a provázání s praxí.
0: Železniční podchod v Přelouči zdobí nově černobílé portréty dabingových herců. Nástěnné malby odkazují na udílení cen Františka Filipovského, které město pořádá desítky let. Portréty držitelů dabingových ocenění vytvořili žáci základní a umělecké školy. Autorům je 8 až 18 let. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená s deštěm ve východní polovině kraje. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Odpoledne se zejména na horách vyskytnou bouřky. Čtvrteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dvě osobní auta bourala v Chocni na Orlicko-Ústecku. Nehoda se stala na silnici číslo 357 a dopravní nehodu máme hlášenou z Chrudimska z obce Orel na silnici číslo 358. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
4: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
1: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další
1: je to
0: otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: A už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase. Možná. Scénář. No. Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
4: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když jsem v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
3: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
4: Asi jo.
3: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
4: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. Mm-hmm. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
3: Ona je skutečná masérka?
4: Ano, ano, ano, ano, ano.
3: No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho ano. chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě těší.
5: Jak jste to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré Česky.
2: Ano. Děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuji za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkujeme
2: Vlastíkovi.
5: Já děkuji, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si. A díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, dobrý den, pane. Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Mějte se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném devím, tak už dávno moderníci kde chodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle meda.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A. Popelka a Zloun, za ano. B. Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku... Mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsou to tak vedle z té
3: vybírám
1: výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali a čekám dole, až doleze, jo? To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. A už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20, odcházíme, Lešku, slíkejte. On říká, OK, pane, 25, 20, Lešku, slíkáme, odcházíme, 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo. Já jsem říkal, jo, a rozsah říká, abych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je, to nádhera, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa v Zemníku a slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si.
5: Na naslyšenou.
1: Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přijdu z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety. A je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte.
3: Ano.
1: V mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdovnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobré. Ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsme přišli na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hoku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumí. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to pojďte, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musel vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky, ano, s panem Přeučilem.
3: Ano, ano. I letos. Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: to mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáš

0: A my zdravíme vás na oplátku.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrý den, celý den. Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
1: Halujeme.
0: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
2: No, Honza Zvukami, zdravím oba.
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
1: Ano.
0: Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Haló, další, prosím.
3: Dobrý den, zdravím vás i pana Přeučila.
1: Děkuji.
3: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
1: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
0: A vám se to líbilo? To je hlavní.
3: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
0: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
1: Děkuji.
3: Ano, děkuji, naschle.
0: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
4: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C a tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale malé už byl teda na obzoru. A v tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraji, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a bavl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolil rovnou ze štajku,

0: Greifu. On napadla spásná myšlenka a povídá. On šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfera. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
2: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou svou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Na Savrdské Kaštance pokračují zásahy proti nebezpečnému onemocnění stromů. Pardubice zatím neví, jestli se letos bude promítat v letním kině, provozovatel přestal s městem komunikovat. U soudu v kauze Dozimetr dokončil svou výpověď Adam Scheinherr. V regionu zítra čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 17 stupňů. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Kaštanku v Nasavrkách stále ohrožuje inkoustová nemoc. Šíření mají zabránit speciální zásahy. Sad, založený v 18. století, patří mezi přírodní památky. Stromy tam ale několik let napadá choroba způsobená houbami.
4: Pravidelné zásahy mají jejímu šíření zabránit. Ochránci přírody společně s hasiči stromy ošetřují roztokem kyseliny borité a aplikují tam také speciální biofungicid, který původce nemoci likviduje. Z Nasavrk Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Promítání v letním kině u Vonkova mostu v Pardubicích je opět nejisté. Podle radnice se jim přestal ozývat provozovatel, který projekci pořádá několik let. Město mu kvůli dluhu na nájemném vypovědělo smlouvu na stánky s občerstvením, pozemek na promítání má ale vypůjčený ještě na 3 sezóny. Vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
5: Pokud nenajdeme nějakou dohodu, že bychom ji třeba ukončili, mohli vypsat řádné výběrové řízení na nového provozovatele a třeba by to od příštího roku bylo jinak. Ale pokud se nedohodneme, tak je platná tedy ještě na letošek plus 2 roky.
3: Obnova Michalského parku v Chrudimi by měla začít do 2 let. Město má na kompletní rekonstrukci slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Úprava parku má navazovat na další etapu opravy sousední sportovní haly. Svědeckou výpověď v kauze Dozimetr dnes u soudu dokončil pražský zastupitel Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr ve věci podal před 6 lety trestní oznámení. Dnes u soudu mluvil například o tom, jak získal kontakt na policistu z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
6: Jsem si uvědomil, že je to velice závažná citlivá věc, kterou nemůžu jít jen tak na služebnu nebo zavolat 158. Domluvili jsme se, že se setkáme někde v ulici v blízkosti mého bydliště.
3: V kauze jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Všichni vinu odmítají. Lidi si dnes připomínají 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisti srovnali obec se zemí po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude také rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech zatažená s deštěm, ve východní polovině kraje nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Odpoledne se zejména na horách vyskytnou bouřky. Čtvrteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu osobního a nákladního auta máme hlášenou z dálnice D11, konkrétně z 68. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. v kraji.
0: Vítejte u dnešního dne v kraji, tady jsou témata této hodiny. Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem bude mít nové vedení. Kraj totiž vyhlásil konkurs na tento post. Podrobnosti řekneme v 17.13. Věda, technika i objevy přímo na Pršnickém náměstí v Pardubicích. Tak to je vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice, který v centru města předvede ukázky ze všech 7 univerzitních fakult. I k tomu řekneme podrobnosti. A podíváme se také na téma možného stěhování sídla služeb města Pardubic. A přidáme písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Jiřího Korna, na Milan Farmer, také na Petra Nováka, Erose Ramazzottiho nabídneme, a nebo i slovenskou zpěváčku Kristýnu.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. A Jan Vamberský.

0: Středa v kalendáři datum 10.6.2026. Připomínáme si den památky obětí vyhlazení obce Lidice a také aktuální události, které se dnes staly, které přinesl dnešní den. Sleduje je Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a na rozvoji festivalu v zahraničí. Informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Archeologové zkoumají u Vysokého Mýta první část trasy budoucího propojení dálnice D35 a Chocně. Jde o plánovaný záchranný archeologický průzkum před samotným zahájením stavby nové silnice. Zatím odhalil stopy pravěkého osídlení a přinesl i nálezy z doby železné, včetně korálku, keramiky nebo hrotů šípů skýtského původu. Podrobnosti dodává ředitel krajské správy silnic Zdeněk Vašák.
3: Naším cílem je připravit tuto dopravní stavbu tak, aby mohla být realizována bez zdržení a zároveň umožnit odborné zdokumentování nálezů.
2: Pardubický kraj hledá nového ředitele pro střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Lenku Godhardovou, která rezignovala na tento post po kritickém hodnocení školy Českou školní inspekcí. Podrobnosti k tématu už za okamžik. Polička bude rozšiřovat síť cyklostezek. V posledních letech ve městě vznikly 3 nové trasy a další jsou v přípravě. Radnice teď pracuje na projektové dokumentaci, řeší výkup potřebných pozemků i zajištění spolufinancování. Jedna z plánovaných cyklotras propojí Poličku s obcí Lezník, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
4: Souběžně ze silnicí na Litomyšl a jednáme s vlastníky dotčených pozemků. Dále je to trasa na Střítež.
2: Moravská Třebová připravuje nové značení na hřebečských důlních stezkách. Trasy pro pěší turisty i cyklisty dostanou nejen nové tabulky, ale i sloupy. Obnova bude stát přes 1 milion korun a s financováním pomůže i Pardubický kraj. Služby města Pardubic se budou zřejmě stěhovat do Černé Zabory. V současném sídle u sídliště Dubina zůstat do budoucna nemohou kvůli plánované výstavbě nové čtvrti. Podrobnosti nabídneme ve 6:45. A železniční podchod v Přelouči zdobí nově černobílé portréty dabingových herců. Nástěnné malby odkazují na udílení cen Františka Filipovského, které město pořádá desítky let. Portréty vytvořili žáci základní a umělecké školy.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: pestrost metod v teoretické výuce, minimální zpětná vazba učitelům a nedostatky v komunikaci a také řízení. To je jenom malý výčet pochybení, která na střední škole chovu koní a jezdectví odhalila letos na jaře Česká školní inspekce. Ředitelka Lenka Gotthardová proto po asi 2 letech v ředitelském křesle končí. Na funkci rezignovala poté, co návrh na její odvolání podal hlavní školní inspektor a podrobnosti teď probereme s redaktorem Ondřejem Wolfem. Ondřej, zdravíme tě.
1: Hezký den.
0: Tak prosím tě, komentovala nějak ředitelka Lenka Gotthardová důvody své rezignace?
1: Ano, pro Český rozhlas uvedla, že její zjištění České školní inspekce překvapila a ne se vším souhlasí. Zároveň ale připustila, že některé závěry toho šetření odpovídají realitě.
2: Beru to, že mám rezervy prostě v těch záležitostech, že jo, a tak dále, ale opravdu bych to byla bývala ráda napravila. Na druhou stranu zase je fakt, že jsem chtěla, aby ta škola se teda vydala opravdu tím směrem, který má velkou vazbu teda na chov koní, jezdectví a tak dále.
0: Tak je pravda, že některé už jsme jmenovali, ale kolik tedy těch nedostatků ve škole inspektoři zjistili?
1: Veřejně dostupná zpráva České školní inspekce z dubna konstatuje 11 nedostatků, většinou se týkají vedení teoretické výuky, řízení školy a práce s pedagogy, naopak dobře hodnotí vybavení školy. Inspekce doporučila napravit asi 18 věcí. Gotthardová tvrdí, že i hned po březnovém šetření začala vše dávat v zákonné lhůtě do pořádku, jenže už to nestihla dokončit. Začátkem května totiž přišel návrh na její odvolání od vrchního školního inspektora. Rezignaci podala asi 3 týdny potom. Jestli k ní byla nebo nebyla vyzvána zřizovatelem, nám nechtěl potvrdit Pardubický kraj ani ona sama.
0: A vyjádřilo se vedení kraje nějak právě k situaci ve škole?
1: Záležitost nechtělo vedení kraje blíže komentovat. Omezilo se na konstatování, že zjištění České školní inspekce průběžně vyhodnocují u všech škol a že i v tomto případě to není jinak.
0: Kraj už také vypsal konkurs na nového ředitele nebo ředitelku, tak co od ní anebo od něj očekává?
1: Na to jsme se zeptali mluvčího kraje Dominika Bartáka.
3: Nové vedení by mělo navázat na dosavadní silné stránky školy, a to s ohledem na její unikátní oborové zaměření, a přispět k dalšímu posilování dobré pověsti i ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a provázání s praxí.
1: Dodám, že přihlášky do konkurzu na ředitele střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem mohou zájemci posílat do 30. června. Předpokládaný termín nástupu je 1. srpen. Do té doby povede školu dosavadní ředitelka.
0: Říká redaktor Ondřej Wolf. Děkujeme. Hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice. Den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Láska je největší dar, Marcel Zmožek v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a my se jdeme podívat na to, jaké nás čeká a nemine počasí.
1: Počasí.
0: Venku prší a tak se ptáme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, pana Tomáše Popelky, jak to s tím deštěm a s počasím vůbec bude vypadat až do konce týdne?
2: Zítra stále hodně oblačno zataženo, ráno a dopoledne ještě s takovým slabým občasným deštěm a během dne by ten dešť přicházel do přehání, odpoledne bude taková proměnlivá oblačnost a budou se a přehání zase na horách budou četnější, no a už hlavně na horách a vrcholně se může objevit i bouřka. Večer potom srážky začnou slábnout a ustávat, teploty ale budou zítra podobné jako dneska 14 až 17 stupňů a vítr nám bude foukat zase západ, severozápad do 6 metrů a večer potom vítr zeslábne. To je zlepšení počasí, čekáme zhruba od středy příštího týdne, no ale na pátek ráno zase pro změnu polojasno a objeví se i mlhy, ale zase denní chodem se naskáče hlavně kupovitá oblačnost a odpoledne to budou zase přeháňky. Večer by potom zase srážky slábly a ustávaly. Teploty po ránu budou 9 až 5 stupňů a odpoledne do 17. Na sobotu tam to vypadá zase hodně oblačnosti a zase naskáčou denní chodem přeháňky s kupovitou oblačností a zase k večeru večer srážky budou slábnout a zase ubývat. Někdy až za tmy by se oblačnost trošku potrhávala, teploty už by byly po ráno 14, odpoledne už až do 22 stupňů, aspoň na chvíli, ale bude to celkem větrná sobota, bude fungovat rychlost 2 až 6 metrů a hlavně v poledních, ale chci odpoledních hodinách, tam by se objevily ojediněly i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. A v neděli jako je oblačné počasí, zase odpoledne není chodem přehánky, večer by zeslábly a ustaly. Ale teploty už by se pohybovaly zase o něco vyšší, jak to vypadá většinou, tak mezi 18 až 22, ale v Polabí tam byste mohli dostat někam ke 23.
0: Tak jak jste slyšeli, rozhodně si na víkend žádné grilování neplánujte, spíš nějaké domácí aktivity třeba i s Českým rozhlasem Pardubice. Budeme rádi.

0: Vznikají objevy přímo na centrálním historickém náměstí. Tak přesně to je vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice. Koná se zítra od 9 do 16 hodin. Jakub Malý k tomu měl i hosty v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dorazili totiž organizátorky Monika Vilímová a Lenka Krejčíková. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Letos budeme vlastně na celém Peršnickém náměstí. Budeme tam jak my za Univerzitu Pardubice, kde se představí všechny naše fakulty, kterých máme 7, každá z nich bude mít jedno i více stanovišť, tak na vlastně druhé straně Peršnického náměstí vedle sloupu budou potom zájmové organizace a spolky, které se zabývají vzděláváním dětí.
2: Už jste říkala, že na jednom místě se představí všech 7 fakult Univerzity Pardubice. Dá se vůbec stručně popsat, co všechno tam uvidíme?
1: Tak určitě se to stručně popsat dá. Bližší informace samozřejmě jsou i na webu Univerzity Pardubice a na facebookových stránkách Univerzity Pardubice a Události vědecko-technický jarmark. Nicméně, co si naše fakulty připravili, tak například se dovíte, jak funguje AI v praxi. Rozpoznáte například obrázky vytvořené umělou inteligencí, nebo si naopak můžete ochutnat minulost. Můžete zjistit, jak voněly dávné potraviny a nápoje a v čem se například připravovaly. Nebo si můžete zkusit vyjádřit své myšlenky a pocity pomocí nějakých kreativních prostředků, to pro nás připravila fakulta restaurování. A nebo tam například bude hasičské auto, můžete si projít i celé jako jeho vybavení a vyzkoušíte si první pomoc. Z těch dalších, které pro vás připraví například cestu světem bankovek, nebo se podíváte na Pardubický kraj z výšky, nebo například si můžete vyzkoušet barvocit a zhodnotit barevnost ve světelném boxu, a nebo zjistíte, jak lidské tělo vytváří hlas, nebo jak funguje udržení rovnováhy a orientace v prostoru.
2: Pojďme se podívat i na partnerské organizace. Ty se připojují letos nově, je to tak?
3: Ano, letos nově se do programu zapojují také zájmové organizace a spolky, které jsou ale zaměřené na vzdělávání dětí a mládeže. Jedná se o neformální vzdělávání a díky tomu i návštěvníci uvidí, že k té vědě nevede jenom jedna cesta, ale že tam vede mnoho cest. Přes hry, stavebnice, hlavolamy nebo nějakou kreativní činnost a týmovou spolupráci.
2: Taky tam je část programu Věda na scéně. Co si pod tím máme představit?
3: Věda na scéně, ta je od 10 hodin přibližně do 11:30 a to si můžeme představit, že tam budou přibližně 3 programy, které cílí hlavně na žáky těch základních škol, středních škol, na veřejnost a chceme tam představit, jak některé vynálezy, objevy vznikly omylem, nehodou nebo i náhodou, ale taky si ukázat to, že když kanalizace se ucpe a praskne, tak nevidíme ten problém zvenku, ale že je potřeba ho zkoumat zevnitř. A jak zevnitř to budeme zkoumat, to se můžete přijít podívat. A v neposlední řadě se tam ještě vejde Koumio, které přináší koumání do nových míst a to jsou zase různé pomůcky i do výuky, takže i dospěláci si tam najdou ten svůj prostor.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: V pořadu Den v kraji návrat do dopoledního vysílání, protože jsme dnes dopoledne mezi 9. a 12. vysílali z obcí na Litomyšlsku. Navštívili jsme Příluku, Morašice a také Dolní Újezd, kde mají nádherné muzeum vesnice. To nabízí hlavně pohled do historie venkovského života v regionu. Návštěvníci tam mohou vidět rozsáhlé sbírky dokumentující každodenní aktivity na českém venkově od 18. do 20. století a muzeum provozuje spolek, který Jitce Slezákové a Mirkovi Hrubanovi představil jeho předseda, a to Radomil Fajt.
1: Klub oživení historie obce mikroregionu Litomyšlsko-Desinka zapsaný spolek.
2: My jsme měli možnost si to tady rychle proběhnout a tady nás čekalo velké překvapení.
3: Oni tady mají kino a obrovskou sbírku promítaček.
2: A nádherné výročí 100 let od prvního promítání v Dolním Újezdě.
1: Ano, bratři Sokolové zřídili sokolský biograf na podporu Sokolovny, spláceli s tím svůj dluh, který při výstavbě Sokolovny vznikl. A pro zajímavost máme jenom o rok mladší kino, než třeba v Litomyšli.
3: Promítá se tady ještě dnes?
1: Bohužel kino v Dolním Újezdě naposledy promítalo zase opět v Sokolovně 2013, protože předešlá budova hospody u Nováčku se vrátila v restituci.
2: Tak to jsem teda blázen, protože já tady vidím sedačky, vidím tamhle nějaké dva mladé lidi, jak se spolu muckají.
3: Poslední řadě, aby na ně nebylo vidět.
2: No, vidíme tady i plátno, takže to je všechno jenom jako. Ale prý se tady o víkendu promítalo.
1: Ano, v sobotu jsme měli připomenutí slavnostní otevření naší výstavy. Pan Hurta ze Skutče nám promítl na promítačce mého Pta 16 film Páni kluci.
3: Kdybyste měl říct, co tady všechno v muzeu je, tak jak byste to řekl třeba jedním delším souvětím?
2: Ty jsi teda přísný, no nevím, jestli dokáže pan Fajt.
1: V Dolním Újezdě muzeu máme, dá se říct, všechno, takže můžete vidět vedle té podkrovní místnosti další, která má symbolizovat čtveroročník období, jak ty lidi pracovali dříve na vesnici, co dělali v zimě, aha, na jaře, na podzim.
2: A tam bychom se mohli podívat, protože tam je s panem starostou pan Černý, což je místopředseda vašeho, aha, spolku. A ten nám určitě popíše nějaké ty staré věci, které už možná dnešní děti vůbec by ani nevěděli, na co se používají, k čemu slouží.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my máme rádi strojky a stroječky, které dělají zvuky. Tak schválně, milí posluchači, jestli poznáte, co dělá tenhle zvuk.
2: Pan Černý to jistě prozradí.
4: Tak je to klepač na kosy.
2: Pak tady máte dvojky, trojky, čtyřky.
4: No, to jsou vidle na snopy, na seno, na hnůj a tak.
3: No a muzeum v Dolním Újezdu není jenom o té stálé expozici. Co ještě chystáte?
1: Výstavu o místní hudbě Dolnovance, která oslavila 50 let svého trvání a hraní.
2: No, v červenci blíží se prázdniny, pozvěte posluchače do Dolního Újezda.
1: Určitě rádi přivítáme každou neděli od 14 do 17. A přes trvání festivalu Babího léta, folkového festivalu, máme otevřeno i v sobotu a samozřejmě po domluvě na internetu, na zavolání jsme k dispozici.
5: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: O čem se mluví?
2: Systém parkování v Pardubicích od června hlásí další změny. Podle kritiků měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Proč to tak trvalo? Opravdu se doprava v krajském městě dělá koncepčně? Je návštěvnický tarif skutečně tak výhodný, jak ho prezentuje radnice? A kdy budou funkční všechny parkovací domy? Zeptáme se náměstka primátora Jana Hrabala z Hnutí ANO. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Ani Rod Stewart nechyběl v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a chybět teď nebude ani informace o službách města Pardubic, které čeká v budoucnu stěhování. S jejich současným areálem se totiž v plánech na rozvoj této části města už nepočítá, protože podle územní studie by tam měla vzniknout nová městská čtvrť. Když se výstavba rozeběhne, tak zatím to není jasné, kdy se rozeběhne. Už teď ale je jasné, že město hledá nové zázemí. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, tak jednou z možností a z možných variant je přesun do Černé Zabory.
1: V tuto chvíli máme prověřené naše stávající prostory a zjišťujeme, jak velké kapacity budeme v případném novém areálu potřebovat. A to jak plochy venkovní, tak vnitřní.
2: O požadavcích na nový areál pro služby města Pardubic mluví ředitelka Klára Sýkorová. Městská společnost totiž bude muset opustit ten stávající, v ulici Hůrka u sídliště Dubina, a najít nové zázemí. Důvodem je plánovaný rozvoj této lokality. Územní studie totiž počítají v okolí jejího sídla i nedalekém prostoru bývalých kasáren s výstavbou nových městských čtvrtí. Jak doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
3: Tam do budoucna v souladu s těmi objemy my studujeme, jak Hůrkou, tak Novou Hůrkou mohla vzniknout skutečně velká nová městská čtvrť až s potenciálem 15 000 obyvatel.
2: I když město zatím nezná termín zahájení výstavby na Nové Hůrce, v sousední lokalitě Hůrka je příprava dál. První domy by tam mohly vyrůst už během několika let. Poblíž dnešního sídla služeb by pak vedla jedna z možných příjezdových cest do této oblasti, doplňuje starosta městského obvodu Pardubice 3 Vítězslav Štěpánek z ODS.
4: Jsou nějaké návrhy, které vedou kolem služeb města Pardubic mezi Bártem a službami a potom mezi Hůrkami, které by mohly naplnit tohleto území. Pravděpodobně by tam byly asi jednosměrky, byly by tam i chodníky, ale to je věc budoucnosti, protože pokud se nám nepodaří zajistit tyhle ty přístupové cesty a komunikační koridory, tak všecko ostatní asi bude stát.
2: I proto magistrát už nyní hledá pro městskou společnost nové zázemí. Pardubičtí radní vytipovali areál v Černé Zabory, potvrzuje ředitelka Klára Sýkorová.
1: Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře městské akciové společnosti služby města Pardubic uložila představenstvu jednat o koupi skladového areálu umístěného v Černé Zabory.
2: Radní zároveň uložili představenstvu služeb prověřit využití areálu a také možnost prodeje současného sídla.
1: Představenstvo služeb města Pardubic bude zajišťovat rešerši právních, ekonomických a technicko-provozních podmínek a nedále pak vytvoření strategie dlouhodobé využitelnosti předmětného areálu v Černé Zabory.
2: Služby města Pardubic by se mohly stěhovat pravděpodobně v roce 2029. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: pořadu Den v kraji jsme shrnuli všechny zásadní události dnes datem 10.6.2026 a připomeneme a nabídneme, co vás čeká zítra ve čtvrtek 11. června. Tak v první řadě se bude konat finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Znovu ho bude hostit Univerzita Pardubice, a to v prostorách Fakulty chemicko-technologické. Zítra se právě v tomto klání utká 42 nejlepších žáků. Celkem se do 14. ročníku soutěže zapojilo přes 21 000 žáků ze 772 základních škol v celé České republice. V našem vysílání vás vezmeme také na Den zdraví, který se bude konat v Chrudimi. Akce bude zaměřena na prevenci a zdravý životní styl. V pořadu máme hosty ráno před 8:45. Vám řekneme podrobnosti k páteční akci, kdy se Česká republika roztančí. Do unikátní akce Roztancuj Českou republiku 2026 je aktuálně zapojeno přes 25 000 účastníků napříč celou zemí i ze zahraničí přijedou tanečníci. Kde všude se bude akce konat a také další podrobnosti uslyšíte zítra v našem Dobrém ráno. Statutární město Pardubice a taky Východočeské muzeum slavnostně představilo a spustilo nový pardubický architektonický manuál. Je to nová odborně popularizační online databáze a průvodce, která představí významné architektonické a umělecké objekty, soubory staveb a taky veřejná prostranství vznikla na území města od konce 19. století až do současnosti. I o tom zítra uslyšíte podrobnosti. No a teď vás pozveme také k zítřejšímu poslechu pořadu Den v kraji. Systém parkování v Pardubicích od června totiž hlásí další změny. Podle kritiků ale měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Podrobnosti bude zjišťovat Jakub Malý v rubrice O čem se mluví zítra o 17:30 večer od primátora, náměstka primátora Jana Hrabala z Hnutí ANO.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Bamberský.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na Smetanově náměstí v Litomyšli vzniknou nové startovací byty. Letní sezona na koupališti ve Světavách začne toto pondělí. Meziroční inflace v květnu zpomalila na 2,1% a počasí na zítřek v kraji čekejte oblačno i zataženo, srážky a teploty do 17 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý středeční podvečer. V září začnou opravy památkově chráněné budovy číslo popisné 61 na Smetanově náměstí v Litomyšli. Dům kdysi vlastnila rodina Bedřicha Smetany a dnes tam sídlí městská policie. Při úpravách město nechá vylepšit zázemí pro strážníky a v budově zároveň vznikne 6 startovacích bytů pro mladé rodiny. Z toho 2 budou v podkroví, říká Pavel Kubeš z městského úřadu.
4: Přibližně před 20 lety došlo k opravě střechy a výměně krovu. Tento krov by do jisté míry měl být zachovaný, lokálně se v rámci rekonstrukce bude opravovat. Tady v půdním prostoru vzniknou 2 nové mezonetové byty a bude sem přemístěno zázemí městské policie.
2: Světavy zahájí sezónu na letním koupališti 15. června. Ceny vstupného se nezmění. Navíc návštěvníci budou moci na jeden lístek využít i krytý bazén, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Novinkou letos bude kombinovaný provoz venkovního koupaliště a krytého bazénu. V srpnu tak budou moci lidé při nepříznivém počasí využívat krytý bazén, což doposud možné nebylo. Pokud bude hezky, bude v provozu pouze koupaliště, ale zpřístupněn bude také vnitřní interaktivní tobogán.
2: Hlinsko dostane dotaci na opravu sportovního areálu Olšinky. Přestavba zahrnuje úpravy hřišť, úpravu zimního stadionu nebo nové tenisové kurty. Celkové náklady radnice odhaduje na 40 milionů korun. Skoro 15-milionový příspěvek získala od Národní sportovní agentury. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíce ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
3: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech zatažená s deštěm, ve východní polovině kraje nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, odpoledne se zejména na horách vyskytnou bouřky. Čtvrteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Roztrhaná pneumatika leží na dálnici D11 na 14. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný podvečer.
7: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
6: A začínáme, je tady po týdnu kvízovka. Kvízovkáře zdravíme do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje, do celé republiky, všude tam, kde jste s námi, odkud se pokusíte dovolat do kvízovky Českého rozhlasu. Karel Sladký u mikrofonu. Hezké chvíle s námi. A na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka je už šťastné číslo. Podívali jste se úplně nahoře. A co písničky líbí? Můžete se nechat inspirovat jejich 25 stejně jako otázek v dnešní Kvízovce. Tak ať se vám nezdaří, ať se podaří dovolat do Českého rozhlasu. 5 z 25 písniček si za chvíli také představíme, připomeneme. Možná to bude i taková nápověda pro kvízovkáře, ale to už necháme na vás. Český rozhlas Kvízovka také online přes internetové stránky Českého rozhlasu. Hodně štěstí v dnešní hře přeje Karel Sladký. Doufám, že jste měli dobrý den. Však si o tom také můžeme v této hodině popovídat. Teď už ale Black Milk, Nechci tě trápit. Hezké chvíle s Českým rozhlasem a Kvízovkou, která je tady každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Hezký podvečer.

0: Tady řeknu vám hlavní výhrady výzovky, ta za to dnes stojí, už ho vidím, sandvičovač můžete vyhrát, nepřilnavý povrch, automatický termostat, světelná signalizace provozu a teploty, sandvičovač, to je motivace zatelefonovat do Českého rozhlasu, do kvízovky. A jak na ní, jak ji hrát? Ozvete se, vyberete si číslo od jedničky do 25, pod každým je soutěžní otázka, pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kde někomu z vás sandvičovač před 19. hodinou věnujeme, parádní výhra. Pod každým číslem je písnička, jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu právě v pořadu Kvízovka. A úplně nahoře už je i šťastné číslo pro dnešní hru. Umisťujeme ho tam nejpozději před začátkem Kvízovky před 18. hodinou. Pokud se k nám dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je i dnes někde ukrytá sázka na Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. To jediné musíte pozorně sledovat. Držíme pěstěce vám v kvízovce Českého rozhlasu s datem 10. června daří. Doufám, že šťastné číslo už jste si našli. To bude za chvíli mela o tu naši telefonní linku. Ale ještě není aktivní, ještě si představíme 5 z 25 písniček. Dnešní hudební nabídku můžete brát jako možnou nápovědu kvízovky. Tak ochutnejme z červnové hudební nabídky. Číslo 2, Vaby Daněk a píseň Stromy. Na vaše přání Vaby Daněky v kvízovce. Smouky máte pod pětkou, to je číslo 5. Že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru, podívejte se na internetové stránky. Marii Rotrovou jste mnozí chtěli, nasadili jsme ji pod číslo 11, Lásko. Rangers Plavce máte pod 15. Teče voda 15. Blondie pod 19. A samozřejmě i další interpreti. Seznam všech interpretů na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Taky takto příjemně si můžeme v této hodině hrát a zpříjemnit 10. červnový podvečer. Jako každou středu mezi 18. a 19. je tady Kvízovka. A teď už budeme pomalu aktivovat telefonní linku a to bude určitě mela. Každý se bude chtít, předpokládám, dovolat se šťastným číslem, ale třeba ne. Uslyšíme za chvíli. Tak tedy...
1: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Volejte, hodně štěstí, ať se podaří dovolat, hodně štěstí v dnešní soutěži Kvízovce Českého rozhlasu. Zdravíme vás a přejeme příjemný podvečer.

0: sendvičovač. Je jenom jeden a výherce bude také jeden v kvízovce Českého rozhlasu. Pokud se dovoláte, máte šanci získat parádní výhru, sendvičovač. Přejeme příjemný podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A šanci vyhrát sendvičovač má i paní Marie, která se k nám dovolala do kvízovky. Paní Marie, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme pěkně. Jaký jste dnes měla den?
2: Tak poklidný, protože když prší, tak se nedá nikam jít, tak spíš tak po doma.
0: A ani se nechce nic moc dělat, že?
2: No nechce. A já teda i na svůj věk jsem docela počítačovej maniak, tak jsem seděla u počítače.
0: A to může mít výhodu, protože když se podíváte na internetovou stránku Českého rozhlasu a pořadu kvízovka,
2: ano,
0: tak si tam můžete najít šťastné číslo. Jestli pak
2: ano,
0: jste to udělala.
2: To jsem si našla.
0: Našla. No tak schválně, tak jaké je to číslo pro dnešek, pro dnešní podvečer, paní Marie?
2: 21.
1: Šťastné číslo.
0: Je tam cinklo to, tak aby to cinklo i před tou 19. hodinou. 21. a pod ní je i letní písnička Hana Zagorová, Letní kluci. Mnozí chtěli Hanu Zagorovou, tak jsme ji nasadili do kvízovky na červen, abychom se už takto krásně letně ladili. 18 hodin 16 minut. Šlo to hladce, paní Marie, tak teď můžete zase odpočívat, jen tak poslouchat Český rozhlas kvízovku.
2: Ano, a budu čekat do 7.
0: Tak a čekat, jestli před tou 19. to dopadne. Rád jsem vás slyšel, přeji vám krásný zbytek dnešního dne, pohodu.
2: Vám taky krásný den.
0: Krásný den, mějte se hezky. Naschledanou. Sendvičováč, nepřilnavý povrch, automatický termostat, světelná signalizace provozu a teploty. Kdo ho získá?
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Někdo bude mít dnes velkou radost a krásnou středu, protože vyhraje sendvičovač, možná paní Květa. Paní Květo, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Kájo, vám taky?
1: Vám také, prší vám štěstí dnes?
2: No, doufám, že prší.
1: Štěstí.
2: Uvidíme.
1: Uslyšíme za malou chvíli v kvízovce. No to šťastné číslo, to už vám vybrala paní Marie, 21, tak no. Celkem hladce postoupila do finále před 19. hodinou. Tak co jste si vybrala z té nabídky čísel vy? Jaké je vám sympatické?
2: No 16.
1: 16? Má to nějaký důvod?
2: Má, jsem narozená 16.
1: Tak nějak málo tančím po 16. Skupina Krištof, Richard Krajčo, tak si dáme také potom tuto písničku po 16. No ale po 16. máte ještě něco?
0: Sázka na Jakuba.
1: A je to tady. Jakub Kvášovský, paní Květo, co vy na to?
2: Miláček můj, Jakub.
1: Miláček. No tak ať vám Miláček položí nějakou otázku. To já vím, odkud je. Tak ale on je známý samozřejmě celostátně, velmi úspěšný na lovu v televizi.
2: Ano.
1: Tak teď bude lovit vás, třeba vás neuloví, třeba vás nedostane. Co?
2: No, uvidíme. Slyšíme to.
1: Znáte na lovu, díváte se v televizi taky?
2: Ano, dívám.
1: Ano, díváte se na televizi na lovu, tak i v naší kvízovce Jakub Kvášovský. Jakube, Miláček, tak vás označila paní Květa, tak jí položte nějakou zajímavou otázku. Tak, je to na vás, paní Květo, teď dávejte ano. Dobrý pozor. Jakub ano. Se ptá paní Květy.
3: Slovenština má stejně jako čeština 7 pádů.
1: Ano nebo ne? Má slovenština 7 pádů, stejně jako čeština?
2: Má.
1: Umíte slovensky?
2: No trošku.
3: Pravda to není, pouze 6. Pátý pád totiž chybí, využívají k tomu první pád.
1: Tak zůstane tím Miláčkem, i když to dneska nevyšlo?
2: Zůstane to, víte, že jo. Nic se neděje, budeme hrát dál.
1: Tak, středy, kvízovky, opět šance za týden ano. Zkusit štěstí, dovolat se k nám. Ano. Tak držím pěsti a posíláme vám Krištofa, tak nijak málo tančím. Tak si třeba i zatančíte, paní Květo.
2: Ano, děkuju.
1: Mějte se hezky. Pěkný večer, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Ve středu 10. června, středy patří Kvízovce mezi 18. a 19. hodinou. Mnozí se těšíte, máme z toho radost, že s námi hrajete po celé republice, že se dobře bavíte, někdy to třeba jenom vyzkoušíte, berete to zkrátka sportovně a tak by to při každé hře mělo být. Zdravím dalšího kvízovkáře, zdravím pana Ondřeje ze středních Čech. Pane Ondřej, dobrý podvečer.
2: Já vás slyším.
1: Tak se slyšíme, jaký jste dnes měl den?
2: No, tak převážně odpočinkový a pohodový.
1: Jak říkala paní, co dělat v takovém počasí, že odpočívá?
2: Přesně, no.
1: Něco dobrého si dát, přitom zapnout rozhlas, poslechnout si, co je nového, zahrát kvízovku, když se podaří dovolat. No, jako bych to viděl, Ondřej. To je idyla, to je pohoda.
2: Doufám, že kvízovka bude i o prázdniny, pane Sladký.
1: Bude, samozřejmě, to je tradice. Ale teď jaké číslo jste si vybral od jedničky do 25?
2: Desítka,
1: desítku. Ondřej, zvládnete doplnit písničku od Zdeňka Svěráka? Hned to zjistíme, protože pod desítkou budete doplňovat. A myslím si, že to není složité. V hitu Není nutno se zpívá, Ondro, že se nemáme trápit, pokud nám mince v kapse...
2: Nechrastí.
1: Tak ještě jednou. Nemáme se trápit, pokud nám mince v kapse... Říkáte, nechrastí, říkáte, jo?
2: No.
1: Tak si pustíme důkaz.

0: Neštěstí.
1: Neštěstí. Ano. Tak.
2: Jaj.
1: Tak dnes to nezachrastilo ani v té kvízovce, ale není všem středám konec, vy jste se ptali na ty prázdniny, to by bylo, aby to jednou nedopadlo.
2: Tak,
1: teď jsme si dali tenhle nepříjemný signál, ale dáme si krásnou písničku. Danila Landu jste nám vybral, Touha, tak to je pod číslem 10, Ondro,
2: no.
1: Tak si Danila Landu pustíme. Chcete popřát posluchačům něco?
2: No tak přeju, aby dneska kvízovka dopadla podle jejich představ, aspoň pro někoho, že jo, a aby to nebylo stejně jako mě.
1: Příště to určitě vyjde, dopadne to, je to hra.
2: Co se dá dělat, je to jenom hra, že jo?
1: Přesně. Hezký večer vám přeji a posíláme do středních Čech. Danila Landu, mějte se hezky. Naslyšenou, krásný večer.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravit teď budeme jižní Čechy, pana Davida, který se k nám dovolal. Pane Davide, hezký podvečer.
2: Dobrý večer, zdravím vás, Budějc.
1: Také vám tam tak prší?
2: Ne tolik. Takže... ale já mám radši teplo, tak čekám, až se to vyprší.
1: A ono se jednou určitě vyprší. Tak ať teď prší štěstí v té kvízovce Českého rozhlasu. Jaké číslo jste si vybral vy?
2: 22.
1: 22. Vy chcete bednu od whisky, je mi to jasné?
2: Přesně tak, já jsem starý kotlíkář.
1: Tak, ta bude. A je tady šarmantní osobnost. Český rozhlas zveřejnil desítku osobností, ze které budete vybírat absolutního vítěze. A my se vás ptáme, je v té desítce finalistů i herec Miroslav Hanuš? Ano, ne.
2: No, tak já bych ho tam zaradil.
1: Teď jde o to, jestli ho zařadili posluchači.
2: Já jim věřím, že jo.
1: Je to tak, je tam a také František Kinský, Jakub Klášovský, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká, Saskia Burešová. 10 osobností, které jste nominovali v jubilejním 30. ročníku šarmantní osobnosti roku. No a teď z té desítky vyberete absolutního vítěze, kterého vyhlásíme. Tak se na to těšíme, teď je čas tedy vybírat z té desítky, jinak tam také hrajete o hodnotné ceny, takže za hlas můžete být také odměněni. Stejně jako v té naší kvízovce, sendvič. Třeba ho pošleme právě do jižních Čech. Pane Davide, držím pěsti. Děkujeme za zavolání.
2: Taky děkuji, pěkný den přeju.
1: A teď uděláme nejednomu kotlíkáři, jak říkal pan David, radost. Miki Rivola, bedna od whisky.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravím paní Šárku do středních Čech. Paní Šárko, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Pan David se před chvílí označil za kotlíkáře. Co vy? Taky ráda? Někde v přírodě? Něco
2: ne,
1: dobré?
2: To ne. Já spíš rokovou hudbu, škvor, kabáti a tak.
1: Jo, nechystáte se na Rock for People náhodou?
2: Ne, nechystám. Já jsem byla tady v Boleslavi byli a hráli taky. Byl to Bolka Fest, tak jsem byla. Je to 14 dní.
1: Festival Rock for People, který začal denně 5000 návštěvníků Hradce Králové. Úžasné obsazení, úžasné hvězdy.
2: Já spíš český, jako než
1: české. Cizí. A koho z těch českých tedy? Ještě jednou.
2: Škvor, Harley, potom jsou kabáti a takový.
1: Ano, ano, to je jízda. No tak třeba nasadíme taky na prázdniny, na vaše přání některou z těchto skupin, abychom si ty prázdniny takto hudebně
2: To byste mohlo, přijměl. Protože takhle hodně jako rádi, když třeba někam zavolám na písničku, tak jako na výběr tady ty nemají.
1: Proto
2: nevím,
1: se ptám, paní Šárko, co posloucháte, abyste inspirovala případně. Dobře, jaké bylo šťastné číslo pro dnešní hru, pro dnešní podvečer?
2: Pro dnešní podvečer šťastné číslo bylo 21.
1: 21 paní Marie a pan David s 22, a jinak se nedařilo posluchačům, tak tito dva jsou zatím ve finále. Jestli se k ním přidá i paní Šárka z Mladé Boleslavy, uslyšíme za malou chvíli. Vaše šťastné číslo, paní Šárko?
2: No, vybrala jsem si 20.
1: Podle hudby, interpreta?
2: Ano, podle interpreta, protože 10 to už byla taky, takže jsem si vybrala
1: 20. Lucie Bílá, už to vidím, taková příjemně pohodovější Most přes minulost písnička, která tam je pod tou 20. A pod 20 je i hudební kvíz, tak vám teď pustíme kousek jednoho interpreta a potom se zeptám, paní Šárko, jste připravena?
2: No, jsem.
1: Dobře. Posluchači mimo soutěž také poslouchejte.

0: zlatý.
1: Tak, myslíte, že stačí, paní Šárko?
2: No, myslím si, že to je Martin Maxa, jestli teda dobře poslouchala jsem.
1: Tak si ještě kousek klidně dáme. Hej, hej, jak to cigáro uhasí. A na jeho koncert byste jela?
2: O, to ne.
1: Tak schválně se vám přinese štěstí. Je to Martin Maxa, zpěvák, kytarista. Co ještě, Šárku, pomůžete mi?
2: No, ještě hrál taky ve filmu v Kameňáku.
1: Tak, takže příležitostný herec, skladatel, malíř také. A vystudovaný učitel tělesné výchovy, matematiky a dokonce v jednom sportu exceloval. Tipla byste si?
2: No, to závodně, nevím.
1: Závodně, ne? Čemu se tak mohl věnovat v minulosti?
2: Nevím, opravdu nevím.
1: Bývalý závodní plavec také, no má toho hodně. Aha, na svém kontě.
2: No vidíte, má toho hodně teda, to jo, já tak jeho znamenu z filmu a jako když je zpívá, no, nebo ano. Zpíval.
1: Ano,
2: když
1: ano.
2: Ještě zpívá, nevím.
1: Z toho filmu příležitostně, jinak taky teď má svůj hotel, vlastní hotel, takový krásný.
2: Aha,
1: hotel Hotýle, takže. Ale pod jménem Martin Maxa byste ho nenašla, protože vlastním jménem se jmenuje jinak. A to si třeba necháme někdy příště do kvízovky Českého rozhlasu. Martin Maxa, splnila jste to, co jste měla, my jsme to potvrdili. A s číslem 20, milá paní Šárko, postupujete také do slosování o sendvičovač. Nechala byste si ho nebo udělala někomu radost?
2: Nechala bych si ho, protože mi právě odchází, tak jsem slyšela, že je to cena, tak jsem říkala, že to zkusím.
1: Hodil by se, nepřil na výpovrch.
2: Hodil by se, ano, určitě.
1: Automatický termostat, je mi to jasné. Tak s 20 jste tam, poslouchejte před 19 hodinou, třeba zazní právě to vaše číslo, bude šťastné pro vás, pro dnešní podvečer. Držíme pěsti. Mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou. Kvízovka pokračuje, i vy ještě můžete zkusit štěstí a zahrát si o sendvičovač, hlavní výhru dnešní kvízovky Českého rozhlasu.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Nejen Lucie Bílá, ale i další interpreti nasazení do červnové kvízovky na vaše přání. Zuzana Navarová také pod jedničkou, Tašidele, Pokáče tam máte, Alice Springs, Smokey, Richarda Millera, Anetu Langrovou, skupinu Lucie, Skamenilý dítě a další. Seznam na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Paní Marie s 21 postoupila do závěrečného slosování. Je tam i pan David s 22, paní Šárka s 20 a jestli se k ním v závěru kvízovky přidá i paní Petra, tak to uslyšíme za malou chvíli. Paní Petro, podařilo se dovolat. Hezký podvečer, vítejte v kvízovce.
2: Podvečer, pane sladký.
1: Co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost dnes, byť nějaká drobnost?
2: Tady prasinovec, jsme dneska slavili jeho narozeniny.
1: Ale kolikáté narozeniny prasinovce?
2: Čtvrté.
1: Čtvrté, tak jste slavili pořádně, užili jste si to.
2: Ano.
1: Užili. Tak jestli pak byl dort se 4 svíčkami?
2: Byl dort.
1: Byl i dort, no tak. A kdyby to vyšlo i v té kvízovce, to by byla paráda. To by byl den, co, jak má být, paní Petr?
2: Ano.
1: Když prší, tak co vás tak baví? Knížka, nebo odpočíváte, nebo poslech Českého rozhlasu?
2: Poslech Českého rozhlasu.
1: To nás těší. A kvízovce jste věrná, snažíte se dovolat do kvízovky?
2: Ano.
1: Ano. Ono je to těžké, slyšela jste dnes z celé republiky, hodně střední Čechy dnes. No, podařilo se ale vám dovolat, tak držíme také pěsti, protože máte šanci. Jaké číslo jste si, Petro, vybrala vy?
2: 14.
1: 14. Pod 14. Jason Donovan, nádherná písnička, tak tu si dáme, to je jistota. Tu vám pošleme. A pod 14. Scouting. A je to tady. Paní Petro, jak se nazývá místo, kde v letech 1925 až 1945 tábořil nejstarší český skautský oddíl Pražská dvojka, který vedl Jaroslav Foglar? Jak se nazývá to místo?
2: Já řeknu třeba Sluneční zátoka.
1: Sluneční zátoka, říkáte. Jak kdybyste tam byla, paní Petra?
2: Ano.
1: Protože je to skutečně tak, Sluneční zátoka, tak to teď ještě potvrdíme. Pustíme vám ten příjemný zvuk, příjemný signál. A toto místo, Sluneční zátoka, se stalo předlohou pro ideální tábor, popisovaný v jedné z Foglarových nejznámějších knih Hoši od bobří řeky. Je to tak, no tak ať vás to slunce neopouští, ať je ve vás a ať štěstě nastojí při vás, ale měla jste hezký den, tak i kdyby to nevyšlo v té kvízovce, tak si myslím, že jste si to dnes užila, jak jste říkala, s prasinovcem, i dort byl, něco dobrého. No tak teď ten pohodový příjemný večer a kdyby to dnes nevyšlo, tak zase někdy příště u nás kvízovce, paní Petro. Těšíme se.
2: Těším se.
1: Také.
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Taky paní Petra byla poslední dnes kvízovce, se dostala do finále s číslem 14. Je tam také paní Šárka s 20, David s 22 a paní Marie s 21. Chvíle napětí. Jo, chvíle. 4 minuty a za 4 minuty se vy, kteří jste se dostali do finále, dozvíte, kdo z vás získá slibovaný sendvičovač s nepřilnavým povrchem, automatickým termostatem, světelnou signalizací provozu a teploty. To nemá chybu. Už za 4 minuty sendvičovač výhru kvízovky Českého rozhlasu s datem 10. června někomu věnujeme. Držíme pěsti.

0: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Každou středu mezi 18. a 19. hodinou i v létě si budeme určitě zpříjemňovat takto středeční podvečery. 19. hodina se blíží. Sendvičovač s nepřilnavým povrchem, automatickým termostatem, světelnou signalizací provozu a teploty získá kdo? No někdo z vás kvízovkářů, kdo byl úspěšný a dostal se až do tohoto okamžiku, kdy pouštíme fanfáru. Výhercem nebo výherkyní se stává ten, kdo dnes zvolil číslo 14. 14. Komu budeme gratulovat? Paní Petře, tak 14. gratulujeme. Za chvíli vám budeme telefonovat zpět z Českého rozhlasu, abychom dopsali vše potřebné sendvičovat.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Novým ředitelem Smetanovy Litomyšle bude dirigent Jakub Hruša. Američan, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou, byl propuštěný z nemocnice Bulovka. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, srážky a teploty do 17 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a na rozvoji festivalu v zahraničí, informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Pardubický kraj hledá nového ředitele pro střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Lenku Godardovou, která rezignovala na tento post po kritickém hodnocení školy Českou školní inspekcí. Výtky se týkaly hlavně řízení školy, vedení teoretické výuky a komunikace. Godardová některé z nich uznala. Přihlášky do konkurzu na ředitele školy mohou zájemci posílat do konce tohoto měsíce, říká mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.
2: Nové vedení by mělo navázat na dosavadní silné stránky školy, a to s ohledem na její unikátní oborové zaměření, a přispět k dalšímu posilování dobré pověsti i ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a provázání s praxí.
0: Služby města Pardubice se budou zřejmě stěhovat do Černé Zabory. V současném sídle u sídliště Dubina zůstat do budoucna nemohou kvůli plánované výstavbě nové čtvrti. Radní proto vytipovali nový areál a zadali městské společnosti prověřit jeho možnosti. Potvrzuje to ředitelka Klára Sýkorová.
3: Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře městské akciové společnosti Služby města uložila představenstvu jednat o koupi skladového areálu umístěného v Černé Zabory. Představenstvo Služeb města Pardubic bude zajišťovat rešerši právních, ekonomických a technicko-provozních podmínek.
0: Pražská nemocnice Bulovka dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po více než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistického režimu.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená s deštěm, nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Odpoledne se zejména na horách vyskytnou bouřky. Čtvrteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Překážku na vozovce máme hlášenou z dálnice D11. Roztrhaná pneumatika leží na 14. kilometru ve směru na Hradec Králové. A stavební práce uzavřely silnici nižší třídy mezi Stéblovou a Srchem na Pardubicku. Uzavírka je plánovaná do 19. června. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: a zase se nemohl bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Další dopis našeho posluchače. Dobrý den, je to už hodně dlouho, co jsem měl ve škole češtinu, ale tahá mě za uši, když slyším i z obrazovky budeme se soustředit. Naposledy minulý týden to byl pan premiér. Slyšel jsem někdy také i budeme se zúčastnit. Prosím tedy o vysvětlení, jak se správně v češtině tvoří budoucí čas, napsal pan Hrubý. No, to by bylo na 10 dílů hezky česky, ta dokonavost a nedokonavost v češtině.
3: Přesně tak, vezmeme to jenom u těchto dvou sloves, kde ku podivu je pořád ještě rozdíl, co se týče správnosti nebo spisovnosti. Totiž to sloveso soustředit je takové zvláštní. Ono je dokonavé a u dokonavých sloves ten přítomný čas, když řekneme soustředím se, tak vyjadřuje budoucnost. Přesně, jak nám to pan posluchač napsal a jak se to naučil. A vždycky to tak bylo a měli jsme to jako pravidlo a závazek. Jenomže zdá se, že podobná slovesa, ne podobná významem, ale začínají na sou, třeba souhlasit, soustředit, tak ta jsou nedokonavá. A pravděpodobně vlivem těchto ostatních sloves lidé začali pracovat s tím slovesem soustředit se, jako by bylo nedokonavé. A dělají to tak často, jak vidíme i
2: ti nejvyšší.
3: I ti nejvyšší, že jazykovědci rezignovali a řekli, dobře, když se to tak často používá, no tak berme to, že je to trochu nedokonavé a že můžeme tedy vytvořit budoucí čas s tím pomocným slovesem.
2: Takže vlastně už je to uznané jako spisovná záležitost.
3: Nepovažuje se to za chybu rozhodně.
2: S tím se musí pan posluchač Hrubý smířit, co budeme se zúčastnit. No tady bych spíš řekl, že správně budeme se účastnit, nebo spíš zúčastníme se úplně nejlépe.
3: Přesně, přesně. Buď se budeme účastnit, aby to bylo zase to nedokonavé, anebo se zúčastníme, takže máme dokonavé sloveso a tady ještě žádný slavný člověk nezavedl, budeme se zúčastnit v takové míře.
2: Aby to jazykovědci uznali.
3: Přesně tak, takže tady si ještě můžeme naštěstí počkat, já i pan posluchač a oba budeme rádi, když se nebudeme zúčastnit, ale zúčastníme se něčeho, například nějakého vysílání.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Tibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3 týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů, a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024. Počasí. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16 velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda, brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 čerstvá nehoda, brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidí, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té kruté době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel to úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přišlo, že dělali i zatýkací akce, pátrání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Mlou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy. Hmm.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam nepatří a ona tam se vám zhmotnila.
1: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkou je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně hloupá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletal se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihostivě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolová na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně, ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tím to přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly za tím bytím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má statisícové zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid, pomlčka, zatáčka, a mohla to být spousta věcí, jako...
0: Ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják, a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno střílí. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, a sepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to, Frank, dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky,
1: no, Heydrich, to byl člověk, jedna z největších špiček, to byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelený českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů naší Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí, dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naše parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půlpánem. A zdali vlastně Půlpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půlpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl

0: chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
7: Jsem řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
4: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatě mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgerse Mule Skin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojmě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a Špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z Času tažení z Pardou White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomasa Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.

Nádražácký drink v originálu texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Aktivní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: Je k tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlej a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ovlivnili.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady?
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady?
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
3: Ano, ano, správně, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Píš?
1: A slyš?
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psy mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Oháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem si ho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další schůzce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl, živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno. A já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí, že jo. A teď jsem něco si vymyslel, šílenou hovadí. A říká, no a jo, teďka on se smál, to já ohral, ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky... Člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už seděl a jenom takový, no tak běžte tedy, pane, říkal pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě a přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady Brabčáku, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš, ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor, ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
0: Bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
0: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Je to 22 76 75?
6: Ano.
5: Pan Jaroslav Pokštefl?
6: Jo.
5: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
6: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
5: Okamžik.
6: Haló, slečno, jste na drátě.
5: No prosím.
6: Neříkala jste něco jako nový jičín?
5: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
6: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
5: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
6: Žádný nový jičín.
5: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
6: Snad nevím.
7: Jarinku, jsi to ty?
5: Mluvíte?
7: Jarinku, já jsem teta Anna.
6: To snad ne.
7: Haló, víš, kdo tě volá?
6: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
7: Ne,
6: On to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo... Nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
5: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
6: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláče. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
5: Jarinku.
6: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
5: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. Aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou.
7: No víte?
6: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
8: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
6: Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu.
8: Já budu muset volat do toho Jičína zpátky.
6: No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalí. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
8: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku.
9: Jarínek.
10: Kdože?
9: No přece já. Ty.
10: No to jako, že si volám sám?
9: No ano.
10: Já, že volám sobě?
9: No ano.
10: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
9: Z budky na Pankráckém náměstí.
10: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
9: Nikdo nezná svůj hlas, Jarínku.
10: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
9: Jarínku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
10: Sobě určitě ne.
9: Tak na co ještě věříš, Jarínku? Na co věříš?
10: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
9: Jarínku, to se ti zdá.
10: Tak ty se mně zdáš.
9: Ano. A ty mě?
10: A jak se ti zdám?
9: No, nemitý.
10: Aha, jo, jo, jo.
9: Nejsi mrtvý, Jarínku?
10: Ne, ne, ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
9: Ale telefonují.
10: Ty mě strašíš.
11: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
9: Ano.
11: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
9: Ano.
11: A jste, jak jsme volávali Hanku?
9: Ano.
11: A máš vpředu vylomenou jedničku?
9: Mám.
11: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
9: Mám.
11: A co máme v pravý kapse?
9: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
11: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
9: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
11: A proč jsme volávali právě jeho?
9: Proč, proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
11: Sezdola.
9: Sezora.
11: Sezdola.
9: Sezora.
11: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře...
9: No vidíš, a proto tě volám.
11: Asi jako můj hlas a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarínku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarínku, jsi tam?
9: Ano.
11: Jarínku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka? No Jarínku, proč mlčíš? Jarínku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
9: Všechno jde.
11: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarínku? 17?
9: No, téměř.
11: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
9: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
11: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
12: Prosím, tady Kohoutek.
9: Máte, prosím, doma slepičku?
12: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
9: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
12: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente?
9: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
13: Já úplně pláču, Jarínku.
11: Haló, Jarínku. Haló. Ještě jednou, Jarínku. Prosím tě, ještě jednou.
12: Prosím, tady Kohoutek.
9: Zde pohřební ústav Concordia.
12: Aha.
9: Máte u nás objednanou rakev, pane.
12: To si zas ty.
9: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
12: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
9: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
12: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
9: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
12: Tak dobře, šla nakoupit, no a dál.
9: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
12: To taky znám, to tu bylo, ty nemáš fantazii.
14: Promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Koutku, papa, papa, z Latiny mám pětku.
12: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
14: Je, to je prýmá, Koutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
10: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
14: Byl.
11: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
14: V kvartě.
11: No, no, no, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
14: To je smutný.
11: To není smutný.
14: To je smutný.
10: Vlastně je.
14: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
10: Ne.
14: Ne?
10: Ne. Ty máš něco pro mě?
14: Tak, co bys chtěl?
10: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
14: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
10: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
14: Tak. Člověk má jarní hlas?

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásně.

0: Pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání, no a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí, mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že, chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuji moc krát. A
1: začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já se vám rád sednu, takhle normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky, minulou zimu jsem uklízel, celou zimu jsem uklízel, tak jsem přispěl taky trochu ubostěnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně.
1: Já nevím, já jsem nešel, tak nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady jsme v okolí Vrchlabí taky. Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky, je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako
0: větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... větší organizace, jako kdyby lidi chodili, nebo a nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce chybí. Byste rád.
1: Kino tady není, kino tady není, víte? Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, tak by se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě. Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, že? bylo by vám veselý, říkáte. Dobře, tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špička...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady o něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se.
1: Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:30. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
2: No, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, jo, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 rokama, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
1: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
2: ano,
1: myslíte, jo?
2: Ano, to nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
1: Jo? Jasně.
2: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už si jako uvědomili, že to,
1: že to není dobrý.
2: Zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně taky, šlo by to úplně jiné, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
1: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají, myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
2: No, třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
1: Ano, ano.
2: A promiňte, ještě dodám k tomu,
1: a nebo v centru.
2: Tam ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta postavila se dálnice, obklad se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušil ekosystém, ekologicky prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
1: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede centrem.
2: Promiňte, že vám skáču, že já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jo? Jako teda, co, takhle jako někde to
1: tak
2: je.
1: Tak bylo,
2: jo?
1: By
2: jako
1: to ideální, prostě, ano, ano.
2: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do, já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měly zavést něco.
1: Máte,
2: jo?
1: Pocit regulaci dopravy řešit, tedy, jo?
2: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byly nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
1: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za
2: tady
1: Prahu
2: děti,
1: můžu
2: děti,
1: říct
2: já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy ano. Přišli v pořádku. Prostě to mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to je už něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
1: No, to země koule není nafukovací, to máte pravdu.
2: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslík. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
1: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
2: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
1: No, no, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
2: To máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a co no. si zemou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
1: ale to
2: chovají
1: jsou
2: lidi,
1: třeba,
2: no.
1: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
2: No,
1: já asi nemůžu ovlivnit. Já
2: nevím,
1: jako...
2: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
1: No nic, že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
2: No, tak já to si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu,
1: no,
2: já ji
1: no,
2: tam nenechám,
1: no,
2: jo?
1: Takhle by to mělo být.
2: Ale tam nádeš, jako, ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohniček a nechají tam bordel, no.
1: No, dokonce tam najde no, třeba
2: prostě
1: ledničku a podobné věci.
2: Je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, jo, dopravy. Jo. Města, aby se toho pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
1: na nějakou
2: pár
1: dobu.
2: Hodin,
1: ano.
2: Jo,
1: ano.
2: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední, nebo v úředních dnech, prostě, a ti lidi jezdí čím jiným.
1: Jo, jo, rozumím, rozumím. Dobře.
2: My se ničíme sami.
1: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
2: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
1: Dobře.
2: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
1: Ano.
2: Vemte si vagón, přepravit.
1: Miroslave, musím poděkovat. Čas je neúprosný.
2: No, já taky děkuju
1: takže
2: za to, že jsem mohl tomu říct.
1: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
2: Doufám, že ano, vám taky.
1: Všechno
2: děkuju,
1: dobré, jo?
2: Pan Babiš a podobně.
1: Děkuju,
2: pan...
1: naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čilínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají po neděli, to se všude válí, o plichovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje, někdy se zúčastní i starosta, třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj kudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takový vždycky vysoký holinky nebo co, rybácky boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí, znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: Všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rád, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i na jiným způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho, a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to. Já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo, jo? Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábí tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo, voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět, jen se nebude lidem na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo, voda v tu se furt kde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká, že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouské hranice tady od nás, tam stojí aspoň 10 vedle sebe, těch vrtulových, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a naše generace potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no, takže...
0: No, podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrické vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každého ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím auto na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo. Málo. Co rád dělám elektrikou, jo?
0: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady ne, nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo, jste hlídaný jo, vlastně to, už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Mm-hmm. Tady obec se stará, jako vede, to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo
0: v pořádku. Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. No. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně. Dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nandu venku kovový odpad, tak ho odvezu do šrotu, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí, jo. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako, samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí, jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než zníje, když nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hoře dlán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Třeba hoře dlán, obily a to je teda mazec. To pak mají hasiči hodně práce.
0: No je.
1: Jo.
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A
1: já
0: je to velký problém a tragédie, ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba na Verichovi, může to let.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo jestli tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková přikopa, to bylo zarostlý vysoko trávo, to chytil.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nemůže, tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ta ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba. Ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že? No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači. Ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze, jako to ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat, jako.
0: Mm.
1: A zažil jsem třeba v Olomouci už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův sbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě, tam někdo taky zahodil vajíkla, jenomže to nestačilo, jsem ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli, se sjeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto, chlap když to viděl, tak ten dostal infarkt. Jako, a ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytlo ještě ten patr, tak to by bylo ještě horší.
0: Jako.
1: Takže roztáhly požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda
0: věc. Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, tady z toho lesu smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho,
0: ano.
1: Jsem taky zažil třeba v Břepčině, kde bydlím, tak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zazměli hasiči dělat
0: jiného. Šlo to jinou cestou, bohužel, ano.
1: Prostě byla potopa, jo.
0: Ano,
1: se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště,
0: což
1: byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky, tohleto máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina Pozdrahova, Kastičku z Krnova, potom sympatiačku Ludmilu. A ještě bych chtěl říct, té jedné paní z Vodafonu je taková, kému voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volal jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičeného policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, jo, Roberte, jo. Tak děkuji moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale

0: čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
1: Ti návštěvníci?
0: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
1: Jo. Hmm.
0: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat pořádku už od malička, jakoby od školky, a od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký.
1: Hmm.
0: Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
1: No je.
0: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to.
1: Hmm.
0: Že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
1: jedinci. Tak. Zdraví, no a má to logiku tohleto samozřejmě.
0: Přesně tak.
1: Tahle přímá úměra.
0: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dejkáme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska, pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by nevyhazovali. Nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
1: skleníky.
0: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
1: Rozumím.
0: Odpadovej, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, jo? Děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
1: ano.
0: Nebo dvojčlená domácnost.
1: Ano.
0: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
1: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
0: Tak schválně.
1: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné a tak dál. Takže si neumím...
0: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. Jednu popelnici.
1: No
0: a je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
1: Poradíte si s tím zbytkem.
0: Pečlivě třídíme všechno. Jak bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, králkům nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo ho použijeme na zátop. Sklo, plasty, železo, pečlivě vytřídíme. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
1: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
0: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
1: Pořádek, ano, smysl, pořádek velký.
0: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
1: myslím, že není.
0: Děkuju. A co se tohohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý.
1: Mm-hmm.
0: A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejný lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
1: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
0: Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
1: Já vím, ono je to toho potom strašně.

0: strašně moc na srdci, to známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijeďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si ji užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si ji samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte, nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švítoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umí trošku jako víc i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: jo, takový ten pruh travnatý, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím a to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděního. Prostě nějak se nám to nevede. No, tak to je v lidech. No.
0: Je to prostě v lidech tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, no, tomu to, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých těch petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a koukej to, podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No a jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, tak no, to je tak pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Takže tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe.
0: Co se děje?
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano.
1: Máme krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No to teď třeba jenom...
0: Zdenku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by slumit rádio?
1: Jo, slumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, a už to poznal. Teď třešeň krásně kvetla.
0: No.
1: A přijde mrazík a je to v čudu. Taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to a samozřejmě vždy, úplně asi neovlivníme, jestli přimrzí, jestli budou nějaký...
1: Já vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěží, to prostě tady takhle, ať to kde jinde, byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Byli tam zajíčkové bažanky, koroptičky, já jsem nevěděl už nejméně 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla koroptička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti byly, jak ty žijí, jaké buď knížky, anebo živí tak ty roky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, to nebude válka, oplila ona v tlé vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Lisa Bauer ho hrál za Plzeň, hokej, blíže v Německu, tak bude v té Venezuele, a nějaký pán takovou slavu hadičku, jako má ten malíček, a mé auto benzín, a říká, ježiši, malé, pane, proč to majete benzín, proč to majete vodou? A on říká v té Venezuele, ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky, tuhle to, odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad, lidi jsou zlí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovskou vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte takhle černě? Máte
1: lepšou, tady jde jako dát čističky, tady udají ubytovny na té nové hospodě a taky kriminali, tady to hlásí, tady pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přizinčí
0: a jo.
1: Že radši nikam nechodit, protože to Čech dostane facku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, ale říkám, já jsem starý, jak udáci ty děti a ty vnoučata, to bude špatný tady. Říkám, ty lesy to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak by je Lučina, jeli se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A ty vidí, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže máte voda, pocit, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se ztrácí voda, tak se vidí ty práně, na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to nezatě do toho potučku a je tam blíží všechno. A dneska to je všechno ztracený. Vy jste takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam v těch Mexiko zavrát se. A tuhle taky slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíchá Michal Tučin, byli jsme tam loni za nimi, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to půjde do těch Hoštice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásno se hátno, a tam byla předloni paní Machálková, a zpívala tam u rozhlasu, byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se přesla v rozhlasu ten, co mi je, Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla.
0: No.
1: A já jezdil do Tajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by mě začali lidi vidět, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postav 30 cm, že když Takže řetězí mezi nohama, když je spěrej, že? Říká, já prý jsem mu tam dal, jak měli ty zemí, víte, ten Hanikovič a to.
0: Jo.
1: To jsou kriminály.
0: Tudle tak to Zdeňku, to už trošku odbočujeme, jsou... přeci jenom.
1: My jsme odbočili.
0: Trošku jsme odbočili.
1: Je mi líto celou.
0: Je vám jí. Každopádně to, moc vám děkuju taky a pozdravuju na Tachovsko.
1: Ale to je to strašně, to se děje. No, chudáči, to nebude, nebude voda, to špinaví všechno. A
0: jo.
1: Moc je všechno možná.
0: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička, co se dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může na pátku vychecat.
0: Dobře.
1: Říci, jako to... Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. vedečer.
0: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem, přeju a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo.
1: Takže ty autobusy jezdí právní, jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí akorát školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce, dřív to, dřív ty autobusy jezdili plný celý dní, a teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak snad by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to samý, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a nevořejvají uhlím, ale ořejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí elektriku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus je neprávnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Dopravce to může utáhnout, když se mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Kex a písnička Víš. A pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zdyhl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zdyhlo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já se toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Mm-hmm.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi, a všechno jezdí autem, před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak... No, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to. A jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědí a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusama u té zastávky. Mm-hmm. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme sestřili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježíš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jednom podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jeden, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale... Říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako se dělá, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to by zašla jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat, spíš dobrý a špatný, ale no, tak a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou.
0: No,
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech.
0: Ona
1: říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají pultu. Víte, třeba někde...
0: Rozumím.
1: ...potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, nádherná vizitka.
1: Jasný,
0: ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být. Jo?
0: Ano.
1: No ale říkám, není to zase tak hrozný, no. Mm. No, ale tohle to, teda opravdu s těma autobusama, prosím vás, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje, zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano,
1: ale,
0: ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala, to by bylo nekonečné.
0: Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak a přeju, mějte moc hezky.
0: Taky hezké letní dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní ztotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejméně kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě míň. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petla a takové to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je toho listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni. Já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po strýcovi, takže od loňska musím platit, i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trávu tam nemůžu dávat. Ale musím to platit, a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to...
0: Tak je říkám, to věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad žádný odpad nedáváte, jasně, krása.
1: Ta úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo nepřijde, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl a v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze, tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: očekují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné až za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak oni dokonce.
1: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko, ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů, každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

porokneme se. Někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Jinou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohla, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale ne.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry. Turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem, pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
4: Aha.
3: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnější malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasynovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Oh. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Rosana kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásku?
1: Co mi chceš?
0: Co tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, choti, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frau Plinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnový.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplincnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplincnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář.
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec.
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat. Aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stiltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne, ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? K Kvůli Kaspárovi? Kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, někdy. Ach, tak. Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět. No
2: to je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, nejdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Copak vy, vám jistě pomůže manžel.
5: Henry?
2: Copak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Copak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A vlastně jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti.
7: má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.